0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.

0: Evropě 2. Víme přesně, co se kde děje.
1: Na D4 se pozor na 25. Na 25. kilometru na Příbramsku zablokovala nehoda dvou osobních aut.
0: Nejsme normální rádio.
2: Už to začíná, viď? Začíná to hezky.
0: Jsme Evropa 2.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Summer Camp Európy 2. Kluci a holky medzi 9 a 15 lety, rýchle vlítnete na web Európy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký si táborník a tešte sa na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, tešíte sa?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Európy 2. Európa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiši, to ten já do prdla, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: Pane, to je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím?
0: Jsme Evropa 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám s panami.
1: Cože, s panami?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Frontčas bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Jalo!

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Jan Bůh. Evropa 2 uvádí.
1: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
0: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
1: V žádném případě, prosím vás.
0: Mrázek ústředná.
3: Prosím, zubní ordinace.
1: Dobrý den, to je Mrázek, ústředná. Zubaři jste?
3: No, co jste potřeboval?
1: Já bych potřeboval, prosím vás, já jsem z Pardubic. Rozumíte?
3: No.
1: A mě vytrhli zub moudrosti.
3: No.
1: Rozumíte?
3: A kde?
1: Co kde?
3: Kde vám to trhali?
1: No zuby.
3: Ale kde?
1: Puse.
3: Jo.
1: Rozumíte?
3: Ano.
1: A mě teďka se zdá, že mám výpadky paměti prostě.
3: Po vytržení zubu.
1: Po vytržení zubu moudrosti.
3: Jo. No, to se nestává.
1: No, ale mně se to stává. Rozumíte, já třeba jdu z hospody a zapomenu cestu domů. To se mi nestávalo dřív. Jestli to je možný, že by mi ten zub prostě vrátil, ten lékař. Rozumíte?
3: No, tak tam za ním dojdete.
1: Ono vyhodil.
3: No, tak to je potom špatný, no.
1: A vy nemáte...
3: Vám ho nemůže vrátit, když je vytrženej.
1: A vy tam nemáte nějaký vytrženej? Že byste mi dali jako od vás, rozumíte? Podle mě to máš...
3: Pane, tak to musíte navštívit, já nevím, lékaře jinýho, ne stomatologa.
1: A co, jak to myslíte?
3: No, že máte ztrátu paměti, tak to musíte jít k jinému lékaři.
1: No já jsem byl, já volám od primáře Sovy.
3: No, tak si tam dojděte k němu.
1: No ale on už je v důchodu.
3: Tak tam má určitě nějakýho zástupce za sebe.
1: No Strossmayer umřel.
3: Tak si dojděte k jinému lékaři, no. Tak si dojděte k obvodnímu lékaři, on vám poradí.
1: No tak jedině zatím, zablažím.
3: No to běžte.
1: Dobře, děkuju.
3: Ano.
1: Našli.

0: dobrý den, tady je Mrážek, ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Inklemo servis.
0: Dobrý den, Mrázek ústředná. Vy jste plynaři?
3: No, servis.
0: Já právě bych na vás měl takový dotaz. Já mám spotřebič, který bych potřeboval opravit, nechat opravit.
3: Co je to za spotřebič?
0: To je to pan Mareš.
3: A co to je za spotřebič?
0: No to je prostě spotřebič, který prostě spotřebovává, co se do něj vyjde. A problém je, že on to všechno potom transformuje na plyny, jestli mi rozumíte. A já bych ho potřeboval těch plynů zbavit.
3: Jako ozdušnění systému?
0: No přesně tak, to bych potřeboval právě u něj províst. No je ono je pravda, že prostě s ním je to hrozně těžký, jo, ale jestli to nějak ucpat něčím nebo tak, rozumíte, koudelí nebo něčím, nebo korkem nebo tak.
3: Třeba.
0: No a kolik by to stálo?
3: To nevím, pane, to bys vám udělal asi v hodinovce.
0: Co to znamená?
3: 280 korun.
0: Takže vy jste přijel ho opravit.
3: Poštu vám ta mechanika. No.
0: A jak to opravujete, prosím vás, jestli se můžu zeptat?
3: No, pane, většinou rukama, nějaký vercajchem, že jo.
0: Jež, a nebude ho to bolet?
3: Proč by to bolelo?
0: A až budete pana Mareše čistit, nemusí mít o něj strach, jo?
3: Pane, jsem-li v práci, myslím na práci.
0: Dobře.

0: 20 vteřin do 6. hodiny. Deset vteřin do 6. hodiny. Šest nula nula. Evropa 2 vysílá zprávy. A slovo má Katka Říhová.
1: Dobré ráno, elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovuzavedení schválila vláda. Návrh, který ještě projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů téměř 14,5 miliardy korun ročně. Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině. Učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Vyplývá to ze sdělení ruského ministerstva obrany, které na platformě Telegram uvedlo, že doufá, že Ukrajina bude následovat příkladu Moskvy. V případě narušení oslav pohrozilo masivním útokem na Kyjev. Teď už se nám hlásí Zuzka.
2: Jaderná elektrárna Temelín začala ve svém areálu budovat nové servisní centrum. Jde o halu o rozměrech 36x24 metrů. Díky tomu elektrárna zrychlí opravy motorů a největších čerpadel. Uvnitř haly bude dvoupodlažní část, která poskytne zázemí pro servisní týmy, technické vybavení i administrativu. Zkušební provoz začne v roce 2027. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Oblohu na jižní polokouli bude v příštích 14 dnech zdobit kometa. Pro pozorovatele to bude vzácná příležitost, protože se znovu příště objeví až za dalších 170 tisíc let, jak píše web The Guardian.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehoda tří aut je na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy. Je to 49,5 kilometr, počítejte tam se zdržením.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne se postupně zejména v západní polovině přidají četnější přeháníky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a večer se jen výjimečně objeví přeháníky. Nejvyšší teploty dnes vysoké 24 až 28 stupňů, na západě Čech ale jen kolem 22. Zprávy jsou za námi, po nich už se hlásí ranní show na Evropě 2.
0: Začínáme!
3: Ranní show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea, klimatizace, která na vás myslí.

0: Ranní show začíná 6.05. Otvíráme dveře do Jurského parku. Ranní park na Evropě 2. Přátelé, dobré ráno. Vysvětlím vám, jak funguje systém příchodu do práce. Znáte to všichni, přijdete do školy nebo do práce, to je jedno, prostě do nějaké komunity z domova. Jo? A první téma, které se zmíní, jo, po příchodu, je takovým startem toho rána. Jo? Takovým vodítkem pro následující minuty. Prostě přijdete, že jo, teď je čau, jak se máš, co jsi dělal.
1: A něco se otevře.
0: A tady náš David Jordán, jo, náš, kterého vítám ve vysílání jako našeho 20-letého videomakera, který tady s náma je. Davide, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Přišel a říká, tak ten Timmy je na svobodě. Já na něj koukám, říkám, jaký Timmy, si pustili z vězení nějakého zločince. Říkal jste to takhle?
2: Ano, ano, už je konečně volný, že už plave.
0: Timmy je volný. A já si myslím, že to je hezké téma na začátek.
1: Timmy the whale.
0: Takže, přátelé, je taková ryba. Jo.
1: Velryba
2: dokonce. No, větší ryba.
0: Je taková rybička a ta měla nějaké problémky.
2: Ano.
0: A teď tedy je všechno v pořádku?
2: Už ji vysvobodili velkým člunem, ji vysvobodili na volné moře a už plave. A taky jsem tady zajímavý, jsem na tom, že ji očipovali, takže ji sledují, kde teď právě se nachází.
0: To je pěkný.
2: Nemá pokoj pořád.
1: Ale jak dlouho se tam plácal na tom pobřeží? Vypadalo to už v ledě.
0: No jo.
1: Happy end.

Píseň pro dnešní den. Zachraňte Timmyho. Češi jí málo ryby. Teď, a divíte se, když jim takhle velká ryba ujede,

Měníme téma, ale využijeme píseň, která hraje. Tak, milí posluchači, kdo už viděl Michaela? Potřebujeme nějakou recenzi, že tady ve studiu nic. Tady ve studiu se všichni pouze chystají.

0: Tak to jsem zvědavej. Ranní show, 6 hodin 10 minut. To bude první ranní recenze. Takhle prostě ještě za kuropění. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Lásky. Dobré ráno, Katko.
0: Katko.
1: Dobré ráno všem.
0: Jak se jmenuješ?
1: Mája.
0: Alena, nevím, jestli...
1: Ne, já se jmenuji Mája.
2: Mája.
0: Prosím tě, můžeš říct telefon, je Mája. Mája na Máje, 5. máje. Májo, vem si telefon k uchu a řekni nám toho Majka. Předpokládám, že jsi tam teda byla v tom kině.
1: Byla jsem, ale naprostý luxus. Jako houpali jsme se všichni v rytmu těch písní.
0: Houpali
1: jsem
0: se.
1: Jsem nejvyšším ozvučení. Dolby Atmos, takže nebyla jsem v Praze, takže neměla jsem žádný merch, asi bych to ani nekoupila. Ale
0: jako merch, on se prodává merch, jo?
2: Kdo ví?
1: No, do klobouku ti dají ty
0: kecej, do klobouku.
1: Čupání a
0: co ti, takový. Co ti dají do klobouku?
1: Popcorn.
0: Dobře.
1: No.
2: Počkej, popcorn, ale není merch.
1: Do klobouku.
0: Popcorn není merch.
2: Jakoby, v mém světě teda.
0: Je to trochu merch.
1: Tak jako počkej, tak oni to jakože předvádí, že to je merch.
0: To je tančící popcorn totiž.
2: Jo, takhle.
0: Když on jako normálně má moonwalk. On ti normálně jede v tom trávicím traktu prostě z toho žaludku zpátky do krku.
1: Mm-hmm. Vytančí ti tu muziku prostě úplně
0: všude.
1: Je to skvělý film, je to krásně natočený, je to za mě mnohem lepší než Bohemia Rhapsody.
0: Tak pozor.
1: Trošku mě mrzí, že tam
0: tak
1: nebyla
0: pozor.
1: Ta Latoya jako no,
0: pozor.
1: Bohemia.
0: Tak
1: prostě,
0: teďka
1: no.
0: Pozor, nesahy mi na Bohemian Rhapsody. Bohemian
1: no,
0: Rhapsody.
1: Miluju Bohemiu.
0: No
1: jako
0: právě.
1: Jo, ale tohle
0: já,
1: je.
0: Ještě lepší, jo. Tak jako počkej, jako to zase. Já na tom byl 5krát, teda na Bohemian Rhapsody. Dobře. Tak
1: jestli tohle není jako ta dvojka, jestli bude dobrá, nebo jestli bude horší. Jo,
0: dvojka čeho?
1: No Michaela. Prý se to už připravuje a někdy příští rok v říjnu by to mělo jakoby být. No.
2: Tak proto oni to totiž někdo to pranýřoval,
1: no,
2: že, tam,
1: to utili,
2: že tam není,
1: no,
2: že tam není konec tého kariéry a potom ty skandály, co na to navazovali, ale tak to zase jsem říkala, tak to už bylo natočený jako na Netflix, je jeho Neverlandy.
1: Představitel, jo.
2: Už netřeba to znova rozmazávat, že?
0: No tam jde spíš o to, že oni jim to prý zatrhli, ta rodina nadace, takže to nevím, jak budou jako spokojený s dvojčičkou. Jo. Myslíš, že bude dvojčička,
2: a čím
0: jo?
2: Teda končí jednička?
0: Neříkej to, ježišmarjáte, konec, jo.
1: Nebudu to
0: konec,
1: říkat,
0: jo.
1: Jděte si do kina, je to
0: přesně.
1: Perfektní prostě, je
0: ty
1: to opravdu zrážitek na srandu.
2: Já myslela,
1: jak jsem byla na Top Gunu 3krát, tak na to bych taky zvládla.
0: Hele, já ti řeknu, čím to končí, titulkama.
2: Kterou životní pasáží.
0: Titulkama.

0: 2. Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Přátelé, Jakub Kohák, dobré ráno, Svět podle Koháka.
2: Dobré ráno, sutu.
1: Je to už taková jakoby stará historka, ale včera jsme to vůbec neotevřeli. Prosím tě, byly čarodějnice.
2: Ano.
1: V pátek. Byl 1. máj, lásky čas.
2: Jistě.
1: Vyber si jedno z těch témat a řekni, co jsi dělal. Že nás to zajímá.
2: Já prosím tebe, čarodějnice, nejsem nějaký velký, řekněme...
1: Čarodějník.
2: Čarodějník.
1: I když? Při pohledu na tebe.
2: Pozor.
1: Černokněžník.
2: Já čáry fuk, že ano.
1: Vlastně a ty tvoje svěřenkyně?
2: A jistě, to všechno funguje. Nicméně, já jsem prostě nějak odmala k tomu nebyl veden.
1: Ano.
2: Takže já jsem vlastně nikdy nebyl u toho ohně, jo.
1: Nikdy v životě si nebyl u ohně.
2: Šel jsem náhodou kolem.
1: To je ti příjemný, člověče, třeba na horách, když jsi prostě jako před krbem.
2: No, dobrý, tak jasně. Nicméně, já jsem myslel ty čarodějnice. Prostě jsem nikdy toho 30. dubna nešel se prostě někam tak jako veselit.
1: Nikdy, jo.
2: Ne, nikdy jsem tam nebyl. Jednou jsem šel kolem v Radotíně, ale to byla náhoda, že jsem si tam šel něco vyřídit.
1: Že ty mi chceš říct, že jsi nikdy nezažil čáry, jo?
2: Ne, nikdy. Představ si to. A ty?
1: Já. Prakticky. Je
2: bývaly doby.
1: Bývaly doby.
2: Ale... Jejda, mane.
3: Kdy tě i zvali?
2: To se vlastně čáry bez tebe neobešly, že jo?
1: Takže,
2: ano.
1: Že jsi zase nebyl.
2: Zase se nebyl. No, stárneme, nedá se
1: dělat. A láska 1. máje, to se tě taky netýká.
2: To jo, pozor. Líbání.
1: Líbání to...
2: Pod rozkvětým stromem.
1: Jakmile je tam líbání...
2: Tak do toho ještě jdu.
1: Volejte Koháka.
2: Přesně tak, to jsem tam, ale samozřejmě 1. květen, to mě evokuje svátek práce. Co pak nějaký líbání?
1: Jo.
2: Aha, to je, jako řekněme, jako... Pro každýho, ale svátek práce?
1: Teď 4. samozřejmě se bavit o svátku. Pořád se ještě má pracovat, nebo jenom 1. to stačilo?
2: Jenom 1. stačilo. Ale vzděl jsem si, že jsem pracoval. No.
1: Ty jsi 1. pracoval?
2: Ano.
1: A tak říkej.
2: Prosím tebe, máme před natáčením...
1: Čeho?
2: Tak velkého projektu, ohromného projektu.
1: Jakože do kina?
2: No ne, je to, řekněme, reklamního charakteru.
1: Tedy do televize.
2: Do televize, na sociální sítě.
1: Jakože na Instagram.
2: No, ano, i na Pentagram, nicméně.
1: Ale Pentagram je zrovna čarodějnická záležitost.
2: Přesně tak, proto se nám to spojilo.
1: Co jsi vydal na svém Pentagramu?
2: Takže se věnoval přípravě toho natáčení.
1: A jako co?
2: Prosím tebe, budeme natáčet pro jednu, řekněme, sáskovou kancelář, nebudu říkat jméno.
1: Ano. No. Je tam sport?
2: Je tam sport trošičku. A letíme, prosím tebe, natáčet
1: fakt,
2: do
1: jo?
2: Francie. A teď si tipně za kým?
1: Za Mbappem.
2: Mbappé, jak říkají mladí.
1: Mbappé.
2: To
1: ne,
2: není.
1: To není. Tak Michel Platini.
2: Michel Platini, to není.
1: Znáš nějakého Francouze? Gérard
2: myslím Čecha, jo, který tam hraje.
3: Já znám Tour de France.
1: Tour de France?
2: France tam taky nebude.
1: Já vím, Schulz.
2: Přesně tak.
1: No jo, on je novej, no on je novej sport.
2: No a pozor, jedeme za ním a za jeho kocourem.
1: On má kocoura.
2: No je, Frantika.
1: To nevím.
2: No jo.
3: Jako francouzského kocoura?
2: Normálního, českého, francouzu, ale je to...
1: A bude se, když jsme u teda 1. května, bude se líbat s jeho francouzským kocourem?
2: Ano, a francouzsky.
1: A budete s ním točit tedy, co?
2: Rád bych.
1: No ale budete s ním něco točit?
2: No a to já nemůžu prozrazovat přece ještě.
1: Jo.
2: Budeme natáčet takový, řekněme, reklamní spoty.
1: A ty jsi režisér?
2: Ano, je to tak.
1: Aha.
2: No ne, Schulze nehraju, promiň ještě.
0: Evropa 2.
4: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na DEK.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
9: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
12: Nenechte si ujít v České televizi.
13: Zpěv, tanec, emoce a nespoutaná autenticita. Podaří se českému reprezentantovi Danielu Žižkovi zabojovat o vítězství? Eurovision Song Contest 2026. Přímé přenosy obou semifinálových večerů i finále od 12. května v České televizi a v iVysílání.
14: Avíčko ti přináší už třetí exkluzivní speciál Minecraft. Úplně všechno je v něm z bloků. Prozkoumej lidské tělo zevnitř, najdi chemické prvky s krumpáčem v ruce, nebo se vydej do minulosti za dinosaury. Vyzkoušej stovku modů, u kterých se něco naučíš a ani si toho nevšimneš. Java, Bedrock, Edu, pro každého něco. Speciál ABC Minecraft. Na stáncích a na ikiosek.cz.
15: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
16: Zpátky k muzice.

0: 6.27, posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Dobré ráno. Můžu se s vámi podělit o včerejší zážitek z kina.
0: No.
1: Byli jsme s kamarádkama na Ďábel nosí Pradu 2.
0: No.
1: Konečně.
0: Konečně.
1: Konečně. A... tak a teď nevím, mám říct jako recenzi, nebo... No,
0: jaký to bylo?
1: No, jako překvapilo mě, že dějově to bylo spíše ploší, ale vizuálně top.
0: Takhle, mimo éter si řekla, no, nebylo to dobrý.
1: No, tak...
0: jako čekala jsem jako něco, jako to, že se tam stane,
1: no,
0: nebo
1: tak
0: tohle.
1: Bohužel, očekávání, jak kolem toho byl ten obrovský humbuk, očekávání byla prostě přemrštěná.
0: Velká očekávání jsou zabijákem, no.
1: No, a přišlo mi, že z toho filmu zbytečně vystříhali spoustu scén. On byl teda docela dlouhý, měl přes 2 hodiny, ale prostě, když si Anne Hathaway vybírá garderobu na nějakou akci a pak vám ani neukážou, jak v těch šatech vypadá.
0: Třeba nevypadala dobře.
1: No, tak.
0: Třeba vypadaly ty šaty jako hezky na ramínku.
1: No.
0: Pak když si je vzala, říkala, tak to tam nemůžeme
1: ale
0: nechat.
1: Ale oni ti ani neukázali na ramínku právě, aha, že ono to vypadalo, že tě napínají, aby ti potom ukázali ten wow moment, kdy se jde z nějakých schodů a ukáže se ti v té robě.
0: A počkej, jak jsi vybírala šaty, když tam nebyly vidět?
1: No, ona na ně jako ukazovala. A
0: teď, a na co ukazovala?
1: No, na nějaký šaty, co se jí líbily, aha, ale, a teď ten týpek v té prádě.
0: A ty nebyly vidět, jo?
1: No, ten v té šatně prostě úplně dělal jako cavik a říkal, tyhle ty ti nemůžu půjčit, co kdyby si je umazala. A ona, prosím, prosím, ty jsou tak nádherný a budou mi slušet. A on, no tak dobře, že seš to ty. Taky to půjčí a ty pak nevidíš, jak v těch šatách vypadá.
0: Aha.
1: No, tak to je jedno.
0: Tak počkej, tady se možná tady kámošky možná volají. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Jana.
0: Tak říkej, ano.
2: Já bych chtěla, Káti, jenom říct, že ty šaty byly ty, ve kterých šla na tu zahradní party, které tam pak skypala teda.
1: Počkej,
2: neměla.
1: To nemyslíš vážně, jako ty no. Flekatý, co vypadalo, jako že jsou ze sekáče, jak v nich nastupovala do toho autobusu, jo?
2: No, tak přesně ty.
1: To bylo ono, jo.
0: Aha, tak vidíš, tak ty jsi to nepochopila.
1: No tak já očividně absolutně nerozumím jako modě a ničemu.
0: Takže ty šaty tam jako by byly. Že Katka to tady popisuje jako, že no, oni vůbec to museli vystřihnout, tam ty šaty nebyly.
1: Počkej, ale to byly nějaký jako fakt takový vybledlý flekat. Nebo počkej, tobě se Janě líbily ty šaty?
2: Ne.
1: No. Ale líbil se mi tam jeden moment na konci filmu, když Miranda jakoby hodnotila tu svoji kariéru, nebo nevím, tak mě to jako osobně zasáhlo, jo.
0: Jak to?
1: Protože ona...
2: Jak se bavili v tom autě?
1: Ne, myslím, že už to potom bylo jako v kanceláři, už to byl jakoby konec filmu a ona jako hodnotila ten svůj život, Miranda, no. A říkala, jako přišla jsem o spoustu momentů s mýma dětma, s mýma dvojčátkama, ale víš co, Andy, a teď na ní jako tak spiklanecky mrkla, sundala si ty brejle a říkala, já miluju i práci. No, tak to bylo takový silný.
0: Aha, tak ty jsi to vlastně brala, že jak seš tady v ranní show, tak přicházíš o mnoho rán se svými dcerami.
1: Mě to jako takhle zasáhlo, ale
0: aha,
1: jako vlastně
0: no, chápu,
1: ono
0: no.
1: Ti to v tom kontextu dává smysl, protože jako ty se snažíš ten život jako naplnit věcma, který máš rád. A když ona prostě řekne, I love to work,
0: no.
1: Tak jako, no, bylo to hezký.
0: Chápu, no, že prostě milujeme všechny odstíny toho života.
1: Je to tak. A snažíme se to všecko napasovat.
0: No.
1: Pak třeba nespíme a...
0: Ale tak nemůžeš mít všechno, jak se říká.
1: No ale když chceš mít všechno, tak co máš dělat?
0: Jano, máš nějakou radu? Já myslím, že když...
2: Já určitě ne, teda.
0: Mě napadá třeba, že řekneš něco třeba, když chceš mít všechno, jdi na Alzu, nebo... nebo na Amazon, víš, jako nějaký reklamní slogan, jako. No.
2: Tak to bohužel.
0: Tak ale každopádně děkujeme a ta myšlenka mě taky zasála teďka, jak jsi to řekla. Já vím, že Dušek nějak říkal, že prostě seš chvilku jako tatínek, chvilku seš dědeček, chvilku seš herec, chvilku seš kamarád a snažíš se prostě ten svůj čas rozdělit mezi všechny ty věci a nemůžeš být všude pořád.
1: Mm.
0: Takže to je protože my jsme rádi, Katko, že tě tady máme, no.
1: No tak to seš hodnej.
0: Hele, a manžel ti to natočí, ne? Jaký to je stáva s dětma?
1: Tak to je jasný.
0: No, budeš to mít prostě normálně.
1: Uděláme gifík.
0: Dejte si to na Instaž potom.
3: Ranní show Evropy 2.
0: Děkujeme Janě. A pokračujeme, 6:30 a 2 minuty. Fastboy, a rough, a wave.

0: No tak jo, možná budeme pokračovat v tématu ještě. 6.35, tady je ranní show na Evropě 2. Dobré ráno.
1: Halo. Dobré ráno.
2: Halo.
0: Co máte na srdci?
1: No tak já bych chtěla, zrovna jsem poslouchala, jak Káťa chce vše.
0: Káťa chce vše, jakože být matkou a moderátorkou ranní show zároveň.
1: No a já tady mám zrovna v práci takovej, nevím, slogan nebo cokoliv. Minule jsem poslouchala rozhovor s Lucí Bílou.
0: No.
1: A ta, teď nevím, jestli jí to dala radu babička nebo kdo, a tam bylo, chceš-li moudrá býti, nechtěj vše, co vidíš, neříkej vše, co víš, a nevěř vše, co slyšíš. Dělej jen to, co potřebný jest. No takže, jestli to, Káťo, potřebuješ, tak to dělej.
0: To je hezký, viď?
1: A to tady mám v práci takhle.
0: To je dobrý. Dáš nám to ještě sebou. Dáš nám to ještě jednou, prosím tě, ale vyber.
2: Neříkej vše, co víš. To je taky dobrá rada do života.
1: No.
0: To je taky dobrý,
1: no. Mně se to strašně líbilo, no.
0: Hele, dej to ještě jednou a potichu, my se soustředíme. Potichu, pardon, tak. Pomalu.
1: Takže, chceš-li moudrá býti, nechtěj vše, co vidíš. Neříkej vše, co víš. Nevěř vše, co slyšíš, a dělej jen to, co potřebný jest. Takže jestli to potřebuješ, tak to dělej.
0: No, nechtěj vše, co vidíš.
2: To já nechci.
1: To je docela dobrý, já se tím dost držím, protože mám okolo sebe známý nebo to, a oni prostě dost se chce holek vyrovnat svým kamarádkám.
0: To je hezký,
1: a to přeci nejde. Člověk musí být spokojený s tím, co má. A když má velký nároky, tak musí makat. Bohužel.
2: No ale když, hele, když ta práce, když ji miluješ, jak říkala Miranda tady v Ďábel nosí Pradu, tak jako je to bez ztráty květinky takzvaně.
1: To samozřejmě, to s tím souhlasím. A není na to, když práci člověk miluje. To o tom žádná.
0: Je to tak.
1: Ale
2: už se tady úplně málem rozbrečel z toho, jak to zasáhlo.
1: Ne, mně to fakt přišlo úplně úžasný, proto jsem si to tady do práce napsala, mám to tady před sebou, že opravdu to je skvělý.
0: Děkujem.
2: Děkujem.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Pa, pa. Evropa 2. Maximum
3: muziky. Ranní show Evropy 2. Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
4: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
8: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se
10: to má podařit. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
11: Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Right Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
12: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
13: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
14: No, Adela Walker, Three Fighters.
15: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
16: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
17: Human Zoo. Holišová, Ruml, Zea, Dusilová, Kranich, Moravec, Heclová, Pšenička, Prachařová, Cina, Doláková. 40 umělců na jednom jevišti. Velká, barevná a hlasitá Human Zoo. Gosplová anarchie Viktora Tauše a Romana Holého. V nové spirále na výstavišti. Květnové termíny v prodeji. Vstupenky v síti Go Out nebo na novaspirala.cz. Human Zoo. Pouze 50 repríz.
18: Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
19: Ahoj, já se tak těším.
20: Na co se těšíš?
19: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
20: Je, a kam?
19: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
20: Fakt? Já chci jet taky.
19: Tak mrkni na www.piggy.cz.
20: Bezva, www.piggy.cz, letní sportovní tábor na Monínci.

0: 6.45, posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: A já si beru slovo,
0: A já se bojím,
1: a teď nemůžeš utéct.
0: A já se bojím, že vím, co chceš říct.
1: Já
0: se bojím, že vím, co chceš říct.
1: To je samozřejmě, že to víš.
0: Protože prostě to vím, no.
1: Protože my se ti tady posmíváme a ládujeme to, nebo dolujeme to z tebe celý ráno.
0: Takže?
1: A zatím si nepustil jediný slovíčko. Takže, ty jsi se nám včera svěřil, nejenom nám, ale i posluchačům v éteru, že tě čeká večer jeden velmi nepříjemný zákrok. ve spodním regionu, jakési jakoby protahování, jakési trubice.
0: Prostě jsem byl objednaný na cystoskopii.
1: No, jako tak zní to závažně.
0: Takhle, já jsem si to tady vygoogloval, abych mohl dělat chytrýho, jo. Tak prosím tě, cystoskopie je endoskopické vyšetření, které urologovi umožňuje prohlédnout vnitřní povrch močového měchýře a močové trubice pomocí speciálního přístroje. Jo. Tak jsem na tom včera byl. No, tady kolega Martin si říká, říká, já jdu pryč ze studia, já to nechci slyšet.
2: Mně se prostě z toho dělá špatně, z těch vyšetření, já se omlouvám.
1: Tak to už včera, když jsi odešel, tak jsme se tady bavili o CF-kování a Martin
0: vlastně
1: omdlíval,
0: to
1: že jo? No, já jsem jim to říkala, že to je podobný.
0: No,
1: takže sonda prostě...
0: Strká ti to prostě do pindoura, no. Je to hrozný, ale kámo. Hrozný.
1: Bolelo to? A oni ti ho teda neumrtvili?
0: Takhle, nenahazuj mi ty trapný vtipy, že jí na to skočíš, to prostě. To dělá schválně, ne?
2: Co já vím.
0: Ona ten forma vymyšlený.
2: Já vím.
0: A neumrtvili ti ho a ty to, já bych to neřekl, a ty to dořekneš.
2: No, ty za to může tato židle.
0: Dobře, no tak jsem na tom byl, oni mi slíbili, že tam bude rajskej, co je?
1: Nic.
0: Že tam bude rajskej plyn, jo.
1: A no oni to tě nalákali.
0: No, oni to mě nalákali, říkám, tak půjdeme, jo, a oni mi řekli, no tak dobře, tak si tady můžete dýchat, nikdo to prostě nechce bez toho odejít, že to chce domů, budete se cítit tak po třech rumech, no takhle, hele, řekl mi to takhle, jak nepiju teďka,
1: aha,
0: tak mě to nějak najelo strašně rychle,
1: aha,
0: mě to úplně vyděsilo, protože já jsem v jednu chvíli, já jsem si to jako dýchal a najednou, to už bylo tak moc, mi úplně zvonila hlava, teď mi mravenčili jako

0: inhalovat ve chvíli, kdy ona ještě nezačala to vyšetření. Takže prostě já jsem přestal, teď ono to začalo jako jakoby se zmenšovat ten stav, no. Jo? A ona v tu chvíli začala, tak já jsem okamžitě jsem si to vrazil do pusy. No a strašně to bolelo. Nebo takhle nekecám, nebylo to strašně nepříjemné.
1: A cefkovali tě někdy, že to můžeš srovnat?
0: Ne.
1: Ne.
0: Oni ti normálně potom po té, co to tam jako dají, tak oni ti naplnějí měchýř vodou, oni tam nastříkají, mají tam napustit ti to prostě. Mě se ptali v kanceláři, se ptala kolegyně, a jako je, jak dlouhá je ta hadička? Říkám, nevím, ta se, nevím, musí si do, vzít gardenu, že jo, na, do oby, vzít dvoumetrovou hadici, prostě, aby se tam dostali.
1: Nic jiného jsem ani nečekala.
0: Tu gardenu, jak se, na, no, jak se navíjí, víš,
1: no,
0: prostě.
1: No, jistě, já to chápu.
0: A on přes moč, by to nebylo vidět, tak to napustí bílou jakoby, prostě vodou nomad, no. A tam jakoby to vyšetřujou.
1: Dobře, a jakoby teď už to je nudná otázka, dopad si dobře?
0: Dopad jsem dobře, nemám nádor.
1: Tak
0: a to je pozor, to já jsem nevěděl. To jsou nádory, tak já říkám, a co tam jako mělo být? Protože já jsem se víc soustředil na to vyšetření, než na to, jak to jako dopadne. Mm. Já říkám, musí proběhnout to vyšetření a vlastně vůbec mě nenapadlo, že by to taky mohlo dopadnout špatně. Aha. A ona říká, že ty nádory tady, že tam normálně jsou nádory a že ty nejsou vidět ani na CTčku, ani na sonu.
1: Aha.
0: Jen jediná věc, která to jakoby odhalí, že je vysoký plazivý, jenom ta cystoskopie. No ale mám teda k tomu historku, jestli můžu říct. Ty jsi zmiňovala...
1: To už nebylo ono? Nebo to ještě nebylo ono?
0: Totiž, já si dívám, si neřek, jak to probíhalo.
1: Ne.
0: Tak moment. Musíme se zajímá to ještě jako...
1: Jdeme se v tom rochnit.
0: Ne, ne, počkej.
1: Jdeme se v tom šťourat.
0: To bylo ze zdravotního hlediska. Já dám píseň a pak dám tak historku, jo.

0: 6.53, posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Vítejte v naší urologické ordinaci. Tak co, paciente?
0: No.
1: Chceš pokračovat?
0: Spíš teďka jako z lidské stránky bych to chtěl popsat, že jsem měl takový setkání se sestřičkou, která byla včera na té cystoskopii. Jo. Byl jsem na cystoskopii a samozřejmě, pojďme si říct, je to taková ženatní situace, že ona mě odvedla jakoby do kabinky, říká, stýkněte se, tady si vemte sukínku, čepeček a musíte přijít nahej na sál.
1: Byla hezká.
0: Byla překrásná, samozřejmě.
1: Samozřejmě.
0: Co mám říct do vysílání?
1: No jistě.
0: Takže, dobrý, tak já jsem si nechal bílý ponožky, abych byl aspoň trošku oblečený.
1: Jo.
0: Do naha a máš takovou tu nemocniční sukínku, nebo takovou, já jsem to nikdy neměl. Máš sukínku prostě.
1: Jako to není takový ten plášť, ten anděl.
0: Ne, máš náš minisukni. Minisukni. A čepeček. Přišel jsem do ordinace.
1: High fashion.
0: Cože?
1: High fashion.
0: A prostě. Paní říká, nebo slečna říká, no dneska to budete muset mít trošku jako na gynekologii, to znamená na kozu.
1: Jo.
0: Takže já v těch poroškách.
1: Vítej v našem světě, jaký
0: mini,
1: to je?
0: V tý minisukni na kozu. No a tak to proběhlo to vyšetření, to už jsme říkali. Jo. A když to celý skončilo, tak ona za mnou přišla do té šaty a říká, já jsem si to napsal tu větu, a říká, pane Mareši, já jsem moc ráda, že jsem vás takhle viděla. A já říkám, jako takhle, jako že jsme takhle, nebo takhle, jako jak jsem tam byl. A ona, ne, takhle, takhle. Ale jak řekla to, jsem moc ráda, že jsem vás takhle viděla. A já jsem se sám sebe představil na té koze, ne? A ona říká...
1: Mohla přijít a říct, jestli se s ní nevyfotíš.
0: To říkala. To potom jsme se samozřejmě fotili.
1: No potom, ale...
0: Jo, tam. Ona totiž říká... Já jsem totiž, to bylo včera, že jo, včera večer. A ona říká, ráno jsem slyšela na Evropě 2, jak jste říkal, že jdete na cystoskopii. A já jsem si říkala, proč nejde k nám, my to děláme taky a my jsme nejlepší. A před hodinou mi řekli, že přijdete vy. A říká, my chodíme na všechny vaše koncerty.
1: Je ti jasný, že už to zavolala všem svým kamarádkám,
0: Ježišmarja!
1: Včetně veškerých detailů.
0: Ježišmarja, to ne.
1: Doufám,
0: to
1: nemysl, že jsi přišel to, řádně upraven.
0: To nemyslíš vážně.
1: Že jsi nám neudělal ostudu.
0: To nemyslíš vážně.
1: A tak ne asi. Jako, to je snad jasný, ne?
0: Ona říká,
1: jako to, já tě můžu 100% ujistit, že to rozhodně, okamžitě, jako já nespochybnuju to, že to je profesionálka, ale jsou jakoby hranice... kdy prostě ta informace je závažnější než tvoje profesionalita. A můžu ti jakoby ujistit, že to určitě zavolá svým kamarádkám.
0: Tak děkuju.
2: Ranní show Evropy 2.
3: Evropa 2.
2: Evropa 2.
3: Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: takhle, nebudu lhát, telefonní ústředna tady explodovala, ale nevíme, co lidé budou chtít. Je 7.01, před zprávami říkáme dobré ráno, halo.
1: Krásné dobré ráno, Kačenko, krásné dobré ráno, Leoši, tady Vlastík.
0: Vlastíku, co máš na srdci? Chci se ještě vrátit k tématu, nebo máš něco novýho?
1: Ano, já bych se vrátil k tématu, strašně mě zaujala myšlenka Kačenky.
0: Moment, musí říct ještě jednou, k čemu se vracíme teda, Vlasto.
1: Já nevím, jak se jmenuje ten zákrok, ale je to, co si postoupil včera večer.
0: Ano, je to cystoskopie, to znamená vlastně je to vyšetření močového měchýře tím, že ti dají prostě do pindoura drát s kamerou. Je to moc příjemný.
2: My víme, kde je močová trubice, nemusíš říkat to slovo.
0: Do pindoura prostě ti ho tam dají. Ten drát.
2: Sanděčku, no.
0: Jo, počkej, to mi říká sestřička, počkej, to vlastně ještě můžu pokračovat. Já tam ležel úplně ve smrti, samozřejmě dýchal jsem ten rajský plyn a sestřička byla taková veselá a říká, jestli chcete, můžete se tady dívat na obrazovku, tam je to krásně vidět. A já, ne, děkuji, vůbec se tam, o tenhle program nemám zájem. Vlasto?
1: Jo. Mě napadla, úplně Kačenka evokovala s tou myšlenkou, že ta zpráva od té sestřičky se rozšířila všude okolo. Tak vyhlásit takové pátrání,
0: ne.
1: Protože jestli se to rozšířilo všude okolo, tak někdo to té sestřičce zavolá. A jestli by šlo uzavřít linky jenom pro tady tu sestřičku, že by nám to opravdu teďka potvrdila. I když neposlouchá Evropu 2, tak teda to okolí, jak tvrdí Kačenka, tak určitě by jí to dalo vědět a hned by volala.
0: Ale co aby potvrdila?
1: No to rozšíření, že opravdu rozšířila tu zprávu, že jsi byl včera večer na vyšetření, ty jsi říkal na Kačenčin argument, to je sousloví, sorry, argument, že to není přece možný, že to rozšířila.
0: Že by to volala kámoškám, no tak totiž
2: Katka... To byla taková myšlenka, já samozřejmě vycházím z vlastní zkušenosti, že jestliže sestřička zažila setkání blízkého druhu, tohle ražení... Tak si říkám, že se asi s nejbližšími přáteli podělila.
0: Katka mi říká, tak doufám, že si nedělal hostudu. A já říkám, jak to myslíš? Já jsem si myslel, že ona myslela jako oholení se.
2: No.
0: A ona, ty si nemyslela oholení se, ty si myslela prostě velikost.
2: No, já si myslela všechno.
0: Jak asi, nemůžu dělat ostudu, nebo takhle, to nechci se o tom bavit. Já jsem se tady zaseknul během písničky u oholení se a Katka říká, no tak to je snad jasný, ne, že když jdeš doktorovi, takže se prostě jakoby snad upravíš. Její manžel, Vlastíku, Michal Říha, říká Katce, říkej, co ti říká, to jsi tady říkala.
2: No, že vždycky to jakoby hodnotí, říká, to se oholíš, když jdeš k doktorovi, viď?
0: A nebo ještě pokračovala.
2: Říká, to se oholíš, když jedeš na firmní večírek, viď?
0: Ale musím říct, ta sestřička byla hrozně fajn, že ona říká, že jak poslouchala to rádio, tak strašně jako si říkala, že je škoda, že nejdu k ní. A ještě dodala, ona říká, my chodíme na všechny vaše koncerty, teď máte, představ si, já tam jsem v tom v té minisukni prostě, jo, prostě. A ona říká, no vy máte teďka ten Mikulov, jo, já říkám manželovi, hele, první prázdninový den, nepůjdeme tam. A já říkám, to jste mu řekla? A ona no. A říkám, a co vám řek? A ona říká, nepůjdeme, určitě nejedeme. Už jsme byli na 4 koncertech, asi už toho mám dost.
2: Ale ona ještě nemá dost.
0: Jo, ona říkala, no, že se ho pokusí ukecat. No tak...
1: Já si myslím, že je potřeba jí zavolat, aby se podělila o všechny ty detaily a potvrdila tu Kačenčinu myšlenku.
0: Já mám telefon jenom na doktorku a ta je samozřejmě diskrétní. Jo, ta je diskrétní.
2: Tak určitě.
0: Doktorka ne, jo, taky
2: já
0: ne.
2: Já nevím.
0: Tak dobře, tak já se tam ještě zajímá to někoho, uvidíme. Každopádně Vlasto, děkujeme. Děkujeme.
1: Krásné dobré ráno.
0: Čau, Vlasto. Tak, ranní show, dobré ráno. Haló.
3: Dobré ráno.
0: Ježiš, dobré
2: to
0: ráno.
2: To jste vy.
0: To jste vy, ale vy máte strašně mladý hlas. Že jo, vy jste mladý člověk, že?
3: Ano.
0: Tak to, a vy voláte kvůli písnice na přání, že jo?
3: Já bych chtěla pustit písničku.
0: Já vím, Zlatíčko, ale ono je 7.05 teprve. Ještě 12 minut musíme vydržet.
3: Tak jo.
0: Nezlobíš se?
3: Ne, v pořádku.
0: Tak jo. Chodíš k paní doktorce? Taky. Na vyše...
3: Ne.
0: Nechodíš. A ty jsi kluk nebo holka?
3: Holka.
0: Holka. Katko, jako matka, co by si...
2: Jako co?
0: Jestli má chodit doktorce.
2: No choď, ale až ti bude 15.
0: Ja, tak to jsem nemyslel k téhle doktorce.
3: Tak jo.

0: 7:10. Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Dobré ráno, začínáme bohužel smutnou zprávou. Výbuch v továrně na pyrotechniku v jihočínské provincii Chunan zabil nejméně 21 lidí a dalších 61 zranil. V noci na dnešek o tom informovala agentura Reuters. Čínský prezident Xi Jinping vyzval úřady, aby událost důkladně vyšetřili. Příčina exploze zatím není jasná. Slavnostní zahájení v pražské Holešovické tržnici dnes otevře květnovou část výzvy do práce na kole, pěšky či poklusem. Výzvu mohou přijmout týmy i jednotlivci, nerozhoduje počet kilometrů, ale pravidelnost. Akce má města a obyvatele Česka motivovat k udržitelné dopravě. Účastníkům podle organizátorů může do života dostat více pohybu a duševní pohody. Teď už má slovo Zuzka.
2: Plzeň opravila za téměř 7 milionů korun fontánu Korzo v Sadovém okruhu naproti Měšťanské besedě. Fontána dostala nové technologie, více trysek a po desetiletích se opět rozespívala. Zatím ve zkušebním režimu bude několikrát denně hrát skladby Bedřicha Smetany, který v Plzni studoval a jehož socha stojí nedaleko. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hokejistou sezóny byl vyhlášen útočník Roman Červenka z Pardubic, který se vrátil na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže po 10 letech. Opora Dynama na gala večeru v Praze převzala 4 ceny. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pražský okruh je momentálně ucpaný směrem z D1 na letiště. Zavřený je Lochkovský tunel kvůli nadrozměrnému vozidlu.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Dnes už bude na obloze více mraků, čekáme oblačno až zataženo, odpoledne se postupně, zejména v západní polovině, přidají četnější přeháněky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku ještě slunečno. Nejvyšší teploty vystoupí dnes na 24 až 28 stupňů. Na západě naměříme kolem 22. Tolik zprávy, teď už pokračuje úterní ranní show na Evropě 2.
3: Ranní show Evropy 2. Ranní show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.
0: Klimatizace, která na vás myslí. Počasí teda dobrý na klimatizaci, ale má se to nějak kazit, ne?
1: Mm-hmm. Tak ono už dneska dorazí odpoledne nějaký přeháničky od západu.
0: A čtvrtek, déšť.
1: No, déšť. Tak jako...
0: Lži jsou jako déšť.
1: Není to zas až tak strašný, jako bude kolem 20 a jsem tam zaprší, no. Jako žádná tragédie.
0: Mm-mm. Přátelé, zbývají 3 minuty do 7:17. Můžeme vzít telefon, ale připomínám, teďka vezmeme telefon a to ještě není píseň na přání. Ranní show, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Ježíš, to miláčku, ještě 3 minuty.
4: Dobře.
0: Vy jste tak roztomilí. Dobré ráno. Chcete někdo něco jiného než písničku zatím? Halo? Ne. Tam je píseň.
1: Bombonek.

0: Zbývá ještě 17 vteřin do 7.17, tak využijeme ten čas a můžeme si připomenout, jak vlastně vznikla tahle rubrika úterý 7.17. Je to už 6 let. Před šesti lety jsme měli tenhle telefonát přímo v éteru.
1: Tady je ranní show, dobré ráno. Haló.
2: Dobré ráno.
1: Jak se jmenuješ?
2: Lukáš.
1: Lukáši, co máš na srdci?
2: No, chtěl bych se zeptat, odkolik zahrajete písničky na přání.
1: Lukáši, tak teď si mě pobavil, to je teda retro.
3: Zábavný posluchače.
1: Od kolika hrajeme písničky na přání? Od teď. Je to každý úterý v 7.17 jsou písničky na přání. Tak co byste chtěl, Lukáši?
2: Tak já bych stál, když už teda bych si chtěl nechat zahrát, tak jestli by to šlo.
0: Vidíš, před 6 lety Lukáš položil základy téhle rubrice a my už 6 let říkáme v úterý v 7.17 halo! Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Láďo,
0: dneska to budeš ty. Jednou týdně, jednou za 168 hodin má někdo to štěstí, jestli to takhle můžeme říct.
4: Prosím tě, já bych chtěl nechat zahrát písničku pro svou milovanou ženu Marcelu.
0: Marcela, je tvoje žena.
4: Má těžkou práci, je masérka, takže každý den dře hodiny.
0: Tak to mi řekni. To mi řekni, prosím tě, jakože tvoje manželka je masérka a tak jako nežárlíš trochu?
4: Nežárlím, mám to pod kontrolou.
0: A jak jako?
5: Kamery.
0: Jak to máš pod kontrolou? Máš to pod kontrolou tím, že jí věříš?
4: Ano.
5: To je nejlepší.
0: Je to nejlepší, zároveň takhle to máme pod kontrolou všichni, jako asi prvíš. Takhle prostě je, i policie to má
4: pod
0: kontrolou veškerou.
5: Tak si snad věříme, ne?
0: Přece to neukradneš, ne, když to tady takhle leží. Přece si věříme. No ne, já to nechci rozporovat, já samozřejmě to uznávám, co jiného prostě, hele, jak se to říká?
4: Každopádně, Leoši, kdybys chtěl pořádnou masáž, tak ti můžu samozřejmě doporučit.
0: Já mám teďka mediální masáž, takže jsem v pohodě.
4: Dobře.
0: Hele, jak se to říká?
5: A bo ty nejseš tak uvolněnej. To mediální, naopak.
0: Už jsem si vzpomněl na to, co se říká, jak si tady říkal, že věří svojí manželce. Kdo hlídá, neuhlídá. To je velká pravda.
5: Tak, ano.
0: Tak Láďo, tak. Co zahrajeme Marcele?
4: Prosím tě, Marcele zahrajeme její velice oblíbenou skupinu Coldplay a velice jednoduše Yellow.
0: No jasně, to mám pocit, že jsme hráli snad před 2 týdny, tyjo. Ne jako pro tebe, ale to je neuvěřitelný. To se neoposlouchá. Já jenom dodám, že Marcela, jak si volala Marcela, třeba Michal David má manželku, která se jmenuje Marcela. Nevím, proč jsi se o to vzpomněl teďka.
5: No.
4: Já mám i tchýni, i ženu, takže Marcela u nás vede.
0: Marcela vede, tak jo. Moc děkuju. Zdravíme tvoji ženu Marcelu. Ahoj, čau, papa Láďo, papa.
6: Ranní show Evropy 2.

0: Jenom taková vsuvka, náš kolega Martin Sivás má taky manželku Marcelu a taky tchýni Marcelu. Stejně jako Láďa, který se dovolal a psal si písničku pro svoji Marcelu, pro tu druhou Marcelu, ne, Coldplay a Yellow.
1: Asi jméno, co se prostě dědí z generace na generaci.
0: Asi jo.

Za 5 týdnů začíná mistrovství světa ve fotbale. A až bude mít mistrovství světa ve fotbale na programu velké finále.

0: Tak o poločasu vystoupí na hřišti Coldplay. Bude poprvé v historii halftime show.
1: Aha.
0: Šéf FIFA se inspiroval u amerického fotbalu a samozřejmě slavná halftime show o poločase mezi finále americké ligy.
1: Aha.
0: Ligy amerického fotbalu.
1: To je zajímavý.
0: A hodil to prostě i na fotbal. Tak samozřejmě způsobilo to kontroverzi, protože ta pauza je normálně 15-minutová, zatímco v Americe během Super Bowlu je to třeba 40 minut, než to vstavějí, že jo, než ta show proběhne, samotná show trvá 15 minut, než to zbourají, ale tak v Americe už je to odjakživa, takže vlastně tam jsou s tím jako srovnaný. Teď fotbalový svět na to jako čučí, takže vem si, že bude pauza mezi poločasy třeba půlhodinová nebo delší možná.
1: A myslíš, že když tam dali Coldplay, takže ty lidi budou jako nadávat, že se nudí, jo? Musíme tady přežít nějak ty Coldplay teda, tak no, si to teda dohrajte.
0: Oni řeší to, že samozřejmě ty fotbalisti to hrajou celý život a mají prostě 15 minut pauzu, jo? A teď najednou ta pauza bude 35 minutová. Tak je to trochu rozdíl, ne?
1: Může na ně třeba trenér v šatně díl řvát?
0: Díl řvát, a že takhle, jsou to profíci a oni zvládnou cokoliv, jo?
1: Tak půjdou na koncert, ne? Trošku se odreagovat.
0: To je pravda.
1: Přijít na jiný myšlenky.
0: Přesně. Počkej, kdyby tam byli zachycení ty hráči, jak no mají v těch dresech, mají třeba ty svítící náramky.
1: Jo, jo. Víš,
0: a teď prostě
1: a s tím soupeřem se tam objímají.
0: A tancujou prostě. Měli být na zápas, no. Měli být na koncert, no. Jako... Navíc mají lísky perfektní, že jo? Super. Ranní show Evropy 2.
2: Evropa 2. Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2. Průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh. Bod 3. Plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Elektrické dodávky Mercedes-Benz jsou pro každou práci i výzvu. E-Citan, e-Vito či e-Sprinter nyní od 515 tisíc korun bez DPH. Navíc získáte až 4 roky záruky na vůz, až 8 let na akumulátor a 4 údržby v ceně. Akční nabídky a výhodné financování na mercedes-benz.cz/vans.
12: Avíčko ti přináší už třetí exkluzivní speciál Minecraft. Úplně všechno je v něm z bloků. Prozkoumej lidské tělo zevnitř, najdi chemické prvky s krumpáčem v ruce nebo se vydej do minulosti za dinosaury. Vyzkoušej stovku modů, u kterých se něco naučíš a ani si toho nevšimneš. Java, Bedrock, Edu, pro každého něco. Speciál ABC Minecraft na stáncích a na ikiosek.cz.
13: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
14: Zpátky k muzice.

0: na Evropě 2.
1: Půl osmí a dvě minuty, posloucháte ranní show na Evropě 2. Je tady volba, tedy česká volba. Jo? Kam by Češi nikdy nešli se svým protějškem? Kam by Češi nikdy nešli se svým protějškem? Kam by Češi nikdy nešli?
2: Já přemýšlím.
1: Páté místo ke kadeřnici. Na 6 hodin.
2: Jo, takhle, jakože muž by se zdráhal jít s partnerkou ke kadeřnici, jistě. Je to pro ně zabitý čas. Já jsem teda jednou donutila jedno svého bývalého přítele, aby se mnou šel na manikuru a měla jsem trošku jakoby takový ty zadní úmysly a říkám, když už seš tady, tak si to taky nech tady ostří a ty
1: kůžičky. Jo, ty jsi si myslela, jakože ho upraví, že si ho upravíš k obrazu svému.
2: No, a stalo se, povedlo
1: stalo se. No, tak když už tam seš.
2: No, do dneška mi to Tomáš vyčítá.
1: Tomáši, my tě zdravíme. To byla Tomášova, Tomáš Zástěra.
2: No.
1: Tomáš Zástěra a jeho jediná manikúra v životě.
2: Je to tak.
0: Ranní show Evropy 2.

0: 7.37, posloucháte ranní show na Evropě 2. Tak my máme českou volbu, kam by Češi nikdy nešli se svým protějškem. A já udělám moderátorský oslí můstek a použiju název písně, která právě skončila. Don't Stop Believing. Neboli nepřestávejte věřit, že jednou s vámi váš partner nebo vaše partnerka půjde i tam, kde byste ho nečekali.
1: Až na konec světa.
0: Až na konec světa. Například čtvrté místo je na konec světa, minimálně v naší rodině. Kam by Češi nikdy nešli se svým protějškem? Čtvrté místo na sportovní utkání. Jo? Když ptáčka lapají, je pravda, že Monika vlastně, když jsme spolu začínali, tak chodila na Slávy ob týden. Vlastně teď si to uvědomu, že dokonce přišla i na druhý poločas. Já jsem odběhla prostě z práce, kolik hrajou.
1: Já jsem taky chodila na reggae koncerty mýho manžela.
0: Chodila?
1: No jasně.
0: Je rostovilý. Tak nějak jako mezi řečí padla taková jakoby věta, že její bývalý přítel, mojí manželky, byl Spartan.
1: Jo.
0: Bo fandil Spartě. To se objevilo tak jako mezi řečí. Tak se tak nějak jako v předchozí fázi života fandilo Spartě a teď se to nějak změnilo. Nebo takhle, já jsem si přál, aby se to změnilo, ale nejsem si jistý, jestli se to změnilo.
1: Já myslím, že se nezměnilo nic, že je to úplně jedno.
0: Teď je to prostě úplně jedno, ale je to v pořádku. Takže první tři místa, takže takhle, pojďme ještě zůstat u té čtyřky. Je to láska, když jdeš na sportovní utkání se svým klukem?
1: Tak rozhodně, to už prostě musí být.
0: To už musí být. Takže všechno je v pořádku, chápu. Radí show, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak máme tady téma, to jste asi zachytila, česká volba. Máte k tomu něco, slečno?
2: Ano, já jsem teda paní už, ale děkuju. Hele, akorát jedu s dětma do školy a bavíme se tady se 14-letou dcerou a tu napadlo, že by v životě s přítelem nešla do strip baru.
0: Tak striptease je na prvním místě. Vaše dcera. No
1: vaše 14-letá dcera. Vaše, co má proti striptýzu?
0: Ať přijde do školy a řekne, že ve svých 14 letech získala nejlepší pocit, vyhrála českou volbu na Evropě 2 díky tomu, že řekla do vysílání striptýz.
2: Tak to je úplně
0: za
2: skvělý. Striptýz,
0: ne, a jinak že za striptýz vyhrála hlavní cenu. Jinak co?
2: Super teda.
0: Jinak co?
2: Jinak jsem chtěla říct, že se na tebe dneska moc těšíme. Jedem do Berouna s holkama.
0: Ale
1: tak to se tam uvidíme.
0: Takhle to asi musíš vysvětlit, ale co se děje?
1: Vy si teda nemáte potom ještě nějaký program domluvený?
0: Tady se slečnou.
2: Ne. Prosím tě, já totiž mám letos obnovu sňatku se svým manželem po 20 letech.
0: Ano.
2: A vzala jsem holky jako družičky a svědkyni, protože koukáme všichni na Leoše dokument. Mm-hmm. A fakt jako je to super, musím říct, že jako úžasný.
0: Děkuju.
2: Tak jsem se rozhodla, že jim udělám překvapení, nikdo o tom neví, jenom ví, že jedou do Berouna a že měli schlídnout samozřejmě dva díly, což udělali.
1: Tak to rozhodně neví, co je čeká teda. To bude velký překvápko. Takže se dneska uvidíme v kině v Berouně, bude tam předpremiéra toho posledního třetího dílu.
0: A vy teda jdete, vy teda jdete s družičkama jako celá parta, jo?
2: Ano, s družičkama a ze svědkyní.
1: A že jste si vybrali Beroun a ne zítra ten Slováč, přece jenom ten jako dostupnější.
2: No, tak ne, my jsme spolu.
1: Beroun je Beroun, viď?
2: My to máme
0: kousek. Tak jo, asi možná to chcete vidět úplně první teda. Jako úplně první,
2: ano,
0: první.
2: Ano, ten, úplně první.
0: A to je docela dobrý, ale že tam jdeš s družičkama ze svatby, protože když tak asi projíždím v hlavě ten dnešní díl, tak tam svatba je.
1: Aha.
2: Je, tak to je super.
0: No nic, tak každopádně gratulujeme 14-leté dceři.
2: Jo. Ano.
0: A já k tomu striptýzu mám ještě historku teda.
1: No,
0: včera, tak poslouchám. Včera jsem byl na obchodním takovým meetingu a byla to taková renomovaná společnost a mluvil jsem se šéfem, domluvali jsme nějaký veliký deal na celý rok a je potřeba říct, že ten šéf je takový distingovaný, nebo byl, nebo je, mimochodem dneska jde taky, teda do toho Berouna, že taky koukají s manželkou takový malý kino v Berouně, no nic, je velmi distingovaný, jo, a najednou říká, má prostě velkou společnost nadnárodní se svým jakoby obchodním partnerem, jo, a najednou o něm začal mluvit, jo, a bavili jsme se, kde všude ty jejich produkty se jako prodávají.
1: Ano.
0: Přemýšlím, jestli to mám říct, ale to můžu říct prostě. Jsou to ryby. No. Aby si to jako představila.
1: Tohle asi není reklama, když řekneš ryby.
0: Ryby můžu říct. Hmm. Jako čerstvé ryby, když to řekneme takhle. Není to potřeba jakoby dokumentovat, že to přišlo jako vtipný v tom kontextu. A on mi najednou říká, teď si představ, ten distingovaný pán probíhá to jednání a on říká, no, my máme jakoby takový úspěchy jako obchodní. Tohleto, víte, ten můj obchodní partner má rád sex se svojí manželkou. A já úplně, no tak dobře.
1: Poslouchám.
0: To začíná zajímavě ta historka. No a oni takhle si občas jakoby vyrazej a byli spolu ve strip clubu. To začal vyprávět a mě to úplně jako probudilo. Mm-hmm. Víc než dvě kafe. Říkám, dobře, tak poslouchám historku, to mě zajímá. A že prej byli s tou manželkou v tom strip clubu a že v jednu chvíli si mu sedla na klín stripterka. Mm-hmm. A ten jeho obchodní partner propaguje ty ryby v různých videích na YouTube a tohleto a je asi trochu známej.
1: Ano.
0: Jakože pro nějakou tu komunitu, jo. Protože ta stripterka mu seděla na tom klíně a říká mu, je, já vás znám, Vojto, já vás znám, vy chytáte ty ryby na té Aljašce, že jo? A on, no, a teď tam jsou s tou partnerkou, s tou manželkou. A ta stripterka, představ si, jak má na sobě to negliže, ty štekle, prostě ty punčochy. A ona mu říká, víte, já bych si to tak, já si to u vás jako kupuju, jo. Mm-hmm. Ale my jsme tady takovej jako spíš cash business, mm-hmm. jo. Tady, nešlo by to platit cash? Jako, že aby, že prostě mají problémy s platbou jako na kartu a na faktury. A domlouvala si, teď mu sedí na tom
1: klíně. No tak právě, to, já tom... si představu tu scénu, ona se sví na klíně prostě někoho tak, a teď, jako teď, mluví s někým
0: no,
1: vedle.
0: Ona ho pozná, no ne, ona seděla jemu na klíně.
1: Jo, jemu, aha.
0: Ona seděla jemu na klíně.
1: A vedle ta manželka.
0: Vedle ta manželka a říká mu, já vás znám. A teď normálně během toho mu domlouvá, jestli by nemohlo to zboží, který odebírá, jestli by to nemohlo platit cash, že tady jsou takový, že je to takový cash business.
1: To jde.
0: A ještě mě to, promiňte, prostě, já se strašně omlouvám, ale mě, nevím proč, bouchla jakoby do hlavy myšlenka, že v tom strip clubu se řešily ty ryby. No nic.
1: To znáš to, jak přijde ten slepec do toho strip clubu, že jo?
0: Ne.
1: Přijde slepec do strip clubu a říká, takže dobrý večer, dámy. Ne, to je jinak, že jo?
0: No.
1: Já jsem to řekla blbě.
0: Řekla jsi to blbě,
1: ale... Řekla jsem to blbě, ale protože jsem měla, jsem byla o tebe navočkovaná tou myšlenkou.
0: Nemusíš to říkat už. Fuj. My ten vtip známe a to, že si ho dala, je možná dobře, že si ho zkazila. Každopádně zdravíme slečnu na viděnou dneska večer.
2: Děkujeme.
0: A co říká dcera teďka, sedící vedle vás?
3: Hele, no, povídej.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Všechno dobrý?
2: Jo, všechno dobrý, já jsem ráda, že jsem to trefila.
0: Hele, a já ještě s tebou proberu celý ten žebříček, ať se k tomu už nevracíme, jo. Kam by Češi nikdy nešli se svým protěžkem? Na třetím místě je na svatbu svého bývalého.
2: No, to asi ne, no.
0: Nešla by si na svatbu? Máš nějakého kluka, se kterým jsi se už rozešla?
2: No, mám.
0: Máš, a nepůjdeš mu na svatbu?
2: Ne.
0: A druhý místo bylo na párovou terapii. Chodí 14-letý holky už na párovou terapii?
2: Ne.
0: Ještě ne. To tě čeká, tak. Tak zdravím rodinu, ahoj.
2: Ahoj. Evropa 2. Ranní show.
4: Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2, kde to stojí?
1: Pojďme se podívat, jak to aktuálně vypadá na silnicích. Kolona nám narůstá na příjezdu do Brna po dálnici D1 směrem z Vyškova od kilometru 212 a i dnes připomínáme kolony na silnici číslo 3 v okolí Votického kopce. Opravují tam silnici.
5: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
6: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Fíha! V Majalen víkendu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
8: Pro všechna raní ptáča.

0: Beton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma. Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
1: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
2: No, Alena Walker, Faded.
1: Jo, Faded, Faded.
3: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
1: Imagine Dragons.
3: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Right Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
4: Human Zoo. Human Zoo. Holišová, Ruml, Zea, Tusilová, Kranich, Moravec, Heclová, Pšenička, Prachařová, Cina, Doláková. 40 umělců na jednom jevišti. Velká, barevná a hlasitá Human Zoo. Gosplová anarchie Viktora Tauše a Romana Holého. V nové spirále na výstavišti. Květnové termíny v prodeji. Vstupenky v síti Go Out nebo na novaspirala.cz. Human Zoo. Human Zoo. Pouze 50 repríz.
5: Já se tak těším.
6: Na co se těšíš?
5: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
6: Je, a kam?
5: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
6: Fakt? Já chci jet taky.
5: Tak mrkni na www.piggy.cz.
6: Bezva, www.piggy.cz, letní sportovní tábor na Monínci.
0: Držíme ti flek i v Mělníku. Evropa 2, 88.2 FM.

0: 7.53, posloucháte ranní show na Evropě 2 a na našem švédském stole ranní show bych se teďka zobnul Patrika. Že Patrik, my jsme často řešili s Patrikem takový evergreen, největší evergreen světa, a to jsou vztahy. Doktor Heus. No tak jsem si říkal, že prostě tady jsme rozebírali vztahy, tak a co takové dlouhodobé vztahy? Co dlouhodobé vztahy? Jdeme na to.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2 a máme tady něco o vztazích teďka.
2: Dlouho neslyšeli.
1: Ale
2: a pomůže nám to nějak v životě teda?
1: Ne.
2: Doufám, že ano.
1: Tak to bohužel to vůbec.
2: Pomůže.
1: Sice by to měl uvádět tady pan doktor Hezucký.
2: No, když já bohužel nic nového už do vztahu přinést nemohu.
1: Totiž, je to o dlouhodobých vztazích, jo. A mně se tady moc líbila taková myšlenka Michaely Louskut, která napsala: já nemám problém s dlouhodobými vztahy.
3: Aha.
1: 9letý vztah je podle mě dlouhodobý vážný vztah.
3: Bez pochyby.
1: Akorát tady říká PS, mé druhé já bohužel dodává: psi se nepočítaj. Takže prostě ten úspěch přece jenom je skalen takhle. Jo? Psi se, přátelé, do dlouhodobých vztahů nepočítaj.
4: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Evropa 2. Ranní show Evropy 2. Gimme, gimme, gimme.

0: 7.57 posloucháte ranní show na Evropě 2, tak jsme si tady říkali, že jsme si toho Patrika moc neužili, že v tom vstupu, který jsme zeplízovali, toho moc neřek.
1: Tak ty jsi mluvil o tom, že je to švédský stůl a že jsi chtěl sáhnout po Patrikovi. No. A někdy se to stane, když jsi u švédského stolu,
0: jo,
1: že si jakoby pro něco sáhneš, co se ti třeba zdá, že by ti mohlo chutnat, a pak zjistíš, že jakoby...
0: Jo, jo, a jo, a vrátíš to. A
1: ne, si... nevrátíš to, položíš to k nějakému random stolu, tady znova.
0: Jo, a děláš, že to není tvoje.
1: No, jasně.
0: A nebo děláš... Teď co s tím, že jo? Teď, když máš ubrousek, tak dobrý papír. No. A co jdeš potom? Jdeš si vzít další, ne?
1: No, tak když ochutná,
0: tak další.
1: Je to zadarmo.
0: Je to zadarmo, přesně tak. A ta hraní show je zadarmo, chápete to? Celá hraní show je prostě zadarmo. Což je,
1: tak
0: ale
1: si nestěžujte.
0: Přesně, to je výhoda. Jo, tomu odpovídá její kvalita, jo? To je vlastně výhoda, že ty lidi nemůžou říct, no tak to ne, tak to my chceme vrátit vstupný. Tím, jak je to zadarmo, tak... Co už?
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti teď ve škole se vztahy.
3: Čau, tati.
2: No tak co pak, holčičko, co ve škole?
3: No dobrý, akorát dneska mi říkal nějaký kluk nějaký věci, kterým jsem nedozuměla.
2: Ve škole?
3: No.
2: A co ti říkal?
3: No říkal, že mám hezké čelní sklo, překrásný kufr, super karoserii a moje nárazníky jsou bezchybný.
2: To ti říkal, jo?
3: No.
2: Tak mu řekni, že jsi ještě v záruce a jestli se ti opováží otevřít kapotu, aby zkontroloval hladinu oleje, tak mu urvu výfuk.
3: Vyřídím. Tidy.
4: Evropa 2. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2, Evropa 2, maximum tvý muziky.

0: maximum muziky. Europa 2. Europa
1: 2. 8 hodin 2 minuty. Europa 2 vysílá zprávy.
2: Dobré ráno, žáky posledních ročníků maturitních oborů středních škol dnes čeká povinný didaktický test z českého jazyka a literatury. Státní maturita z češtiny je povinná pro všechny. Druhý předmět státní maturity si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Do Národního parku České Švýcarsko se chystá ministr životního prostředí Igor Červený. Chce jednat o rozsahu škod způsobených požárem, který vypukl v sobotu. Hasičům se večer podařilo požár lokalizovat. Teď už má slovo Zuzka.
3: V Břeclavi začalo provoz největšího bateriového úložiště v Česku. Stojí na severovýchodním okraji města a pomůže vyrovnávat výkyvy mezi výrobou a spotřebou elektřiny, čímž posílí stabilitu přenosové soustavy. Pozitivní vliv úložišť mají pocítit i koncoví zákazníci na cenách elektřiny. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Hvězdný útočník David Pastrňák z Bostonu připustil, že nevidí jako příliš reálnou možnost, že by posílil hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Šampionát začne v pátek 15. května.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D10, na sjezdu z dálnice D10 na 40. kilometru došlo k nehodě. Jsou tam tři havarovaná vozidla a tvoří se kolona. Na dálnici D11 potom na trase z Jaroměře do Prahy překáží porouchané vozidlo na 59. kilometru.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes už bude na obloze více mraků, čekáme oblačno až zataženo. Odpoledne se postupně, zejména v západní polovině, přidají četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku ještě slunečno. Nejvyšší teploty vystoupí dnes na 24 až 28 stupňů. Na západě naměříme kolem 22. Tolik zprávy, teď pokračuje úterní ranní show na Evropě 2.
0: Ranní show Evropy 2. Ranní show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea, klimatizace, která na vás myslí.

0: 8:10. Přesný čas. 8:10. 5. května. Mimochodem teda, teď jsem slyšel ve zprávách, si říkala, Katko, že 15. za 10 dní začíná hokej. Mhm. Ještě bude fakt hokej. Mistrovství světa v hokeji.
1: Jak ještě?
0: No jakože léto ne, tak ještě bychom mohli dát sněhový zpravodajství, ne?
2: Sněhové zpravodajství aktuálně ze Špindlu.
0: No?
1: Říkali na nějakém jiném rádiu dneska ráno, když jsem měla do práce, tak měli zprávu, že v sobotu ještě byla na Sněžce souvislá vrstva sněhu a v neděli už ne.
0: Konec.
1: Konec.
0: Takže i počasí to zabalilo o víkendu.
1: Jo.
0: A teda je to náhoda, hele, co hrajeme teďka za písíčku. Chápeš to? Snowflake. To nevymyslíš, ne? Snowflake, sněhová vločka. To znamená, chápu to, že Sněžka, tedy Schneekoppe, konec. Sobota ještě sníh. A
1: to neděla... souvislá vrstva, no. Tak a... oni to berou jako takové, jako terminus technicus, že to prostě něco znamená.
0: No, teďka už se lyžovat prostě opravdu nedá.
1: Už opravdu
0: takže
1: ne.
0: Aktuální situace ve Špindlu, taková ta věta, že prostě podmínky jsou ideální.
1: Ideální, ale na jarní sporty.
0: 8:11, Evropa 2, tak si dáme Snowflake.

0: lake until I hit the ground.
1: Evropa 2, svět podle Koháka.
2: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Přátelé, Jakub Kohák, dobré ráno, svět podle Koháka.
3: Dobré ráno, sutu.
2: Je to už taková jakoby stará historka, ale včera jsme to vůbec neotevřeli. Prosím tě, byly čarodejnice.
3: Ano.
2: Byl 1. máj, lásky čas.
3: Jistě.
2: Vyber si jedno z těch témat a řekni, co jsi dělal. Že nás to zajímá.
3: Já prosím tebe, čarodějnice, nejsem nějaký velký, řekněme...
2: Čarodějník.
3: Čarodějník.
2: I když? Při pohledu na tebe.
3: Pozor.
2: Černokněžník.
3: Já čáry fuk, že ano.
2: Vlastně a ty tvoje svěřenkyně?
3: A jistě, to všechno funguje. Nicméně, já jsem prostě nějak odmala k tomu nebyl veden.
2: Ano.
3: Takže já jsem vlastně nikdy nebyl u toho ohně, jo.
2: Třeba jednou nikdy jsem šel, v životě si nebyl u ohně.
3: Ne, šel jsem náhodou kolem.
2: To je ti příjemný, člověče, třeba na horách, když jsi prostě jako před krbem.
3: No, no, dobrý, no, tak jasně. Nicméně, já jsem myslel ty čarodějnice. Prostě jsem nikdy toho 30. dubna nešel se prostě někam tak jako veselit.
2: Nikdy, jo?
3: Ne, nikdy jsem tam nebyl. Jednou jsem šel kolem v Radotíně, ale to byla náhoda, že jsem si tam šel něco vyřídit.
2: Že ty mi chceš říct, že jsi nikdy nezažil čáry, jo?
3: Ne, nikdy. Představ si to. A ty?
2: Já... Prakticky.
3: Bejvaly doby.
2: Bejvaly doby.
3: Ale... Jejda, mane.
4: Kdy tě i zvali?
3: To se vlastně čáry bez tebe neobešly, že jo?
2: Takže,
3: ano.
2: Že jsi zase nebyl.
3: Zase se nebyl. No prostě no ne, stárneme, nedá se
2: dělat. A láska 1. máj, to se tě taky netýká.
3: To jo, pozor, líbání.
2: Líbání to...
3: Pod rozkvětým stromem.
2: Jakmile je tam líbání...
3: Tak do toho ještě jdu.
2: Volejte Koháka.
3: Přesně tak, to jsem tam, ale samozřejmě 1. květen, to mě evokuje svátek práce. Co pak nějaký líbání?
2: Jo. Aha,
3: to je, jako řekněme, jako... Pro každýho, ale svátek práce?
2: Teď samozřejmě se bavit o svátku. Pořád se ještě má pracovat, nebo jenom 1. to stačilo?
3: Jenom 1. stačilo. Ale jenom jsem říct, že jsem pracoval. No.
2: Ty jsi 1. pracoval?
3: Ano.
2: A tak říkej.
3: Prosím tebe, máme před natáčením...
2: Čeho?
3: Tak velkého projektu, ohromného projektu.
2: Jakože do kina?
3: No ne, je to, řekněme, reklamního charakteru.
2: Tedy do televize.
3: Do televize. Na sociální sítě.
2: Jakože na Instagram.
3: No, ano, i na Pentagram. Nicméně.
2: Ale Pentagram je zrovna čarodějnická záležitost.
3: Přesně tak, proto se nám to spojilo.
2: Co jsi vydal na svém Pentagramu?
3: No, takže já jsem se věnoval přípravě toho natáčení.
2: A jako co?
3: Prosím tebe, budeme natáčet pro jednu, řekněme, sáskovou kancelář, nebudu říkat jméno.
2: Ano. No. Je tam sport?
3: Je tam sport trošičku. A letíme, prosím tebe, natáčet
2: fakt,
3: do
2: jo?
3: Francie. A teď si typně za kým?
2: Za Mbappem.
3: Mbappé, jak říkají mladí.
2: Mbappé.
3: To
2: ne,
3: není.
2: To není. Tak Michel Platini.
3: Michel Platini, to není.
2: Znáš nějakého Francouze? Gérard
3: ne, myslím Čecha, jo, který tam hraje.
4: Já znám Tour de France.
2: Tour de France?
3: France tam taky nebude.
2: Já vím, Schulz.
3: Přesně tak.
2: No jo, on je novej, no, on je novej sport.
3: No a je, a pozor, jedeme za ním a za jeho kocourem.
2: On má kocoura.
3: No je, Frantika.
2: To nevím.
3: No jo.
4: Jako francouzského kocoura?
3: Normálního, v českého, v Francu, ale je to...
2: A bude se, když jsme u teda 1. května, bude se líbat s jeho francouzským kocourem?
3: Ano, a francouzsky.
2: A budete s ním točit tedy, co?
3: Rád bych.
2: No ale budete s ním něco točit?
3: No a to já nemůžu prozrazovat přece ještě.
2: Jo.
3: Budeme natáčet takový, řekněme, reklamní spoty.
2: A ty jsi režisér?
3: Ano, je to tak.
2: Aha.
3: No ne, Schulze nehraju, promiň ještě.
1: Ranní show Evropy 2.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
7: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. S Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
13: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
14: Zpátky k muzice.

0: jdeme na zvířátka. Žvížátka. Osm 23, posloucháte ranní show na Evropě 2. Máme tady 20letého. Co je?
1: Já to musím uvést právě. Máme tady 20letého kolegu Davida Jordána, který pro nás má jako informace, ale já jsem se teď před vstupem na něj koukala a říkám mu: Davide, ty si holíš ruce. On tam nemá jediný chloupek. A on říká: ne, mě ještě nerostou. A říkal: ani na nohách. A vytáhnul si nohavici. On nemá žádný chlupy na těle.
0: Davide, vy nemáte chlupy ani na rukou, ani na nohách?
2: Ne, vůbec ne.
0: Moje dcera 4letá má chlupy na rukách. Ještě si to strašně užívá a říká: hele, já už mám taky chlupy, tohle, podívej. A ukazuje.
1: No.
0: Takže vy jste úplně...
1: Lukas,
2: já jsem úplně holý.
0: Vy jste holobrádek.
2: Ano.
0: Takzvaně. My vám říkáme teenager, i když je vám už 20. Nicméně, teď jste přines příběh zvířete.
2: Ne, je to krásný příběh, protože na Břeclavsku mají velký problém.
0: Ano.
2: A ten, že tam někdo krade.
0: Ano.
2: A není to straka.
0: Je to?
2: Ale je to čáp.
0: Je to čáp.
2: To je krásná fotka v Blesku dnešním, kde vlastně čáp krade zahrady. Máme tady psí hračky, plíšový sněhuláky, oblečení, jo.
0: Počkejte ještě jednou, co krade?
2: Různý věci, jako třeba ze zahrad a tak dále. Máme tady psí hračky, chudáci psi.
0: On krade, on prostě lítá a teď ze sezobne psí hračku, nebo?
2: Ano, nebo tady máme oblečení ze zahrady, že jo, když někdo na věšáku má oblečení, tak
0: krade
2: spodní
0: prostě
2: prádlo.
0: Krade hadry, no.
2: Molitany a tak dále.
0: Molitany, má to rád, prostě sbírá si to.
2: Sbírá si to, no.
1: Tak se vždycky přece říkalo, že kdo nekrade v práci, ukrádá rodinu.
0: A teda ten čáp to tak jako nějak hromadí a kam to vlastně jako nosí, Katko?
1: To je otázka. Kdyby vás napadla jakákoliv odpověď, my na nic nemůžeme přijít. Kam by to ten čáp tak mohl nosit?
0: Kam by to ten čáp, prostě... pokud je to tak, jak předpokládáme, měl by to Andrej vrátit. No ne, ty, pokud, nebo takhle, ty lidi, pokud hledáte...
1: A on už to vrátil, ale i tak jsou s tím problémy.
0: Jsou s tím problémy. Ještě totiž nevrátil ty molitany, ty psí gumové hračky.
2: Spoďáry.
0: Spoďáry z toho.
1: No a ono někdy, i když všechno vrátíš, tak prostě ten záměr, tak ten je popotahován.
0: Dobře, ranní show, dobré ráno.
3: Michal, ahoj.
0: Michale, říkej.
3: Já myslím, že těm malé čápisko máte.
0: Malé čápisko? Co říkáš?
3: No... Malým, mladým
0: do jo, on to nese mladým, jo, aha. No je to čapí otec.
1: Roku. Vymlouvat se na děti to umí každý.
0: Vymlouvat se na děti umí každý. A na závěr, David, jestli vás můžu poprosit, jestli byste mohl říct 10krát za sebou slovo čapí.
2: Tak já to zkusím, jo. Čapí, čapí, čapí, čapí, čapí.
0: Základní škola, no tak je mu 20, ne?

0: Zpátky do minulosti.
1: Zpátky do minulosti s Katkou Říhovou. Téma, které přináší je... Máš téma?
2: Mám téma.
1: Říkej.
2: Mám téma modelek.
1: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to s modelkami.
2: Je to prostě vlastně asi špatná zpráva, nebo asi určitě, protože takový ten boj za body positivity vypadá, že jsme začali zase prohrávat a modní průmysl se vrací ke štíhlosti.
1: Tedy k vychrtlosti.
2: Je to tak. Zdálo se, že boj o různorodost těl na molech přináší výsledky větší velikosti, více křivek, krása v rozmanitosti. Mimochodem, včera ve filmu Ďábel nosí Pradu 2, na kterém jsem včera byla, jsem viděla moji oblíbenou modelku Ashley Graham, která je prostě kráska a zastupuje přesně tuhletu plus size
1: kategorii.
2: Děkuji. Poslední sezóny na molech ukazují, že na přehlídkách opět dominuje tělesný ideál, který jsme si mysleli, že mizí. Návrat estetiky extrémní štíhlosti, někdy označované jako heroin chic, není jen módní trend, je to symptom hlubšího mechanismu. Módní průmysl zkrátka opakovaně obnovuje ideály krásy, aniž by reflektoval dopad na ty, kdo na tento ideál nedosáhnou. Takže... Například v Miláně tady píšou na magazínu Heroin. Opět se prochází velmi hubené ženy a muži v referenční velikosti pro vznikající kolekce XS.
1: Tak se na to podíváme. Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to bylo ve skutečnosti na castingu na módní přehlídky v Miláně, který se teďka zapsali do povědomí tím, že tam nesměli podvyživený modelky.
3: Jo, přesně. Tak prosím, další. No.
1: Halo.
3: No, jak se jmenujete, prosím vás?
1: Angela.
3: Bohužel, fakt ne, holky, to ne, špatný.
1: A por qué?
3: Ne, špatný, další. Prosím, jak se jmenujete?
1: Silva.
3: Bohužel, ne, tohle hrozný, běžte, prosím vás. Tady snad nebude. Halo, další. Dobrý den, jak se jmenujete?
1: Halina.
3: Jo, tak vy pojďte.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
2: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
1: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
2: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
1: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
2: A vstupné je zdarma.
1: Více informací najdete na praha.eu.
2: Vaše hlavní město Praha.
0: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
3: Tak pojďme, DNA test. Indian, ty jsi Vinetu.
0: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
4: Taky od fochu, co? Hele, hoď mi nevozej k dřevobábnitý USBčko, fasádní samonihilační tmelidlo, exprůzovaný polystrát a trochu toho zatraceného bednění.
5: To teda slyším poprvé.
6: Ale něco spolu vykouslíme. Pojďte za mnou.
4: Je, tak díky moc.
7: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
8: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
9: No, ale na volka tří fajde.
8: Fade it. Jo, fade it, fade it.
10: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
8: Imagine Dragons.
10: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
11: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
12: Mým sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
13: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
0: Song za trest.
14: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
13: To je retard.
0: Na Evropě 2. Od pondělí do pátku hned po ranní show pouštíme k mikrofonu koho?
15: Paviána. No.
0: Predlaj, zhádáme dál.
15: Mimóza.
0: Taky těsně vedle. Zkusí to někdo jiný?
16: Přichází Pavel Cejnar.
0: Ty jsi ale šikulka. After party s Pavlem Cejnarem. Od pondělí do pátku 9 až 11 na Evropě 2.

0: 8.36. Je 5.5. Květnové povstání českého lidu.
1: Dneska to začalo, viď?
0: Dneska to začalo. Já jsem byl venku se teď podívat a teď chci vám říct, takhle vypadá vstup, když moderátor objeví Ameriku. Mm-hmm. Byl jsem venku a je tam prostě překrásně. Jako překrásně. Jako ten vzduch. Je to nádhera. Já bych s dovolením tu emoci, kterou teďka v sobě mám, vyjádřil písni. Můžu?
1: Pojď.
0: Takhle jsem se cítil teď venku na terase.

0: Tak. To byla atmosféra hezká, viď?
1: Narovnáváš to zpátky, jakoby blíž našemu věku.
0: Svět metropole!
1: Já to pouštím dětem, tuhle písničku.
0: Jak to?
1: Ty jsi mě to naučil, líbilo se mi to a oni jsou v tranzu.
0: A co na to dělají tvoje děti? Na
1: se úplně uvolní a mlátí rukama a nohama.
0: Zkus to popsat, jako.
1: Říkám, v tranzu jsou.

0: je mazec. To je prostě mazec tohle. Ranní show, dobré ráno. Vy nám voláte kvůli tomu, že máme country ráno tady. Country rádio, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tady country rádio.
1: Vypadá to tak.
0: A co máte na srdci?
1: Já volám na lístky na Beats for Love, jestli jsem trefil dobře soutěž.
0: Nemáme lístky, už všechno došlo už.
1: Tak to mě mrzí.
0: Proč?
2: Normálně, Batroš došel.
0: Normálně, Batroš došel, ale normálně na internetu se to dá koupit, kdyby chtěl.
1: To vím, ale lepší, když vyhraješ.
0: Je to lepší, jo. Kolik to vlastně takhle koštuje? Kolik koštuje takhle lístek na Beats for Love?
1: No, myslím si, že kolem 2,5 jeden.
0: No, já nevím, nedokážu říct.
1: Tak nějak to bude asi.
0: Nemáme lísky, ale dal bych ti, já bych se rozkrájel, bych dělal cokoliv, bych něco měl, dal bych ti to, ale nemám.
1: To je škoda. No.
2: Já teda z vlastní zkušenosti musím říct, že když se na něco koupíš lístky sám od sebe, no, tak si to prostě užiješ víc. Víc
1: no, jasně,
2: si toho zážitku
1: to
2: vážíš.
1: Tak. I kdybych vyhrál, bych si to taky užil.
0: Teď to každopádě. Tak ahoj, tak sorry.
1: Tak jo, mějte se.
0: Ahoj. Ranní show, dobré ráno.
3: Dobré ráno, volám na lístky na Beats for Love.
0: Chápeš to? Tak Karolíno, tak znova. My nemáme žádnou soutěž, co budete lidi, jsme tady hráli tulácký ráno.
3: Slyším, tulácký. Šarlotu, takže určitě
0: no, počkej,
3: bude
0: počkej,
2: ale
0: nebude.
2: My hrajeme spoustu interpretů a nemáme lístky
0: my
2: na koncerty.
0: My si hrajeme Šarlotu, protože jsme country rádio.
3: Ne, já chci lístky na Beats for Love, no, prosím.
0: Já nemám, ale tak co, mám ti je koupit?
2: B4LCZ.
0: Mám ti je koupit? Jako,
3: určitě,
0: mám
3: určitě
0: tě je koupit,
3: máte nějaký
0: lístky. Jako, že bych...
3: Jste partnerem.
0: Jsme partnerem. Já, ale možná ředitel má. Jestli chceš, já ti řeknu, kde bydlí.
3: To je v pohodě.
0: Tak se nezlo.
3: Já už jsem u vás vyhrála jednu lístky
0: no, tak vidíš.
3: Na Balaton Sound.
0: Tak
3: takže...
0: neotravuj, ty jsi vyhrála. Karolíno, nemáme. Pojď si užít Charlotte David, dej si to na hlas, OK?
3: Určitě máte lístky.
0: Nemám, miláčku, fuk nepa. Come on. Dance with me, move your body, dance with me, move your body, dance with me, move your body, dance with me, move your body.

0: Katka mi tady říká, pusto Alex, uvidíš, jak to na děti funguje.
1: No.
0: Člověk si tady nemůže zahrát ani v ranní show Charlotte David.
1: Aby?
0: Hele,
1: jak končí ta věta?
0: Já si totiž myslím, že Karolína si fakt myslí, že ty lísky máme a že jenom děláme jako hariky.
1: Nedostupný.
0: Tak, nedostupný, ale my fakt nemáme. A uvidíš, že tam ještě furt je. Karolína, že tam furt seš?
2: Ano, ano. No. Čekám na ty lísky.
0: Nemáme lísky, fakt.
1: A ona si myslí, že se to vyčeká.
0: Promiň, nemáme tak, lísky, tak.
2: Nemám. To není možný, tak jsem se dovolala, tak no. určitě tam nějaký lísky.
0: Nemám jsou. Lísky, já bych tě dál, tady mám tady hele, blesk, tady mám pak nedopitou vodu, vstupní kartu, dva hrnky po kafe, telefon, pak mám tady prostě trenky se škrtátkem, tady někdo nechal, asi Ondra Vodný.
1: To si vybral za svých kolegů.
0: Nemám, Karolíno, nemám lísky, ale nemám. Co teď? Co
1: no, peněženku a klíče od auta neřekneš, viď?
0: Klíče od auta, jo, klíče od auta tady mám ještě. Nemám, Karolíno.
2: To je zklamání, teda pokud nejsi.
0: Já vím. Karolíno, ale třeba mají lísky na nějakým, já nevím, co, nějakým jiným rádiu.
1: Zavolejte na to country rádio.
0: Na country rádiu, zkuste country rádio.
2: Neposloucháme country.
0: To je škoda, ale to je dobrý, ale...
1: By měli lísky na Beats for Love.
0: Že by na country rádi udělali Beats for Love, bylo by to stylový. Mimochodem, my jsme tady hráli ty nedvědy. Všimli jste si, že budou nedvědi mít jako koncert?
1: Jo.
0: Náš kolega, kamarád Vojta Dyk s Kubou Prachařem udělali projekt Nedvědi 27. Pozorňuju, že s tím nemám nic společného, jo. Aby to nevypadalo, že tlačím. Já jsem na to koukal, že začali prodávat lísky a já byl úplně naštvaný, že ten nápad jsem měl taky. Ale oni jsou ve finále lepší, že to dělají oni, protože když slyšíte Vojtu Dyka s Kubou Prachařem, jak hrajou, to je prostě taková radost. Takže oni to dělají a...
1: Velký táborák v autučku.
0: Velký táborák v autučku. Přesně takový nápad jsem měl, ale udělali to...
2: Ale Charlotte je lepší.
0: Charlotte je lepší. Tak ale jak pro koho samozřejmě. Jo, zkus pustit Charlotte prostě u ohně, až budete sedět na chalupě, sousedí tě poženou. Tak Karolíno, přejeme hezký den.
2: No, tak já teda.
0: No, nezlob se.
1: Už se nám já to uvěřila, že je fakt nemáme.
0: Kdybych je měl, dal bych ti. Hele, kdybych měl svoje, dám ti je.
2: A nemáš.
0: Nemám.
2: Škoda.
0: Tak pa. Ahoj.
2: Mějte se.
0: Čau.
1: Pa, pa.

0: 8.52, posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Dobré ráno. Leošovi tady pípla SMSka od jeho lékařky a já nevím, co je jejím obsahem.
0: Počkej, to je tajemství, to proč to říkáš do vysílání?
1: Já tak nějak předpokládám, že se s náma podělíš,
0: ne.
1: Protože to podle mě navazuje na to, co jsme dneska řešili a já to teda musím zopakovat, protože to už bylo dávno. Ty jsi se nám tady svěřil, že jsi byl včera na takovém velmi delikátním zákroku, kdy ti do močové trubice dávali nějakou sondu.
0: S kamerou. Já mám rád reality show. Jmenuje se to cystoskopie.
1: A já jsem jakoby zvedla takovou myšlenku, samozřejmě je to jenom můj subjektivní názor a je to čistě jenom jakoby claim podle sebe soudím tebe, ale říkala jsem, že pokud se tam vyskytovaly sestřičky v okolí, jakože se vyskytovaly, tak bych za to moc nedala, že večer obtelefonovala kamarádky, aby se jim svěřila s nějakými detaily, protože prostě je to pikantní. A dohledala jsem si dokonce tady, že podle průzkumu průměrná žena udrží tajemství přibližně 32 minut.
0: No tak ta zpráva o tom tajemství skoro okolností je, že ty jsi tohle to říkala a trochu si jako malinko obvinila, tak jako na
1: já si říkám, že já bych to tak jako viděla.
0: Kdyby si zavolala kámoškám, jaký krátkej film si viděla teďka. Krátkej dokument.
1: No, ty

0: byl prostě obnažen jako stoprocentně, takže...
1: Sela. A sestřička byla hrozně fajn, že poslouchá ranní show.
0: Chtěla se s tebou vyfotit,
1: ano,
0: bylo teda to, až potom.
1: Bylo to prostě moc milý, protože prostě poslouchá ranní show, říkala, že to včera slyšela ve vysílání, že se chystá na ten zákrok a že jí bylo líto, že nejdu k ním, že oni to přece dělají taky a ona pak večer zjistila, že jdu k ním.
0: Ty jsi tam byl zapsaný pod nějakým cizím
1: Nebyl. No a jak jsi tak trošku obvinila tady tu sestřičku, tak mi píše doktorka, dobré ráno, volala mi sestřička, aby jsem vás ujistila, že ona opravdu ctí lékařské tajemství a že s nikým nemluvila, i když si to Katka myslí, že mluvila. Pouze manžel viděl fotku. Ale pozor, ale teda, to je ta fotka, co jsme si dělali potom, až už oblečený. Jako, že by ukazovala manželovi fotku. No, takže...
0: Podívej, Jardo.
1: Ty jsi říkal přitom... Nebo, vidíš, Jardo, měl jsi pravdu. Vidíš, Jardo, hele, všude je něco, podívej. Sice má peníze, ale hele... Proto má to velký auto.

0: Dneska je 5.5. Pražské povstání. Během včerejšího vyšetření k ničemu takovému nedošlo.
1: Pražského povstání. Příští stanice.
0: No jo, ona je dokonce metro.
1: No.
0: Dneska je Pražský povstání, fakt že jo.

0: 8.58, Evropa 2, ranní show. A protože už vysíláme 28 let, tak během těch, já nevím, kolika 25 let, co jsme točili zpátky do minulosti s Patrikem, tak vlastně jsme natočili zpátky podle mě úplně ke všem událostem na světě. Takže vlastně můžeme klidně nabídnout teďka jakoby aktuální zpátky do minulosti, jak to bylo 5. května, že jo? Jak to bylo 5. května. No. Mimochodem teda 5. května je 5.5. A shodou okolností 5.5. dnes je to 5 měsíců přesně, co Patrik odešel 5. prosince. Takže to bylo jaké symbolické zakončení dnešní ranní show. Jdeme na to.
1: Zpátky do minulosti.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s pražským povstáním.
3: Tak, dneska si probereme, dneska máme 5. Takže Františku.
2: Ano.
3: Tak Františku, co mi řekneš o pražském povstání?
2: Cože?
3: Co mi řekneš o pražském povstání?
2: Tak pane profesore, nevím jako nic určitýho, ale něco se fakt chystá.
1: Ranní show Evropy 2.

0: 9.03, Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Dobré ráno, výsledky kontrol požární bezpečnosti klubů, barů, diskoték a dalších nočních podniků v Česku jsou alarmující. Ředitel hasičů Vladimír Vlček uvedl, že kromě mnoha dalších nedostatků považuje za nejvážnější, že v řadě kontrolovaných podniků chyběly nebo byly zablokované únikové východy. Kontroly hasiči zahájili po novoročním tragickém požáru baru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovuzavedení schválila vláda. Návrh, který ještě projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů skoro 14,5 miliardy korun ročně. Teď už se hlásí Zuzka.
2: Město Karlovy Vary chce mít do září připravenou pro zájemce novou zahrádkářskou kolonii Zlatý kopeček. Vybralo už zhotovitele poslední části úprav pozemků. Podle náměstka primátorky Karlových Varů Miroslava Vaňka by se tak zahrádky mohly začít nabízet od září letošního roku. Některé práce související s kolonií se pak dokončí v příštím roce. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Američtí herci Justin Baldoni a Blake Lively dosáhli smíru v soudním sporu, který následoval po natáčení jejich filmu Námi to končí. Napsal o tom zpravodajský web BBC. K urovnání došlo pouhé 2 týdny před stanoveným termínem soudního řízení, v němž měli oba vypovídat. Spor hollywoodských hvězd začal v roce 2024, kdy Lively zažalovala Baldoniho a obvinila ho z obtěžování, nevhodného chování a pomlouvačné kampaně při natáčení.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 počítejte s kolonou směrem z Brna do Prahy od sjezdu na Vlašim. Od 50. kilometru a dál je roztrhaná kolona až k příjezdu do Prahy. Na dálnici D11 se potom zdržíte v koloně na příjezdu do Prahy od 17. kilometru.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes už bude více mraků. Čekáme oblačno až zataženo. Odpoledne se postupně, zejména v západní polovině, přidají četnější přehánky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku ještě slunečno. Nejvyšší teploty vystoupí dnes na 24 až 28 stupňů. Na západě naměříme kolem 22. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 už má slovo Pavel Cejnar. Startuje úterní afterparty.
3: Afterparty Evropy 2 a Pavel Cejnar.
4: Dobré ráno. Nazdar.
1: Zdárek.
4: Nazdar, vy jste nějak, co?
5: Bodré dopoledne.
4: No nazdar. Tak prosím vás, mám něco tady pro všechny, protože svadební sezóna začíná. Mám něco pro všechny svadebčany, co by je rozhodně nemělo minout. A co nabízí pouze Evropa 2?
5: Týká se to nějak svatby snů?
4: Ano, přesně tak.
5: Jo?
4: Ano.
5: Martin Cielas přichází jako svatební DJ. Finále svatby snů brzo už, ne, tady u nás?
6: Finále svatby snů brzo, tuším, že to je pátek, brzo. 15. pátek.
4: No. No, a já mám detaily už za chviličku, řekneme.
6: Takže za 10 dní.
4: Za 10 dní.
5: Za 10 dní.
4: Těšíš se na to?
5: Na co?
4: No na to finále.
5: Já mám vždycky nervy.
4: Já taky.
1: Těšíš se na svatbu?
5: Na svoji? Jo.
1: To přece říkala Jiřina Bohdalová, že nevylučuje, že by ještě jednu svatbu dala.
5: Jiřina by mohla dát svatbu, ale ještě jednu.
1: To říkala, nikdy neříkej nikdy, proč ne?
5: A kolik je vlastně ideální věk mezi partnery? Měl by být třeba o 12 let starší muž? Tak nějak jako...
1: No, tak může to tak být.
4: Může být i o 12 let starší žena, ne?
5: No, tak může samozřejmě.
4: Může, no.
5: Může. My budeme mít tady svatbu snu a věřím, že zase bude mít někdo velkou radost a bude tady velký kvíz, velký finále příští pátek teda. Teď after party dnes.
4: Začínáme.
5: A my zítra.
1: Papa.
4: Tak čau.
5: Skle. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find.

vás úterní dopolední Evropa 2, teď David Guetta a Sia a za chviličku detaily ohledně té slibované svatby. 13 minut po deváté, hezké dopoledne s Evropou 2.

0: Ladí vás Evropa 2. Letošní soutěž o svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega už zná dva finálové páry. Chcete je vidět, kdo to je? A chcete vědět, kdo to je a jak vypadají, jak jim to sluší? Podívejte se na náš web Evropa2.cz do sekce soutěže, kde si můžete pustit jejich videomedailonky a navíc si tam můžete rovnou zasoutěžit. Tipněte si do čtvrtka 14. května správně vítěze letošního ročníku a třeba právě vy si budete moci užít pobyt pro dva v hotelu Sen a vonavý Dermakol balíček. Kdo vyhraje, se rozhodne už v pátek 15. května ve finále v ranní show Evropy 2. Tak nezapomeňte už příští týden v pátek 15. ladit Evropu 2 mezi 6. a 9. hodinou. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět 60 let. Tak my držíme palce, ať to vyhraje ten lepší. Ještě jednou detaily, podrobnosti a jak jim to sluší na Evropa2.cz. After party.
1: Evropa 2. Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
2: Tak co, těšíte se?
1: Předposlední srpnový týden v prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny, želateli, různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
9: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
1: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a vonavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
13: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
1: Zpátky k muzice.

0: Shakira na Evropě 2. Já tady mám jednu takovou informaci, která se děje v posledních měsících. Aktivity, při kterých se vedle lidí objevují roboti, tak nejsou ničím výjimečným v poslední době. Už jste na nějaký byli a viděli jste, jak robot se zapojil jako mezi normálními lidmi. Tak podobnou kombinaci nabídlo koncem dubna vystoupení jedné ze škol na severozápadu Číny. Jo. Taneční program ovšem nečekaně narušil vystupující humanoidní robot, který najednou přerušil tanec a teď pozor, normálně začal balit jednu z tanečnic. Přišel k ní, začali tam objímat a tak podobně. Jakmile to uviděli ti, co tu akci pořádali, pořadatelé, tak okamžitě toho robota jako odtrhli od té tanečnice, nikomu se nic nestalo vůbec. Někteří si říkali, jako, že to je lagrace, no a potom okamžitě se začalo jako zkoumat, jestli toho robota někdo naprogramoval, aby jim to takhle jako narušil, aby jako ukázal, jako, aby šel jako po té tanečnici. On vlastně, on ji takzvaně balil, jo, tu tanečnici. No ale ve finále se ukázalo, že v místě bylo několik nějakých dronů, který vlastně narušili robotu tomu, to jeho jako počínání a možná, že vlastně za to mohli i ti nějaký drony. Prostě bylo toho tam moc a malinko se to zvrtlo. Jak už jsem říkal, zaplať pambu, nikomu se nic nestalo, ale tohleto prej v budoucnu můžeme očekávat víc a víc. Já nevím, jak vy to máte, ale prostě já jsem asi stará škola. Klasika je klasika. Roboty bych nechal zatím ve skříni. Za chvíličku Dermot Kennedy, anebo Timbaland a One Republic, Apologize. To se neodmítá, Evropa 2. Evropa 2.
1: Novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz. Pro doma.
2: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma.
3: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když
4: se to má podařit. Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Ride Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
5: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
6: Human Zoo. Human Zoo. Holišová, Ruml, Zea, Dusilová, Kranich, Moravec, Heclová, Pšenička, Prachařová, Cina, Doláková. 40 umělců na jednom jevišti. Velká, barevná a hlasitá Human Zoo. Gosplová anarchie Viktora Tauše a Romana Holého. V nové spirále na výstavišti. Květnové termíny v prodeji. Vstupenky v síti GoOut nebo na novaspirala.cz. Human Zoo. Human Zoo. Pouze 50 repríz.
7: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
8: Ahoj, já se tak těším.
9: Na co se těšíš?
8: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
9: Je, a kam?
8: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
9: Fakt? Já chci je taky.
8: Tak mrkni na www.piggy.cz.
9: Bezva, www.piggy.cz, letní sportovní tábor na Monínci.

0: Evropa 2. Kdo co kde kdy a s kým.
1: Hladí vás dnešní úterní dopolední Evropa 2. Za chviličku 10. hodina. My dáme čerstvé zprávy, ale teď tady máme jednoho zpěváka. Je to prostě miláček. Kdo to je a co se mu stalo? Možná, že to může být taková jako varující zpráva. To už ví Káťa Zíhová. Hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne. Varování, nicméně tomu se moc nedá uniknout. Zpěvák Robbie Williams se svým fanouškům pochlubil bizarní nehodou, která ho potkala přímo v bezpečí domova. Při večerním čištění zubů mu zbyla jen polovina předního řezáku. Reakce jeho manželky Aidy Field na sebe nenechala dlouho čekat. Když se na ní Robbie usmál, Aida jen zalapala po dechu a následně propukla prý v smích s tím, že její muž teď vypadá jako postava z komedie Blbý a blbější. Problémem však zůstává logistika opravy. Robbie se totiž momentálně nachází v Miami, zatímco jeho zubař, který mu zářivý úsměv vytvořil, sídlí v Los Angeles. To představuje 5-hodinový let, který zpěvák musí absolvovat před nadcházejícími koncerty, pokud se teda nerozhodne pro svůj rebranding a nezačne chybějící zub vydávat za svůj nový styl,
1: no,
2: což je dobrý.
1: To může být. Každopádně je to jenom jeden zub, kdyby mu vypadaly jako ostatní zuby, to
2: tak
1: už
2: tak se přihlásí do výměny manželek.
1: Ano, já si myslím. Ale pozor, měli bychom si všichni vážit svého zubaře. Jo?
2: To by
1: nás mohlo. Tohle je Robbie Williams, Candy, pojďme na to.

0: Karlovarvě, 88.2 a 105.5 FM. Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Ride Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
1: Ahoj, já se tak těším.
2: Na co se těšíš?
1: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
2: Je, yeah, a kam?
1: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
2: Fakt? Já chci je taky.
1: Tak mrkni na www.piggy.cz.
2: Bezva, www.piggy.cz, letní sportovní tábor na Monínci.

0: Minutu na zpátek, odbyla 10. hodina, ladí vás Evropa 2, Káťa Říhová má zprávy, je to tak?
1: Ano. A přeju pěkné dopoledne. Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jeho čínské provincii Hunan zabil nejméně 21 lidí a dalších 61 zranil. V noci na dnešek o tom informovala agentura Reuters. Čínský prezident Xi Jinping vyzval úřady, aby událost důkladně vyšetřili. Příčina exploze zatím není jasná. Hokejistou sezóny byl vyhlášen útočník Roman Červenka z Pardubic, který se vrátil na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže po 10 letech. Opora Dynama na gala večeru v Praze převzala 4 ceny. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem play-off, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání. Teď už se hlásí Zuzka.
2: Ústecký kraj bude mít mamuta v životní velikosti. Stát bude před krajským úřadem v Ústí nad Labem. Odkazovat bude k archeologickému nalezišti v ústecké čtvrti Bukov i konci obřích velkostrojů na těžbu uhlí. Socha mamuta by se mohla na ploše poblíž hlavní silnice objevit ještě do konce roku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Oblohu na jižní polokouli bude v příštích 14 dnech zdobit kometa. Pro pozorovatele to bude vzácná příležitost, protože se znovu příště objeví až za dalších 170 tisíc let, jak píše web The Guardian.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolona se tvoří na D1 směrem z Brna do Prahy od 52. kilometru u sjezdu na Vlašim a potom na příjezdu do Prahy je nehoda na 8. kilometru u sjezdu na Čestlice. Na D7 pak očekávejte zdržení na příjezdu do Prahy směrem od Slaného. Kolona je od sjezdu na Kněževes a zdrží vás 10 minut.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Dnes čekáme více mraků, bude oblačno až zataženo. Odpoledne se postupně, zejména v západní polovině, přidají četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku ještě slunečno. Nejvyšší teploty pak dnes opět vysoké, 24 až 28 stupňů. Na západě ale bude chladněji, tam čekáme teploty kolem 22. Tolik zprávy, je úterý 5. května a na Evropě 2 pokračuje afterparty s Pavlem Cejnarem.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehkykryté střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
0: Vybral jsem pro vás fantastický flashback. Nikam neodcházejte. Teď All Time Low anebo Switch Disco, tak pohodové úterý s Evropou 2.

10.20 a vaše Evropa 2. Tak co, máte nějaký ranní rituály, který používáte, abyste měli hezký den? Protože, ať si říká, kdo chce, co chce, ráno tvoří základ dne. Malé rituály upevní vaše pouto ještě dřív než první káva. To víte? Věřili byste tomu, že minuty hned po probuzení udávají tón celé atmosféře? Je to tak. Já si myslím, že to je dost individuální, každý má své rituály úplně jiné, ale co mě zaujalo, tak je, na co si máme dát pozor, rozloučení. Když někdo odchází od rodiny, tak nejenom jako dospěláci, ale i s dětma, rozloučení by nemělo být jenom strohým slovem. Takovej ten pohled do očí doprovázený přáním krásného dne, možná třeba, já nevím, nějaký plány na odpoledne, hnedka zlepší vaši náladu. A potom, co se mi líbí, je vděčnost, protože stačí jenom málo, drobná pochvala za třeba uvařený čaj nebo kafe, nebo že uznání, někdo uklidil obývací pokoj večer a tak podobně. Možná, že to vypadá jako banalita, ale klání zklame, protože vyjadřování vděčnosti za každodenní maličkosti zásadně zvyšuje spokojenost úplně všem. No a potom, když si zvyknete, když vstáváte a posloucháte Evropu 2, tak to bude úplně obrovská pecka. Tak nezapomeňte, když zítra budete vstávat, ranní show opět připravená mezi 6. a 9. hodinou. Medúza, Palais Royal a potom božský flashback. Tak neodcházejte nikam a zůstaňte s Evropou 2.

0: Rock for People.
1: Já nemusím nic. Do prči.
0: Vysmátý léto. Na poplach. Fingers up. Come far away. Let it roll.
2: Oh my God, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2. Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
3: Elektrické dodávky Mercedes-Benz jsou pro každou práci i výzvu. E-Citan, e-Vito či e-Sprinter nyní od 515 000 korun bez DPH. Navíc získáte až 4 roky záruky na vůz, až 8 let na akumulátor a 4 údržby v ceně. Akční nabídky a výhodné financování na mercedes-benz.cz/vans.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější pneu.cz.
6: Stavební Nidek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavební Nidek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se 2 bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
7: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
8: Snížíme o 2 stupně.
7: Bod 2. Průvan.
8: Dáme ručníky mezi okna.
9: Výborný návrh.
7: Bod 3. Plíseň.
8: Vydrhnout, přetřít.
10: A co udělat rekonstrukci?
9: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
11: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
0: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

Flashback. Celou dobu, když začala dnešní úterní afterparty Evropy 2, tak se těším, až budu moc pustit písničku ve flashbacku. Tak co jsem vybral? Vybral jsem pecku, která je absolutně skvělá. Rok 1984. Viděli jste Lásku nebeskou? Pokud ano, tak Hugh Grant tam tančí vlasy a má takové solo, které tam vůbec nemělo být v tom filmu, ale on se tak jako roztančil, když to slyšel, že ho tam potom střihli a je to nejoblíbenější nebo jedna z nejoblíbenějších scén celého filmu. Láska nebeská, Hugh Grant. Tak my si dáme americké dívčí se skupení, jmenujou se Pointer Sisters. A přesně, dáme Jump for My Love. Některým to zatím nic neřekne, ale jakmile to uslyšíte, tak přesně budete vědět. Takže pokud můžete, teďka vypněte stroje, zesilte si rádia a pojďte třeba, jestli máte kousíček, třeba metr na metr, nebo v autě si jen tak jako hejbejte, pojďte se zkusit protáhnout tancem trošku. Tohlensto si k tomu prostě, tohlensto k tomu vyzývá. Tak jedeme, Jump, Evropa 2.

0: I tady v rádiu se lehce tančilo. Ta píseň si o to prostě říká. To byl dnešní flashback, těším se na zítřejší. Alessandra anebo Leny už za chviličku na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Oh, Father, tell me.

0: Summercamp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Yeah! Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summercampu.

0: ty ženy jakoby hledají ty frajery, které jako dokážou prostě ochránit. Mm-hmm. Takže jestli přemýšlíte, co, tak do posilovny.
1: Myslíš, že ty seš taky mezi ty, co dokáže ochránit?
0: Jo, já posilu hlavně nohy, abych dokázal rychle utéct.
1: To je možný, tak prosím tě, odsuď. Budeš utíkat až po 13. hodině, jo?
0: Ve tři čtvrtě. Předám to Bobovi a nasadím tempo.
1: Dobře. Já zase nasadím tempo zítra ráno, ano. Po 9. hodině si těším, ahoj. Maximum tvý muziky. After Party. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Welcome to Saint-Tropez.

0: Pěkný den vám přejeme z Evropy 2, 11. hodina odbyla. Pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
1: Hezké dopoledne, žáky posledních ročníků maturitních oborů střední škol dnes čeká povinný didaktický test z českého jazyka a literatury. Státní maturita z češtiny je povinná pro všechny. Druhý předmět státní maturity si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Elektronická evidence tržeb neboli EET se zřejmě vrátí od ledna roku 2027. Návrh na její znovuzavedení schválila vláda. Návrh, který ještě projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů téměř 14,5 miliardy korun ročně. Teď už má slovo Zuzka.
2: Jaderná elektrárna Temelín začala ve svém areálu budovat nové servisní centrum. Jde o halu o rozměrech 36x24 metrů. Díky tomu elektrárna zrychlí opravy motorů a největších čerpadel. Uvnitř haly bude dvoupodlažní část, která poskytne zázemí pro servisní týmy, technické vybavení i administrativu. Zkušební provoz začne v roce 2027. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hvězdný útočník David Pastrňák z Bostonu připustil, že nevidí jako příliš reálnou možnost, že by posílil hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Šampionát začne v pátek 15. května.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržíte se na dálnici D10 mezi 57. a 56. kilometrem ve směru do Prahy. Probíhají tam práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřen.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes čekáme více mraků, bude oblačno až zataženo. Odpoledne se postupně, zejména v západní polovině, přidají četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku ještě slunečno. Nejvyšší teploty vystoupí dnes na 24 až 28 stupňů. Na západě naměříme kolem 22. Ze zpráv je to všechno. Teď si na Evropě 2 užijte Jindru Ekla.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Tak a je po zprávách, my jdeme na další maximum muziky, mám to pro vás hromadu, tak držte vlnu a pěkný dopoledne s Evropou 2 přeju.

0: Posloucháte Evropu 2. Teď jsem si přečet takovou jednu, nebo spíš dvě informace, které velmi zásadně změnily tedy můj pohled na jistý myšlenky z dětství, nebo spíš různý vzpomínky, takhle než myšlenky. I když taky jako tehda to bylo docela hodně in. Mluvím o filmu E.T. To byl takový první sci-fi film, který jsem jako tak nějak třeba já jako viděl. Možná, jestli vám je tak ke 40, jste vlastně oni mileniálové, tak E.T. možná byl taky součástí vašeho dětství. A teď takový jako dvě pravdy, jo. Já jsem si myslel původně, že ten E.T., že to byla, že ta figurka jako celá byla vlastně prostě figurkou, jo, ovládaná nějakým způsobem na dálku, ale není to tak. Představte si, že E.T. ho hrál 12-letý postižený chlapec. Normálně bez nohou. On se narodil prakticky jako jenom tělo, měl takový mini, no to ani nedá se říct nohy, jo. Takový výrůstky prostě. On dodnes žije, jmenuje se Matthew Demerit a on do dneška používá jako třeba skateboard k přesouvání se. Jo. Tím, jak nemáte prostě ty nohy, asi se cítí jako líp prostě bez toho vozečku a tak, tak prostě tenhle ten kluk hrál tedy, bylo mu 12 a hrál prostě E.T.ho. Tak to je jedna věc. Ještě teda druhá věc je, že ta hlava, tak ta byla skutečně jako na tehdejší dobu velmi zajímavě ovládaná, tedy na dálku, na dálkový ovládání servomotory. Ještě hrozivější, no, tragikomičtější, je vlastně ten originální hlas E.T.ho. Zase byste si třeba řekli, jo, tak to bylo nějak buď ještě počítačem, nebo někdo to nějak pozměnil. Ne, ne, ne. Byla to normálně paní, taková celkem jako seniorka, která kouřila dvě krabičky denně cigaret. A proto evidentně měla právě ten specifický hlas E.T.ho. Takže vidíte, jo, všechno v našem dětství bylo prakticky jinak. Zejména tedy ten zábavní průmysl, zejména prostě to, co jsme pokládali za něco, bylo úplně něco jiného. Tak uvidíme, možná teď budeme mít zajímavou možnost se vlastně podívat na trošku jinou polohu Stevena Spielberga, protože už celkem brzy bude přicházet jeho film, který se jmenuje Disclosure Day, neboli Den odhalení. Je to velmi zajímavý, jo? Už jenom ten plakát, jakože má takový jako claim, máme právo to vědět v rámci ve světle všech těch jako událostí dnešních, kdy hromada jako informací tak nějak jako vyvěrá pomalu. To, co bylo dřív jako konspirace a kravina, je dneska prakticky v dokumentech, který zveřejňuje FBI a tak dále. No, uvidíme. Disclosure Day. Bude to rozhodně velký kus, asi nejspíš od E.T.ho.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došel k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
9: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
9: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
11: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Gros Arltálu voní léto kvetoucími alpskými loukami. Spousta turistických i cyklistických tras vede mezi salašemi s výhledy na vrcholy Národního parku Vysoké Taury a okolo průzračných horských jezer. Prožijte dovolenou v Gros Arltálu, v údolí salaší. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
14: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
15: Zpátky k muzice.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Už jsem mnohokrát tady dával různý příklady toho, jak různý velké firmy nahrazují lidi roboty. Asi ten nejzásadnější příklad je hned vedle od sousedů z Německa, kdy ten humanoidní robot, který dělal na výrobní lince v BMW 3 měsíce s velkým úspěchem, tak tam se rozhodli tímhletím směrem a samozřejmě jasně, má to určitě svý odůvodnění. Ono záleží samozřejmě, jaký ten provoz je. Třeba, když jsme se podívali z Německa do Skandinávie, tak Švédi ty třeba, dejme tomu, v rámci svých skladníků, konkrétně v IKEA, tak ty šli jiným způsobem. Ty si řekli, hele, lidi tak nějak jako potřebují práci, my potřebujeme i ty lidi, tak pojďme místo obrovských investic do třeba nějakých jako zařízení, nějakých pojízdných robotů a tak dále, který by v tom skladě jezdili. Pojďme nechat si ty lidi, ale trošku je zrychlíme. Jo? Ne tím, že bychom jim dávali víc kávy, ne tím, že bychom jim jako drželi tak v uvozovkách nůž pod krkem, aby jako makali víc, ale uděláme jim vlastně takový jako brusle speciální, jo? Který jsou i jako poháněný, že jim jako pomáhá vlastně elektromotůrek, který v nich je. Jsou to nové takový nasazovací, vypadá to jak sandále, s tím, že tady má to několik koleček, jestli se nepletu, snad dokonce 5 nebo 6 koleček, jo, to má. Ale v takovým jako, ne v řadě, v takovým zajímavým jako hybridním prostě pojetí. A údajně to prý zrychlilo ty všechny práce v rámci skladu dvojnásobně, což jako kolikanásobně ještě by člověk jako chtěl, aby se to zrychlilo, že? Takže skvělý. Myslím si, že by bylo super, kdyby třeba IKEA začala tyhle ty brusle, který vymyslela pro svý skladníky, co by takový, jak jsem říkal, sandále na vaše boty, který si normálně jakoby dá obout na různý boty, tak kdyby to začala prodávat, to by byl naprosto fenomenální artikl, prostě elektrický brusle nebo poháněný, který vám pomáhají při vašem pohybu, to ještě moc jako není extra, jo, jsou jenom ty skateboardy. Navíc IKEA přišla s hromadou takových těch jako ikonických různých produktů, které třeba i neměly, dejme tomu, nějaký velký jako uplatnění. Líbila se mi taková ta miniatura ty jejich klasický modrý tašky, taková ta maličkatá na šminky, na něco takovýhleho. Taky fajn, taky jako dobrá designovka, že? No, tak tohle by byl samozřejmě skvělý nápad, dá to prostě do oběhu. Že bychom se jako zrychlili my všichni. Jo, že bychom prostě jezdili na těch bruslích takhle a kmitalo by to pěkně. Co si o tom myslíte?
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Taky od fochu, co? Hele, hoď mi na vozej k dřevovápnitý USBčko, fasádní samonihilační tmelidlo, expruzovaný polystrát a trochu toho zatraceného bednění.
2: To teda slyším poprvé.
3: Ale něco spolu vykouslíme. Pojďte za mnou.
1: Je, tak díky moc.
4: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
5: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
6: No, od Alena Volkra, Three
7: Ale to si, jak se tam zpívá, to panda.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Pro doma.
8: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách pro doma a na prodoma.cz.

Neposloucháte Evropu 2, teď se budeme bavit o politice. Jejej. Ne, nebudou to samozřejmě konkrétní politické strany, konkrétní lidé, alespoň ne teda z České republiky, ale takhle. Co si můžeme klidně jakoby přiznat, je to, že

Někteří z těch politiků jsou samozřejmě velmi bizární osobnosti. Jo, ono vůbec ta potřeba jako jít někam do něco, do jako veřejný funkce a ukazovat se a tak dále, tak samozřejmě může jako pramenit z různých jako vnitřních samozřejmě jako pocitů nedostatečnosti a tak dále, že různý politici představují třeba i různý jako tak jako až skoro archetypy, jo, různý jako typy osobností, ať už vlastně jako ty jako bizární jakoby úlisný týpky, jo. O ženách třeba jako nemluvím, tam zase budou další jiný archetypy, nebo třeba to jsou takový ty jako takový ty chlapy opravdu, jo, archetypy prostě toho jako obránce a tak dále, ty siláce a tak, že třeba opravdu jako lidsky mají tu úroveň a tak dále. A zase každý si tam může doplňovat do tady těch jako popisů ty svoje figurky, který má rád třeba, jo. A naopak do těch negativních popisů si může dávat figurky, který nemá rád, jo. Pak tu je samozřejmě další faktor, to je ten věk, jo, že se toho jako drží samozřejmě už jako pánové, který by třeba mohli, nebo i dámy klidně, který by třeba mohli svých posledních 10-15 let života strávit v extrémním jako luxusu a kráse a cestování. Ne, oni prostě sedějí a držej to, protože samozřejmě síla, že? A pomáhání lidem třeba, že? Slyšel jsem takovou zajímavou věc, takovou jako slovní přesmyčku, která v českém jazyce je fenomenální. Touha pomoci je totiž touha po moci. Mnohdy. Ale teď k čemu jakoby mířím konkrétně, jo? Mířím totiž do Estonska. Tam si totiž dáme příklad jednoho konkrétního politika, který je jako velmi zajímavý. A to jednou věcí. Ne tou příslušností v rámci strany a tak dále, ale jeho sestřihem. Ten frajer se jmenuje Rein Epler. Jo, to jeho první jméno se píše jako Rein, jako déšť. Rein Epler. Vygooglujte si ho. Fakt vás o to normálně prosím. A podívejte se na třeba jeho účes. Znáte zpěvačku Auroru třeba například? Je to takové, nebo třeba Sia, jo, jak nosí tu paruku. Představte si doma je frajera, prostě který má mikádo. Blondětý mikádo. No teď ty blondiáci jedou, že jo, Trump, jo, ten Boris, že, Johnson z Británie a teď právě Rein Epler. Takže normálně máte prostě tu to mikádo, to blondětý mikádo, vepředu samozřejmě na kastrol rovně je udělaná prostě pěkně. Nad očima, jo, krásně ofina. A teď a vlastně to nejzajímavější je, že vlastně ta ofina nejde až jakoby k uším, že by to bylo rovně, tak jak to nosí třeba technařky, holky a podobně, ale on má vlastně ještě ty pejzy, jako kdyby, tak ty jdou jakoby rovně dolů, ještě na strany, dlouhý, pěkně, zastřižený. Je to opravdu jako účes, který jsem nikdy u nikoho neviděl. Fakt to stojí za to, estonský politik, no. Tak vidíte to, tam mají zase tohleto. Každý má něco. Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 12 hodin již bylo, pojďme na aktuální zprávy s Káťou na Evropě 2.
1: Hezké poledne. Výsledky kontrol požární bezpečnosti klubů, barů a diskotek v Česku jsou alarmující. Ředitel hasičů Vladimír Vlček uvedl, že za nejvážnější pochybení považuje, že v řadě kontrolovaných podniků chyběly nebo byly zablokované únikové východy. Kontroly hasiči zahájili po novoročním tragickém požáru baru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana. Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině. Učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Vyplývá to ze sdělení ruského ministerstva obrany, které na platformě Telegram uvedlo, že doufá, že Ukrajina bude následovat příkladu Moskvy. V případě narušení oslav pohrozilo masivním útokem na Kyjev. Teď už předávám slovo Zuzce.
2: Plzeň opravila za téměř 7 milionů korun fontánu Korzo v Sadovém okruhu naproti Měšťanské besedě. Fontána dostala nové technologie, více trysek a po desetiletích se opět rozespívala. Zatím ve zkušebním režimu bude několikrát denně hrát skladby Bedřicha Smetany, který v Plzni studoval a jehož socha stojí nedaleko. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Slavnostní zahájení v pražské Holešovické tržnici dnes otevře květnovou část výzvy do práce na kole, pěšky či poklusem. Výzvu mohou přijmout týmy i jednotlivci, nerozhoduje počet kilometrů, ale pravidelnost. Akce má města a obyvatele Česka motivovat k udržitelné dopravě. Účastníkům podle organizátorů může do života dostat více pohybu a duševní pohody.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržíte se na dálnici D10 mezi 57. a 56. kilometrem ve směru do Prahy. Probíhají tam práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřen.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes čekáme více mraků, bude oblačno až zataženo. Odpoledne se postupně, zejména v západní polovině, přidají četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku ještě slunečno. Nejvyšší teploty vystoupí dnes na 24 až 28 stupňů. Na západě naměříme kolem 22. Ze zpráv je to všechno. Teď si na Evropě 2 užijte Jindru Ekla.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehkýkyriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
0: Tak, máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky, za chvíli rubrika Kultovka a další věci ode mě. Tak držte vlnu, hezký poledne s Evropou 2.
3: Evropa 2.

0: Kultovka. Kultovka. Evropy 2.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. V rámci dnešní kultovky si dáme britskou kapelu Yes, která tedy v osmdesátkách byla velmi zásadní, kultovní, převratová, ten sound. No, je to samozřejmě úplně jiný časoprostorový šuplík. Pojďme si ho dneska připomenout. Rok 83. Owner of a Lonely Heart. Tohle je dnešní kultovka Evropy 2.

0: Děcka. Chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za...
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
0: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
0: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
8: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
9: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
10: Snížíme o 2 stupně.
9: Bod 2. Průvan.
10: Dáme ručníky mezi okna.
11: Výborný návrh.
9: Bod 3. Plíseň.
10: Vydrhnout, přetřít.
12: A co udělat rekonstrukci?
11: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buzinkou.
13: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
14: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
0: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
18: Nenechte si ujít v České televizi.
19: Zpěv, tanec, emoce a nespoutaná autenticita. Podaří se českému reprezentantovi Danielu Žižkovi zabojovat o vítězství. Eurovision Song Contest 2026. Přímé přenosy obou semifinálových večerů i finále od 12. května v České televizi a v i vysílání.
0: Zpátky k muzice.

0: teď tady mám pro vás takový jeden mindfuck. V českém rádiu se to vlastně říct může úplně v pohodě tohleto slovo, to se i zpívá v písničkách, slovo fuck tedy. A mnoho Američanů mimochodem, nebo celkově anglicky mluvících lidí, tak vlastně jsem se s tím jako dost často setkal, že vlastně vždycky kulili oči, protože my, když se třeba bavíme, možná je to taková ta praština, jo, když vám někdo něco povídá a vy třeba říkáte fakt, jo, tak oni jako vždycky zpozorní samozřejmě, že? kvůli tomu, jako, jaký význam má právě slovo fakt v anglickém jazyce. Každopádně, mindfuck je právě takový jako vždycky fakt, který, zase jsme u toho, je to takový fakt, který překvapí, který člověk třeba buď netušil, anebo je to velmi jako složitý si to nějak jako vysrovnat. Týká se to konkrétně Oxfordské univerzity, jo? A celkově by se dalo říct, že se to týká i evropské historie a naší kultury. Spousta lidí třeba si myslí, že evropská kultura nemá úplně tak sáhodlouhý kořeny, nicméně ta naše heritage, celkově to dědictví, který tady jako je neuvěřitelný, je samozřejmě i z určitých úhlů pohledu škoda, že se tak trošku jakoby vytrácí, unifikuje a vzhledem tedy i k tomu, jak se proměňuje vůbec jako a mísí navzájem vlastně populace, tak samozřejmě Evropa strašně přestává být tou Evropou, která vždycky byla. Ale tak asi jako všechno. Prostě změna je život a kdo jí chce nějakým způsobem vzdorovat, tak většinou ne úplně dobře dopadne. Ale teď s tím Oxfordem. A onen mindfuck. Představte si, že Oxfordská univerzita je starší než aztécká kultura jako taková. To je co? Na první dobrou byste si řekli, to je nesmyslné. Aztéci, že by byli jako mladší než Oxford? Jo. Oxford totiž byl založen v roce 1096. Aztécký empire prakticky neexistoval, aspoň podle dochovaných informací, do roku 1428. To znamená, že tato škola z Oxfordu předhání Aztéky o celých 332 let. Což je neuvěřitelný. Tak to je onen tedy mindfuck a dalo by se mluvit o dalších jako věcech, kromě Aztéků. Oni tam samozřejmě byli Olméci, Májové, to už je samozřejmě trošku starší civilizace. A teď je jako funny, když přiletíte do té Guatemaly nebo do Peru, Ollantaytambo, že jo, a teď tam jako vám ukazujou, no tak tady to jsou ty majské nějaký stavby, nebo případně ty Inka, takový ty lepený jako kameny, obdělaný tak nějak jako hrozivě, jo, slepený tím bahnem a tak. A řeknou, no, tak tohle to je tak a tak starý. No a tady jsou pak ty základy, ty obrovský 70 až 100 tunový granitový kvádry, které jsou řezaný s laserovou přesností. A tam, když se jako zeptáte, aha, a tohle je jak starý, no, tak to je jako ještě mnohem starší. A na tomhle tom stojí ty lepený kameny, těch inků a podobně. A když se třeba zeptáte, jako jich v Peru, a kdo tohle to jako postavil, že tam mezi ty granitový obrovský kvádry nedáte třeba ani papír A4, a oni většinou tak jako ukážou prstem nahoru. Pač asi nikam jinam ukázat nemůžou. No, zajímavý, velmi zajímavý je to všechno.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Sonne. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Připravte se na ogří party. Flo Rida, autor hitů Low, Right Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
5: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
6: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
7: No, od Alena Walkera Faded.
6: Jo, Faded, Faded.
8: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
6: Imagine Dragons.
8: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
9: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
10: Human Zoo. Holišová, Ruml, Zea, Dusilová, Kranich, Moravec, Heclová, Pšenička, Prachařová, Cina, Doláková. 40 umělců na jednom jevišti. Velká, barevná a hlasitá Human Zoo, gospelová anarchie Viktora Tauše a Romana Holého. V nové spirále na výstavišti. Květnové termíny v prodeji. Vstupenky v síti Go Out nebo na novaspirala.cz. Human Zoo. Human Zoo. Pouze 50 repríz.
11: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
12: Ahoj, já se tak těším.
13: Na co se těšíš?
12: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
13: Je, a kam?
12: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
13: Fakt? Já chci jet taky.
12: Tak mrkni na www.piggy.cz.
13: Bezva, www.piggy.cz. Letní sportovní tábor na Monínci.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2 a já už to vítám samozřejmě Boba.
1: Ahoj.
0: Bobe, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak
1: ahoj.
0: Dneska jsme se bavili o tom, jak jsem já objevil jinou cestu do práce. A ono to vlastně má takový, jako bych řekl, přesah, protože my v životech máme dost velkou jako rutinu a děláme věci furt jakoby stejně vlastně.
1: Ano.
0: Jsem slyšel...
1: To je důvod, proč mimochodem máme pocit, že se čas zrychluje.
0: No jasně.
1: Ale není to pravda, samozřejmě čas pořád plyne stejně, ale tím, že vlastně už nezažíváme tolik nového, tím, že se vlastně všechno opakuje, tak ten stereotyp způsobuje tenhle pocit, takže je dobré z toho vystoupit.
0: No, teď jsem slyšel nedávno Pavla Morice, ještě takový toho motivačního speakera.
1: Ano, vím.
0: A on tam velmi zajímavě mluvil třeba o vztazích, víš? A vlastně jako, tak ty zkušenosti jeho jsou nepopiratelné v rámci toho, když máš nějaký penzum jako lidí, který třeba přicházejí s nějakým jako tématem. A tak samozřejmě tam mluvil třeba o chlapech, že vzhledem k tomu, že dneska každý druhý manželství jde pryč, jo. A tak tam mluvil a dal to jako zajímavě, jako, že vlastně ty vztahy, třeba ten sex a tak, že to vlastně furt stejný.
1: No.
0: A on právě říká, tak zkus udělat něco jiného třeba, rozumíš, nějak jinak to.
1: Pomiluj se s mužem.
0: Třeba.
1: No.
0: Například. Počkej, teď jsem viděl.
1: A můžu se ptat, existuje něco méně, nějaký méně invazivní způsob, jak vystoupit?
0: Nebo třeba ty role nějak, musíš to nějak jako prohodit.
1: To pořád mi nepřijde, jako prohodit role jako milovné, ne pořád.
0: Musíš to jako
1: by... Zkus něco jinýho.
0: No jako obohatit, prostě udělat to jako jinak. Jo, samozřejmě, že ono to je, jasně to není jednoduchý, no. No. Ale počkej, jako jak jsi řekl, jako to úplně prohodit, jo, třeba s mužem.
1: No.
0: To jsem někom viděl úplně geniální meme, kámo. Je to z toho Oppenheimera, ne, jak frajer tam nad něčím přemýšlí ty vzorečky a tam bylo jakože gay lidi, který vlastně si uvědomí, že jejich přežití a vlastně jako kdyby přísun dalších gay lidí závisí na, na těch hetero lidech, že?
1: No, jasně, no, jako svým způsobem.
0: Čili vlastně to je neudržitelná věc svým způsobem.
1: No, ale zase, když prostě seš v nějakém věku, tak už je ti to jedno, ne? Jestli jako bude další přísun dalších gay lidí, jestli mi rozumíš, jako.
0: No,
1: rozumíš
0: tak
1: mi?
0: Ale,
1: rozumíš
0: jako
1: mi? Rozumíš
0: přísun
1: mi?
0: Mladíků, jakoby,
1: že? Já to chtěl opsat, ale...
0: Počkej, to je ten módní návrhář, Calvin Klein, kámo.
1: Ano.
0: Počkej, jako on vlastně do nějakých 50 let... měl mé rodina, všechno tohle, že jo? A najednou bym ho a frér mladýho týpka, že jo?
1: A jo.
0: A takhle to rozfrčel.
1: Kde to? Samozřejmě všechno se dá.
0: No.
1: Když musíš, tak musíš, no.
0: Uvidíme, třeba to na nás taky ještě přijde.
1: Na nás dva.
0: No.
1: Hele, všim si, že tady tyhle téma rozjíždíme třeba obden, takže možná už se to blíží.

0: Indro. Jo, co je, každý den se na tohle nějak, nebo skoro každý den se na tohle dostaneme.
1: Myslíš, jo?
0: Mm, přijde mi to. Mm. Hele, Lucie, jaký má pocit,
2: sluší
0: jo?
2: Sluší vám to, kluci.
1: Sluší, vej. Hele, tak jo. Prostě změna je život. Uvidíme.
0: Uvidíme.
1: Jakmile přijdeme třeba jakoby převlečený v ženských šatech, tak už to bude jakoby... Už bude level ten nejvyšší, kam to můžeme teoreticky dotáhnout.
0: My zatím nosíme jenom spodní prádlo dámské.
1: Já se na to zvykáme pomalu.
0: A postupně.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Jsou tady zprávy na Evropě 2 ve 13 hodin 2 minuty. Ty nikdy nevíš.
1: Nevím.
0: Ty ještě nevíš.
1: Lucie, že na mě kejvneš.
0: Lucie Hněvkovská na mě kouká velmi vyzývavě, ale není to proto, že by něco plánovala.
1: Ne,
0: ale je to proto,
1: měla jsem v plánu pozdravit.
0: Jo. Tak prosím tě, ty nikdy nevíš, kde začít ty zprávy. Tam je takový ten virblík, že? Takový to jako zabubnování v té naší znělce zpráv.
1: Tak mi tam zabubnuj.
0: No znova to jako celý znova to
1: chceš dělat. Ne, ty pusou zabubnuj, ne.
0: Naučíme to, Luci, pojď. Takže, teď mluvím já, jo, říkám. 13 hodin, 2 minuty, Lucie Hněvkovská a zprávy.
1: A já vám teď přeju.
0: Ne, tady virbl.
1: Jo?
0: A teď?
1: A teď vám přeju hezké odpoledne. Na západě a severozápadě Čech se dnes mohou objevit bouřky. Během přívalových srážek může napršet kolem 30 mm místy i více. Vítr by mohl v nárazech dosáhnout rychlosti kolem 70 km v hodině. Naopak ve východní polovině Česka bude dál sucho, teplo a větrno. Meteorologové tam tak prodloužili výstrahu před požáry. Blíží se Evropský den melanomu. V těchto dnech si můžete nechat tradičně zdarma vyšetřit znamenka. V pondělí odstartovala akce Stan proti melanomu v Praze na Václavském náměstí. Znamenka si tam můžete nechat vyšetřit dnes až do 18 hodin. Díky kampani vyšetřili lékaři ve velkých městech už více než 65 tisíc pacientů. Příští týden bude Stan také v Brně, a to 11. května a 14. května v Ostravě. Další zprávu má Zuzka.
2: Jaderná elektrárna Temelín začala ve svém areálu budovat nové servisní centrum. Jde o halu o rozměrech 36x24 metrů. Díky tomu elektrárna zrychlí opravy motorů a největších čerpadel. Uvnitř haly bude dvoupodlažní část, která poskytne zázemí pro servisní týmy, technické vybavení i administrativu. Zkušební provoz začne v roce 2027. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Muž zadržený kvůli podezření z otrávení dětských výživ chce prokázat svou nevinu. Píšou to rakouská média. Slovenský rodák žijící v Rakousku dal proto k dispozici své chytré hodinky. Kromě toho kriminalisté zkoumají také data z navigace jeho auta. V jeho bytě ale policisté našli velké množství jedu na krysy. Právě tím bylo otráveno několik skleniček s dětskou výživou od německé firmy HIP.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehodu osobního auta a nákladního řeší na D1, 13. kilometr směrem na Prahu, jede se jen jedním pruhem, zdržíte se půl hodiny. A kolony hlásí z Pražského okruhu od sjezdu z D1 směrem na Černý most, tady budete popojíždět 15 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Místy máme ještě polojasno, odpoledne bude oblačno až zataženo, postupně nás čekají přeháňky nebo také bouřky. Teploty vystoupají na 24 až 28 stupňů. Od západu se bude postupně ochlazovat, tam už teploměry ukážou maximálně 22. Ze zpráv je to vše, teď už maximum muziky a Bob Schwarz.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
0: Ty bys měla být v televizi. Teď už se směje, teď už se Lucie směje. Předtím koukala vyzývavě, teď se směje. Asi je ráda, že má padlat na hodinu, že jo?
1: Já nad tím celou dobu přemýšlím, já nemám totiž vůbec rytmus, to bude ono.
0: Tak se učí.

0: Posloucháte Evropu 2, dobrý den, přeju stále ještě krásný, téměř letní den, 5. května. A já teda musím říct, že jak já si ujíždím na tom kalendáři, že mě jako baví různá výročí. Mimochodem to je stejně hrozný, když člověk je systematická povaha, tak to je peklo prostě. Já někdy říkám, že je těžký se mnou žít, ale už pomalu i pro mě. Jak právě mám rád systém a mám rád všechny ty tabulky a statistiky a kalendáře. Nicméně teda k tomu datu dnešnímu. Já jsem totiž včera zmiňoval, že byl den hygieny rukou a až dneska jsem zjistil, že já byl den napřed, takže včera jsem úplně přešel, že například byl den hasičů, takže dodatečně zdravím hasiče. Taky byl včera den Star Wars například, taky něco by se o tom dalo říct, ale prostě to už je pryč, takže zpátky k dnešku. 5. května máme výročí pražského povstání, pochopitelně, za druhé světové války. A nebo teda, jak jsem říkal už včera, den čistých rukou až dnes. Čisté ruce, ano, to se dá pojmout samozřejmě opravdu úplně doslova, čisté ruce, umyté ruce, ale nebo i v přeneseném slova smyslu, že jako čisté ruce pojďme prostě vstupovat do toho vlastně nového měsíce, do května, s co nejčistším i svědomím, a to právě ty čisté ruce trošku vyjadřují. Takže dneska ale poctivě mít ruce, když to zase vemu doslova, jako za covidu, žádný flákání, nebo dokonce bez umytí rukou, to se vždycky vzpomenu, jenom mimochodem musím říct, jako kluk vychovaný, tak jednomu spolužákovi jsem říkal na školním záchodě, tebe doma neučili si počůrání mít ruce? A on mi geniálně odpovídal, ne, mě doma učili si je nepočůrat. Nicméně teda, ruce si mýme, přátelé, dnes obzvlášť. No a hurá do úterního odpoledního Maxima muziky na Evropě 2. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Oh, I can't smoke the pain away. Beats for love. Bloodfest. Rock for people.
1: Ne, nemusím nic doprčit.
0: Vysmátý léto. Na poplach. Fingers up. Let it roll.
2: Oh my god, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
8: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
0: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2. I see a million faces I'll never know.

0: Posloucháte Evropu 2 a zajímavá zpráva, přátelé. Sice souvisí s politikou, ale nebojte se, je to opravdu spíš taková perlička. Pamatujete si zpěvačku Michaelu Noskovou? Michaela Nosková v roce 2005 byla finalistkou Superstar například. Potom působila v muzikálech a ona se teda nemenuje Nosková, jmenuje se Kolman, provdaná Michaela Kolman. No a tahle zpěvačka teď míří na ministerstvo, a to na ministerstvo práce a sociálních věcí, kde bude působit jako ombudsmanka. Měla by se věnovat ochraně práv dětí i dospělých, řešením stížností a zlepšování komunikace mezi úřady a veřejností. Do funkce ji jmenoval ministr Aleš Juchelka. Tak. Takže stává se nám z toho úplně vláda, řekl bych, zpěváků, muzikantů, protože když si to tak jako vemete, tak ministr kultury Klempíř, že jo? Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, taky ze Superstar, jako teď ombudsmanka Michaela Nosková, respektive Michaela Kolman. K tomu ministr Juchelka, to zase byla Medúza, taková ta hitparáda. Takže možná pojďme si projít další finalisty minulých Superstar, protože nedá se vyloučit, že tam je budoucí ministr, nebo aspoň náměstek.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Steven Sanchez.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
2: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
1: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
2: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
1: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
2: A vstupné je zdarma.
1: Více informací najdete na praha.eu.
2: Vaše hlavní město Praha.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.

0: Song za trest.
1: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
2: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, Alena Walker, Free Fire.
4: Faded. Jo, faded, faded.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
4: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
7: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
0: Od pondělí do pátku hned po ranní show pouštíme k mikrofonu koho?
4: Paviána.
0: Prdlaj, zhádáme dál.
4: Mimóza.
0: Taky těsně vedle. Zkusí to někdo jiný?
8: Přichází Pavel Cejnar.
0: Ty jsi ale šikulka. After party s Pavlem Cejnarem. Od pondělí do pátku 9 až 11 na Evropě 2.
9: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.

0: 14 hodin, téměř za pár vteřin. Čili jdeme na zprávy s Lucí Něvkovskou právě teď na Evropě 2.
1: Hezké odpoledne. První silné bouřky míří na Česko. Může za to studená fronta nad Evropou. Česko zasáhnou ode dneška do čtvrtka. Před silnými bouřkami varuje Český hydrometeorologický ústav, ale také Evropská bouřková organizace. Žlutá výstraha je v platnosti od 14. hodiny odpolední až do půlnoci. A to pro Karlovarský kraj a části Plzeňského, Středočeského a Ústeckého kraje. Češi letos budou pracovat na pokrytí veřejných výdajů 155 dní, o den méně než loni. Den daňových poplatníků, tedy pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občanů, tedy tento rok připadne na 5. června. Zuzka se hlásí s další zprávou.
2: Jaderná elektrárna Temelín začala ve svém areálu budovat nové servisní centrum. Jde o halu o rozměrech 36x24 metrů. Díky tomu elektrárna zrychlí opravy motorů a největších čerpadel. Uvnitř haly bude dvoupodlažní část, která poskytne zázemí pro servisní týmy, technické vybavení i administrativu. Zkušební provoz začne v roce 2027. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Přibližně každé páté klíště na Moravě přenáší některý z nebezpečných patogenů. Nejde jen o lymskou boreliózu nebo klíšťovou encefalitidu, ale také o další infekce, které mohou způsobovat vážné zdravotní komplikace. Odborníci proto upozorňují, že ochranu proti klíšťatům není radno podceňovat.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Obousměrné kolony hlásí opět z D1 u Brna ve směru od Vyškova se zdržíte 15 minut, z Prahy 20 minut. A práce na silnici vás drží na D4 směrem na Strakonice, zavřeli silničáři levý jízdní pruh na 13. kilometru před sjezdem na Líšnice.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Místy máme ještě slunečno, většinou už ale může být oblačno až zataženo. Postupně nás čekají přehánky nebo bouřky. Teploty stoupají na 24 až 28 stupňů. Od západu se bude postupně ochlazovat. Tam už teploměry ukážou maximálně 22. Ze zpráv je to ode mě vše. Teď už maximum muziky a Bob Schwarz.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Maximum muziky pochopitelně běží i dál, ale mám tady ještě něco k tomu, co už zaznělo, že je dneska den čistých rukou, takové doplnění, tak vydržte.

0: Posloucháte Evropu 2 ve 14 hodin 19 minut a ještě teda jednou to zmíním, že dneska je den hygieny rukou, den čistých rukou. Asi abychom věděli, že si ruce máme mít mídlem, teplou vodou. Ono to zní jako banalita, ale vzpomeňte si v dobách covidu, že jo, jak všude byly obrázky, jak si správně mít ruce. Takže asi takový svátek čistých rukou má svůj smysl. No a v té souvislosti na mě vyskočila inovace z Japonska. Japonská společnost Science Co. z Osaky představila koncept, který by v podstatě měl být pračkou pro lidi. Kapsle poháněná umělou inteligencí by měla člověka umýt i usušit přibližně do 15 minut. Bude záležet na programu. Zařízení využívá technologii mikrobublinek k jemnému odstranění nečistot a integrované senzory, které budou monitorovat teplotu, tepovou frekvenci a další životní funkce. Na základě těchto dat AI upraví teplotu vody, tlak, osvětlení i zvuk, aby vytvořila personalizovaný lázeňský zážitek. Takže hygiena budoucnosti, přátelé. Člověk prostě vleze v podstatě do pračky. To jsou vyhlídky. Jako takhle, mně se to vlastně líbí, ale já spíš uvažuju už zase za roh, tak si představuju, že by to fakt bylo jako s pračkou, jo? Že člověk prostě by si někdy dal delší program, jak to bylo dřív, že jo, koupeme se v sobotu nebo v neděli jeden den v týdnu, tak to by byl ten delší program, nebo zase, když se člověk bude cítit méně špinavý, když se nebude cítit, tak si dá rychlý program, teď třeba něco jako aviváš na vlasy, třeba nějaký změkčovadlo, nevím, no, ale každopádně, co si myslím, že bude i s tímhletím zařízením, i s touhle technologií výzva, tak bude koupání dětí. Aby to nedopadlo takhle.
1: Ale mami, kam ještě koupání, sundává mačkurty.
2: Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2.cz. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
3: Elektrické dodávky Mercedes-Benz jsou pro každou práci i výzvu. E-Citan, e-Vito či e-Sprinter nyní od 515 000 korun bez DPH. Navíc získáte až 4 roky záruky na vůz, až 8 let na akumulátor a 4 údržby v ceně. Akční nabídky a výhodné financování na mercedes-benz.cz/vans.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
2: Zpátky k muzice.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Európa 2 Music Chart.
1: V hitparáde na Európe 2 pokračuje souboj o první místo a je to souboj těžkých vah. Na jedné straně Youngblood a na straně druhé BTS. Tak kam se miska vah převáží? Na které straně bude víc vašich hlasů, které se rozdělují na Europa2.cz? To si musíme počkat do čtvrtka, kdy v hitparádě ale nabídnu taky spoustu novinek, například nový Somber, nebo Ray Dalton, nebo Teddy Swims, a k tomu taky, jako vždycky, spoustu zajímavostí ze světa domácího i zahraničního showbiznisu. Tak ve čtvrtek v 18 hodin začíná hitparáda Music Chart na Evropě 2 s Bobem Švarcem.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Pro doma a na prodoma.cz. Pro doma. Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

Posloucháte Evropu 2, za chvíli už 15 hodin, je vlastně 3:15, takže mé loučení už pomalu začíná, ale je to teda spíš střídání, protože s úderem právě 15. hodiny tak nastoupí Zorka s Tomášem a jejich odpolední show. Nicméně ještě jedna zpráva ode mě, je teda potřeba jí brát podle mě s rezervou a je to zpráva týkající se letních dovolených. Vždycky víme, že média přehánějí a předhánějí se ve strašení, kde zase jsou nová nepříjemná pravidla na léto, kde zase zdražili nebo kde něco nebude k dispozici. Tak tahle zpráva je teda z té poslední kategorie. Říkám, berme to s rezervou. Je to příklad jedné destinace v Itálii, konkrétně to letovisko blízko Ancony, kde prý už teď zjistili novináři, že nejsou k dispozici slunečníky, že normálně si tam turisté už takhle dopředu zarezervovali slunečníky, všechny slunečníky veřejné, co byly k dispozici, a zkrátka v této destinaci, konkrétně to Porto Novo u Ancony, tak prostě nebudou slunečníky přes léto. Dokonce si dali tu práci, že spočítali, kolik by stálo, kdyby si člověk pronajal jeden slunečník na celou sezonu, 73 000 korun, což ale asi neudělal jeden člověk, prostě si tam jenom jednotlivci různě tak rozpučovali a zarezervovali slunečníky s tím, že nebudou právě v tomhle letovisku v létě údajně k dispozici. No, tak jak říkám, berme to s rezervou. Myslím si, že takováhle situace, pokud vůbec v tom jednom letovisku bude panovat, tak samozřejmě to bude naprostý exces, naprostá výjimečnost. Ale na druhou stranu, jako jsme dřív jezdili, že jo, se říkalo Češi s řízkama, tak s paštíkama, tak možná slunečník bych na léto zabalil. A to je poslední věc, kterou vám teď říkám, než to tady pro dnešek zabalím. Těším se zase zítra odpoledne na Evropě 2 a mějte to dnešní úterní odpoledne co nejlepší s náma. 13 až 15. Maximum Boba Švarce. Evropa 2. Evropa 2.

0: 15. hodina udeřila, jsou tu další zprávy, vy jste s Evropou 2, s odpolední show a také už s Luckou Hnědkovskou. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Vodní nádrže v Česku jsou většinou plné ze 70 až 100% a mají dostatek vody pro využití v případě extrémního sucha. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo Ministerstvo zemědělství. Podle projektu Intersucho už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Dalších 30% území je zasaženo druhým a třetím nejhorším stupněm. Představenstvo příbramské nemocnice dnes odvolalo předsedu Stanislava Holobradu. Dosavadní ředitel nemocnice je stíhán v kauze manipulace veřejných zakázek. Národní centrála proti organizovanému zločinu stíhá po zásahu v nemocnici z minulého úterý 6 lidí a 3 právnické osoby. Hodnota ovlivněných zakázek je podle úřadu veřejného evropského žalobce 280 milionů korun. Teď má slovo Zuzka.
2: V Břeclavi začalo provoz největšího bateriového úložiště v Česku. Stojí na severovýchodním okraji města a pomůže vyrovnávat výkyvy mezi výrobou a spotřebou elektřiny, čímž posílí stabilitu přenosové soustavy. Pozitivní vliv úložišť mají pocítit i koncoví zákazníci na cenách elektřiny. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka potvrdil, že plánuje startovat na květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku. 40-letý útočník je dvojnásobným světovým šampionem. Letos nechyběl na olympijských hrách v Miláně a na nadcházejícím turnaji by nejproduktivnější hráč základní části extraligy měl patřit k lídrům týmu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: V kolonách se teď zdržíte na výjezdu z Prahy. 10 minut budete popojíždět na D1 před mostem Šmejkalka a 5 minut ztratíte v koloně na D5. Pomalu pojedete od 1. kilometru.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Místy máme ještě polojasno, většinou už ale oblačno až zataženo. Postupně nás čekají přeháňky nebo bouřky. Teploty stoupají na 24 až 28 stupňů. Od západu se postupně ochlazuje. Tam se dnes teploty dostanou maximálně na 22 stupňů. Zprávy končí. Na Evropě 2 startuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
5: Startujeme úterní odpolední show a otázka zní, chtěli byste někdy vrátit čas? Dozvíte se na Evropě 2, jestli to bude možné už brzy.
3: Evropa 2.

0: stejně jen bůh.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Zorka přichází s článkem, který pojednává o tom, že čas je pouze relativní a že už brzy, možná díky vědě a všemu ostatnímu, budeme moci se vrátit v čase, tedy cestovat časem.
2: No, tak já jsem tě samozřejmě nalákala na titulek, ale už to tady čtu a není to zase tak zářný, jo. Já jsem se totiž dle titulku představila, že skutečně se dočkáme v brzké budoucnosti toho, že budeme moci vrátit čas, což by bylo geniální.
1: No tak, jak
2: nebo kdy... Tak, no tak samozřejmě, je to k dlouhým, dlouhým, sáhodlouhým diskuzím.
1: Je to etický problém.
2: Ano.
1: Především každý by se chtěl vracet do hezkých časů, jenže je tam problém té neobjektivity. Znamená to, že my si zpětně pamatujeme hezký časy, ale kdo ví, jaký byly, jo? Protože
2: přesně.
1: My jsme byli mladí, zdraví, svěží, ale to je tak všechno. A ten svět kolem nás mohl být třeba horší, než je teďka aktuálně.
2: Myslíš?
1: Tak říká se, že rodiče vzpomínají, jo, vlastně zlatý ty komunisti ve finále, no, ale není to pravda, že jo?
2: Ano, tak touto optikou to tak funguje, to je pravda. Každopádně jde o to, že vědci vymýšlejí nový koncept stárnutí lidstva, kdy tak, jak člověk logicky zestárne za jeden rok o rok.
1: Ano, zatím to chápu.
2: Jo.
1: Zatím je to jednoduchý, průzračně čistý.
2: Tak.
1: Za dva roky zestárne o dva
2: medicína
1: roky.
2: A technologie budou schopny prodlužovat lidský život rychleji, než lidé budou stárnout.
1: Jo. Aha.
2: To znamená, že pokroky ve zdravotnictví by mohly očekávanou délku života prodloužit o více než jeden rok během stejného období.
1: Mm-hmm. Jo.
2: Je to hrozně složitý, veď?
1: Takhle, ale kdybych prostě... se mohl vrátit, tak aspoň o dvě minuty zpátky, abychom to nezačali. To
2: přišlo zajímavé.
1: Ztráta času.
3: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
4: Co jste dělali vy, ty otázky jsou strašně dobrý.
3: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
4: Tak co, těšíte se?
3: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Život, to je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
11: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
0: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
14: Avíčko ti přináší už třetí exkluzivní speciál Minecraft. Úplně všechno je v něm z bloků. Prozkoumej lidské tělo zevnitř, najdi chemické prvky s krumpáčem v ruce, nebo se vydej do minulosti za dinosaury. Vyzkoušej stovku modů, u kterých se něco naučíš a ani si toho nevšimneš. Java, Bedrock, Edu, pro každého něco. Speciál ABC Minecraft. Na stáncích a na ikiosek.cz.
15: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
16: Zpátky k muzice.

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2. Pokud jste fanoušek cyklistiky nebo faninka cyklistiky...
1: Což já přiznávám, úplně nejsem.
0: No tak ze začátku zejména je pro každého z nás asi cyklistika trochu bolestivá v oblasti sedací části našeho těla.
1: Než se to nějak zvykne.
0: Než se to otlačí
1: prostě celý.
0: To je takhle ten zásadní problém. Několik dní a týdnů utrpení, mazání...
1: No, hekání, a pak se to překoná, no.
0: A pak se jezdí.
1: No,
0: a tady čtu zajímavost o nových kolech, které jsou samozřejmě čím dál tím lehčí a zároveň nabízejí neustále nové technologie. Nemyslím tím motory jako elektrokola, ale myslím tím cyklistiku v tom profesionálním slova smyslu. Totiž, aby profíci nestráceli čas, když si zvedají, berou láhev na pití, ten bidon, jak se jmenuje. Tak aby nestráceli ten čas a případnou...
1: Tak můžou mít ty vestičky, co mají běžci, ne?
0: No, ale to taky nemají, protože to jim horko zase potom nějak, jo.
1: No tak to už to oni mají furt nějaký problém. No,
0: tak to jako, oni mají trochu problémy na tom kole, když je to Tour de France, když třeba jedou, to jsou problémy, jo.
1: No dobře, no tak co se vymyslelo?
0: Tak teďka nový kola údajně mají nádrž na vodu v sobě, v tom těle toho kola. Takže ty vlastně před tím závodem to kolo napustíš vodou.
1: Ano.
0: A potom piješ hadičku rovnou z toho kola vlastně, z té nádoby. To znamená, že nemusíš šát pro lahev, ztrácíš riziko, že spadne ta lahev, nebo že nedáváš pozor na cestu.
1: A nestačilo by prostě jenom tam mít tu lahev nějak přichycenou, aby si po ní nemusel šahat a z ní dát tu hadičku?
0: No Zorko,
1: myslím si, že... Kterou si obotáš kolem krku prostě a piješ, když máš řízeň.
0: Hele, nemoderuješ špatně, ale rozhodně jsi lepší designérka kol. Já ti blahopřeju, to je tvoje nová práce.
1: No ale že jo?
0: Hadička přímo do té lahvičky.
1: No jasně. Hadička normálně takhle to na sebe přichytíš a jedeš.
0: A to je takový problém, jakože vlastně se nemůžou vyčulat na tom kole.
1: No to mě trápí mnohem víc.
0: A tak mi napadlo, hadička, která by jakoby vedla...
1: To se z... Taky obmotáš, zachytíš.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Super Musiker. Udege. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea. Světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
4: Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Ride Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
7: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, od Alana Walkera a Three Fighters.
7: Faded. Jo, faded, faded.
9: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
7: Imagine Dragons.
9: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
10: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
11: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
12: Human Zoo. Human Zoo. Holišová, Ruml, Zea, Dusilová, Kranich, Moravec, Heclová, Pšenička, Prachařová, Cina, Doláková. 40 umělců na jednom jevišti. Velká, barevná a hlasitá Human Zoo, Gosplová anarchie Viktora Tauše a Romana Holého. V nové spirále na výstavišti. Květnové termíny v prodeji. Vstupenky v síti Go Out nebo na novaspirala.cz. Human Zoo. Human Zoo. Pouze 50 repríz.
13: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta.cz.

0: Mámu.
1: Odpolední show na Evropě 2. Já jsem tady poslední den tohoto týdne, protože odjíždím na tábor
2: stavět. Ani mi to nepřipomínej.
1: Stavět chatku.
2: Že mě tady s ní necháš.
1: Nechám a chci to právě teď sdělit, že tu budete sami dvě ženy až do svátečního pátku.
2: To bude peklo.
1: Vytáčím a sdělím.
3: Haló.
1: No ahoj.
2: Haló.
3: Hele, já se ještě jako chci vrátit k tomu včerejšku, jak jsme jako měli prostě takový divný vysílání, to podle mě bylo.
1: Já bych se k tomu nevracel radši.
2: Byl to takovej takzvaný pondělní rozjezd.
1: Ale šlápnout do bobečku je v pohodě, ale pak to rozmazat všude, to se už nedělá.
3: No ne, no tak to jako logicky, ale samozřejmě, že se jako všichni nemůžeme smát stejným vtipům, protože vždyť pochopitelně nebereme všichni stejný léky.
1: No, to je pravda.
3: Tak to chtěla uvést na pravou míru.
2: Jo. A já jsem si myslela, že to vysvětlení je jinde, že jsme jako každý na intelektuální jiný úrovni, ale ono je to jenom v těch prácích.
1: Ne.
3: Paní Hejdová, zdržte se komentáře. Buď se tak podná.
1: Buď se zdrž komentáře nebo zvýš dávkování, jedna z toho.
3: No, přesně.
1: To jsme to vyšperkovali. Hele, já tu zítra nejsem, Máti, mám dovolenou. Já jsem na tom táboře, víš, stavíme chatky. Ještě jednu chatku. No, zase.
3: Ale Tomáš, já mám pocit, že ty chatky, ty už tam musíš mít přechatkováno přece, ty každý rok stavíš chatky.
2: Já mu to říkám furt.
1: No.
2: Tomáš si staví táborové impérium.
1: Já stavím impérium, jak Mike Spirit. Od stromu do koruny, to bude můj prime time.
2: No, Tomáš, já nevím, jestli tvýho prime... Nevím, co
1: to... Chatky jsem začal stavět v roce 2010. A tě raz, Tomáš, rostu jedna za druhou.
2: Já si nejsem jistá, že se tvýho prime timeu dožiju.
3: No.
1: Zatím čeho ostatní nedobí.

0: Zelení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR Plus. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
1: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea. Světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.cz Evropa 2. 88.

0: Vám je odpolední show na Evropě 2, taky Lucka Hněvkovská, což znamená jediné, jsou tu zprávy na 16. hodinu. Evropa 2.
1: Pěkné odpoledne. Na západě a severozápadě Čech se dnes mohou objevit bouřky doprovázené přívalovým deštěm a silným větrem. Během přívalových srážek by mohlo napršet kolem 30 mm a při opakovaných bouřkách i více. Vítr by při bouřkách mohl v nárazech dosáhnout rychlosti kolem 70 km v hodině. Naopak ve východní polovině Česka bude dál sucho, teplo a větrno. Meteorologové tam prodloužili výstrahu před požáry. Blíží se Evropský den melanomu. V těchto dnech si můžete nechat tradičně zdarma vyšetřit znaménka. V pondělí odstartovala akce Stan proti melanomu v Praze na Václavském náměstí. Znaménka si tam můžete nechat vyšetřit dnes až do 18 hodin. Díky kampani vyšetřili lékaři ve velkých městech už více než 65 tisíc pacientů. Lidé si příští týden můžou nechat vyšetřit v Brně 11. května a 14. května v Ostravě. Další zprávu má pro nás Zuzka.
2: Město Karlovy Vary chce mít do září připravenou pro zájemce novou zahrádkářskou kolonii Zlatý kopeček. Vybralo už zhotovitele poslední části úprav pozemků. Podle náměstka primátorky Karlových Varů Miroslava Vaňka by se tak zahrádky mohly začít nabízet od září letošního roku. Některé práce související s kolonií se pak dokončí v příštím roce. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Přibližně každé páté klíště na Moravě přenáší některý z nebezpečných patogenů. Nejde jen o lymskou boreliozu nebo klíšťovou encefalitidu, ale také o další infekce, které mohou způsobovat vážné zdravotní komplikace. Odborníci proto upozorňují, že ochranu proti klíšťatům není radno podceňovat.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Obousměrné kolony hlásí opět z D1 u Brna ve směru od Vyškova se zdržíte 15 minut, z Prahy 20 minut. A práce na silnici vás drží na D4 směrem na Strakonice, zavřeli silničáři levý jízdní pruh na 13. kilometru před sjezdem na Líšnice.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou máme oblačno až zataženo, postupně už hlásí přeháňky nebo také bouřky. Teploty ale vysoko, 24 až 28 stupňů. Od západu se postupně ochlazuje, tam měří kolem 22 stupňů. Zprávy končí, pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehkykryté střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
0: A já jsem zažil se synem Matyáškem na cestě s kočárkem takový dojemný okamžik.
5: Tak ho s námi sdílej.
0: Budu se snažit být takový empatický a dojemný.
5: Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já bych chtěl být trochu jako dojemnej, trochu říct příběh, který se mi stal.
1: Už bylo na čase. Jo, aby tak si ukázal, že máš emoce, Tomáš, že nejsi muž z oceli.
0: I doma samozřejmě žena říká, že jsem často málo emocionální, málo romantický, jako jsem býval na začátku.
1: Tak bývá, no.
0: Já to mám tak, že na začátku bývám hodně romantický, potom dlouho nic a ke konci potom zase bývám hodně romantický.
1: Tak snad se toho konce žena dožije.
0: No. Tak, dobře, já jsem jel se synem v kočárku.
1: Nebo respektive dočka. Teda. Dočka je možná.
0: Se synem jsem jel v kočárku na výlet, na procházku a jdu takhle po těch Malvazenkách, kde bydlím v Praze, že jo? A dívám se takhle na toho synka, jestli má ten dudlík správně, pak mu vyndávám, ať ho pořád necucá, že jo, tak dále, nějak s ním komunikuju. A v tu chvíli se otevírá okno v domě, který byl vedle nás, a tam vykoukne takový starý pán a říká, potřebujete nějak pomoct? A to vypadalo, že něco hledám, víš, nebo jako, že jsem se ztratil, jo? Říkám, ne, děkuju, nepotřebuji pomoct, víte, já tady jako, hledáte něco? Říkám, ne, nehledám, děkuju, já tady žiju, víte, 46 let, už jako já to tady znám docela dobře. Mm. A víš, co on řekl? On říká, jo, pane, já tady žiju přesně 100 let, teda já jsem se narodil přesně před 100 lety. Tomu pánovi bylo 100 let.
1: To je fascinující.
0: 100 let. Já jsem si představoval, že se tam proháněl nebo narodil v roce 1926.
1: To je neuvěřitelný.
0: Chápeš to? Teď jak jsem měl toho malýho syna tam, že toho vlastně dvouletýho, tak jsem si říkal, chlapče, ty vůbec jako nevíš.
1: Že tady se můžeš prohánět ještě třeba 98
0: let. 98 let.
1: Co všechno zažiješ.
0: Pro tebe, Martina, je to vlastně úplně nepochopitelný,
1: no jasně,
0: kolik tomu pánovi je. Pro mě už jako v těch skoro 50 to pochopitelný je. Ale stejně 100 let, Zorko.
1: To je neuvěřitelný.
0: Představ si, tady slavíme, že jo, Jiřinu Bodilovu 95,
1: jako
0: extrémní věk. A vitalitu a tomu pánovi bylo 100 let.
1: Co tam na těch Malvazinkách dýcháte za vzduch, prosím tě? Že tam máte takovýhle rekordmany skoro.
0: No, tak samozřejmě kvalitní, takhle, čerstvý vzduch.
1: Keš, je ti to dopřáno, taky to máš.
0: A hlavně to je kvalitní voda a strava, Zorko. A vitalita životní, sexuální energie, prudká maskulinita prostě.
1: Jo.
0: To měl ten pán, ne? Já jsem...

0: ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2. Průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3. Plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na dek.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Avíčko ti přináší už třetí exkluzivní speciál Minecraft. Úplně všechno je v něm z bloků. Prozkoumej lidské tělo zevnitř, najdi chemické prvky s krumpáčem v ruce, nebo se vydej do minulosti za dinosaury. Vyzkoušej stovku modů, u kterých se něco naučíš a ani si toho nevšimneš. Java, Bedrock, Edu, pro každého něco. Speciál ABC Minecraft. Na stáncích a na ikiosek.cz.
12: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
0: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Yeah! Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Máme tady téma sociální sítí Instagram a TikTok.
1: To mi není blízký.
0: No.
1: O tom já odmítám mluvit.
0: Ano, ano. A čím je ti to vzdálenější, tím více tomu věnuješ, viď?
1: Je to tak.
0: Každopádně kuchař kdesi v Ázii byl vyhozen.
1: Ano.
0: Ne, počkej, tak on to nebyl v Ázii, byl to v San Francisku, ale byl to asijský kuchař.
1: Ano.
0: Jo, byl to kuchař v asijské restauraci v San Francisku, který dostal výpověď poté, co se vysmál jedné influencerce, která tam přišla a chtěla jídlo zdarma, že to bude sdílet na svůj TikTok.
1: Oni ho za to vyhodili, jo?
0: No, ona měla 15 000 sledujících, tomu ukazovala a on se jí vysmál, že to je hrozně málo, že tam jídlo zadarmo prostě nedostane za 15 000 sledujících.
1: No.
0: A ona se rozbrečila, protože jí jako urazil a oni ho potom vyhodili, že jí vlastně ponížil.
1: To je smutný příběh.
0: Ale chápeš to, kam jsme se jako dostali, že ona vlastně přijde místo
1: chce
0: peněz.
1: Chce službu zdarma.
0: Ukážu mu ten displej toho telefonu, jasně, že jo, chce službu zdarma. Hele, já mám 15 000 sledujících, on se jako vysměje a proč by nemohl vlastně, že jo. A pak ho ještě vyhoděj.
1: Já to dělám taky, no, tak takhle zkouším s tím displejem vždycky přijít.
0: Jakože chodíš takhle po různých podnicích a říkáš,
1: dobrý den. No, vždycky kam přijdu a rovnou ukazuju ten displej prostě a čekám, jestli je to číslo zaujme nebo ne. A občas to vyjde.
0: A co jsi dostal naposledy zdarma, Zorko?
1: Přes držku.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Pero va bien. Maximum nový muziky.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Už jsme o tom asi hovořili, ale pojďme to vědecky podchytit, protože vyšel článek, který to vyjadřuje číslem,
1: ano.
0: To téma, o kterém jsme hovořili. A týká se streamovaných televizních kanálů různých, mm-hmm. jako třeba Netflix, mm-hmm. HBO, mm-hmm. Disney, OnePlay a tak dále. Jo.
1: Okay.
0: A říká se tomu právě Netflix efekt. A to je to, že 90% všech lidí, dejme tomu párů možná,
1: nemá na co se dívat.
0: Tráví večer tím, že scrolluje tak dlouho, scrolluje, že nakonec si je lehnout. A vlastně tráví ten večer tím, že scrollujou a z té neustálý obrovský nabídce všech těch streamovacích kanálů, o kterých jsme hovořili, tak vlastně si nedokážete vybrat. Já to mám taky, my
1: prostě
0: to máme
1: úplně stejně. Prostě nabídka je tak široká, že člověk se nemůže, a když už vybereš ty jako jednotlivec, no. Musíš se ještě dohodnout v tom páru, jestli to ten druhý cítí stejně, jestli na to chce taky koukat.
0: A teď jak máš vlastně to tak širokou nabídku, tak ty něco pustíš, řekneš, tak na to bych se rád podíval. Ten druhý řekne, tak to mě nebaví. A vlastně no. Vypínáš to třeba po pár minutách a hledáš strašný. Zase dál.
1: No to je strašný.
0: Takže jak tady říkám, vyjádřeno čísly, odborníci to skutečně popsali jako tento efekt a 90% párů a lidí to má takhle.
1: To je fascinující.
0: Představ si, abychom to přirovnali, je to stejné, jako když byste se chtěli večer pomilovat a trávili velkou část přípravy třeba sprchováním.
1: No ne, to je, jak kdyby si prostě každý večer pročítal Kamasutru, která ano, má prostě 1000
0: přesně.
1: Strán.
0: A pak
1: ty na stránce prostě 150 si říkáš, já už nevím, tak radši jdem spát.
0: No jasně, přesně. No,
1: hele, nemůžeš vybrat tu správnou polohu.
0: Vysprchuješ se, přiholíš se, navoníš se, projistuješ Kamasutru a pak řekneš dobrou. Vítej v dlouhodobém vztahu.
1: Ach, jo.
0: Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: 17. hodina odbyla a Lucka Hněvkovská zprávy slíbila. No tak tady jsou, buďte i dál s Evropou 2 a s odpolední show.
1: Dobré odpoledne, první silné bouřky míří na Česko. Může za to studená fronta nad Evropou. Česko zasáhnou ode dneška do čtvrtka. Před silnými bouřkami varuje nejen Český hydrometeorologický ústav, ale i Evropská bouřková organizace. Žlutá výstraha je v platnosti od dnešní 14. hodiny odpolední až do půlnoci, a to pro Karlovarský kraj a části Plzeňského, Středočeského a Ústeckého kraje. Češi letos budou pracovat na pokrytí veřejných výdajů 155 dní. O den méně než loni. Den daňových poplatníků, tedy pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občanů, tedy tento rok připadne na 5. června. S další zprávou se hlásí Zuzka.
2: Ústecký kraj bude mít mamuta v životní velikosti. Stát bude před krajským úřadem v Ústí nad Labem. Odkazovat bude k archeologickému nalezišti v ústecké čtvrti Bukov i konci obřích velkostrojů na těžbu uhlí. Socha mamuta by se mohla na ploše poblíž hlavní silnice objevit ještě do konce roku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Etická komise Fotbalové asociace České republiky zahájila v korupční kauze další řízení. Mimo jiné s obráncem Olomoucem Jakubem Elbelem. Elbel je po Samuelu Šigutovi z Karviné druhým hráčem z nejvyšší soutěže, kterého se případ týká. 25-letý obránce má kvůli tomu pozastavenou činnost.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Práce na údržbě mostu vás drží na D35 ve směru na Hradec Králové. Na 241. kilometru před sjezdem na Mohelnici se jede jedním pruhem a kolony hlásí z Pražského okruhu od sjezdu z D1 směrem na Černý most. Tady budete popojíždět 15 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra ráno a dopoledne bude převážně slunečno, jen ojediněle přeháňky. Odpoledne a večer ale bude oblačnosti přibývat a přeháňky budou četnější a lokálně se objeví také bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty se dostanou na 22 až 26 stupňů. Chladněji bude na západě Čech, tam naměří kolem 20. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Pokračuje odpolední show, jsou tady Tomáš Zástěra a Zorka Hejdová.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
5: Téma by se ti, Tomáši, mohlo líbit.
6: Jo.
5: Mluvit o nás ženách a o tom, že umíme být někdy zřídka kdy nesnesitelné.
6: To snad není možné.
5: No jo.
3: Evropa 2. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Konečně se jdeme věnovat vztahům.
1: Jo.
0: Jo. To je nejzábavnější.
1: Jaké je
0: jo.
1: téma, Zorko?
0: Téma je 7 typů žen, se kterými muži nevydrží žít.
1: Už podle té hudby ze Sexu ve městě já znám 4 typy žen, se kterými se nedá žít. A jsou konkrétně z toho seriálu.
0: Ne.
1: No to jo, to se nedá ani s jednou.
0: Ani s jednou, jo. No dobře, ale kdyby ses musel vybrat, tak kterou?
1: Kdybych si musel vybrat jednu z těch 4
0: Sexu ve městě. Co je pro tebe jakoby nejmenší zlo?
1: Tak určitě by to nebyla ta hlavní, jo.
0: Kerry Bradshaw,
1: ne, Bradshaw by to nebyla, to je hrozná.
0: Samantha.
1: Samantha je která?
0: To je sexuální
1: náruživka. To je až moc sexuální náruživá.
0: Dobře, Miranda právnička.
1: Taková jako, jak to říci, už taková chce vyrachtaná, ale pořád sexuální náruživá.
0: Ježišmarja, to nemůžeš říct do éteru snad o ženě, že je vyrachtaná.
1: Tak já jsem to řekl do éteru, já jsem to řekl do mikrofonu. A potom ta právnička, ta je ještě horší. Ta vůbec.
0: Takže Charlotte by na tebe zbyla.
1: A Charlotte, no taková upjatá zase lehce. Jak říkám, ani z jednou se to nedá. Ale kdyby, tak možná Charlotte.
0: No, tak Charlotte, no, dobře. Mám tady 7 typů žen, se kterými se nedá žít.
1: Ano.
0: Můžeš se k tomu vyjadřovat, jo? Na základě třeba zkušenosti.
1: Jseš zále... jeden z těchto typů,
0: na základě... Zorko? Ne, nikoliv, samozřejmě, že ne.
1: Ano, tak pokračuj.
0: Tak, jeden typ kverulantka, jo. Žena, která je hlavně neustále pesimistická, prostě neustále se na něco stěžuje a prostě je negativní. Ne, to není.
1: A kverulant, já myslím, že kverulant je ten, co se vymýšlí.
0: Ne, to je ten, co furt hudruje, ne, na něco.
1: Fakt, jo.
0: No,
1: aha,
0: no.
1: Tak to jsem se zmínil já.
0: Ne.
1: Dál.
0: Ne, ta je pesimistická. Druhá, dáma v nesnázích, to je naopak dívka, která vlastně očekává, že ji v životě budeš neustále zachraňovat.
1: Čeká prince.
0: Čeká prince, který bude zachraňovat, působí dobře jenom na ty, kterým to dělá dobře pro ego, že jakoby někoho opravdu teda jako zachraňují.
1: Ano, další to taky není úplně vhodné.
0: Klíště.
1: Jej.
0: Ta, co bombarduje zprávami, několikrát denně volá, má neustálou potřebu fyzického kontaktu, pořád tě osahává, otěpkává, volizuje, líbá.
1: Ale zase klíště nemá, není špatný úplně, si myslím, jo, protože je těžký vytočit. A to je dobrý prostě.
0: Dokud nezvrací, tak v pohodě.
1: Přesně.
0: Pak královna dramatu, tak to nemusíme popisovat, že jo, prostě drama queen.
1: To
0: jo,
1: ne, to nechceš.
0: To ne. Pak je přenašečka staré bagáže, žena, která si neustále přenáší zátěž z minulých vztahů, a to nejenom tu hmotnou, to znamená, že opravdu jako se přistěhuje se všema krámama, ale hlavně i tu psychickou, to znamená, že třeba často mluví o svých ex vztazích a tak dále.
1: No, to jo. Taky nechceš. Záleží, jak je kdo osvícený, já teda zase tak osvícený nejsem.
0: Blížíme se do finále, schválně, co mi řekne, že je nejhorší. Pak je paní dokonalá, sebevědomá, prostě, nebo spíš takhle, tam to sebevědomí spíš chybí a ona neustále chce se jako ujišťovat o své atraktivitě, dokonalosti, ale ve finále působí arrogantně a muže spíše odrazuje.
1: Ano.
0: A pak je paní soutěživá. Vždycky skočí po příležitosti, kdy může překonat svého partnera, neustále se porovnává ve vztahu, kdo co dělá lépe, ukazuje na chyby toho druhého.
1: No tak jako, každý z nás má něco podle mě z části těch špatných vlastností, ne, a je to nějaký mix. Ne. Tak jako Zorko, ta tvé soutěživost, že my se vždycky smějeme, že jsme hodně soutěživí oba, no, teda jako
0: no,
1: ty se směješ vždycky víc, ty se směješ víc samozřejmě.
0: To je v práci doma, já si nedovolím nic.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
3: Přijde Oscar do baru, jako ta cena. Aha. Oscar přijde do baru a pořádně to roztočí a Hollywood a všichni se baví a paří a v rohu sedí jako malý smutný típek. Jo. Oscar říká, proč brečíš si? A on je smutný, že nikoho nezajímá. Aha, kdo to je, prosím tě? A je nějaký český lev.
4: To jsou dveře, které se tě zavřely teďko.
3: A co, asi jdu pro Oscara.
2: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
3: A bych to třeba ještě jedno.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: V Grossarltálu voní léto kvetoucími alpskými loukami. Spousta turistických i cyklistických tras vede mezi salašemi s výhledy na vrcholy Národního parku Vysoké Taury a okolo průzračných horských jezer. Prožijte dovolenou v Grossarltálu. V údolí Salaší. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Zpátky k muzice.

0: Poslední show na Evropě 2. Já jsem tady poslední den tohoto týdne, protože odjíždím na tábor stavět.
1: Ani mi to nepřipomínej.
0: Stavět chatku.
1: Že mě tady s ní necháš.
0: Nechám a chci to právě teď sdělit, že tu budete sami dvě ženy až do svátečního pátku.
1: A to bude peklo.
0: Vytáčím a sdělím.
2: Haló.
0: No ahoj.
1: Haló.
2: Hele, já se ještě jako chci vrátit k tomu včerejšku, jak jsme jako měli prostě takový divný vysílání, to podle mě bylo.
0: Já bych se tomu nevracel radši.
1: Bylo to takový takzvaný pondělní rozjezd.
0: Ale šlápnout do bobečku je v pohodě, ale pak to rozmazat všude, to se už nedělá.
2: No ne, no tak to jako logicky, ale samozřejmě, že se jako všichni nemůžeme smát stejným vtipům, protože vždyť pochopitelně nebereme všichni stejný léky.
0: No, to je pravda.
2: To chtěla uvést na pravou míru.
1: Jo. A já jsem si myslela, že to vysvětlení je jinde, že jsme jako každý na intelektuální jiný úrovni, ale ono je to jenom v těch prácích.
0: Ne.
2: Paní Hejdová, zdržte se komentáře. Můj se tak hodná.
0: Buď se zdrž komentáře, nebo zvyš dávkování, jedna z toho.
2: No, přesně.
0: To jsme to vyšperkovali. Hele, já tu zítra nejsem, Máti, mám dovolenou. Já jsem na tom táboře, víš, stavíme chatky. Ještě jednu chatku. No,
2: hele Tomáš, já mám pocit, že ty chatky, ty už tam musíš mít přechatkováno přece, ty každý rok stavíš chatky.
1: Já mu to říkám furt.
0: No.
1: Tomáš se staví táborové impérium.
0: Já stavím impérium, já jsem Mike Spirit. Od stromu do koruny, to bude můj prime time.
1: No, Tomáš, já nevím, jestli tvýho prime...
2: Nevím, co to...
0: Chatky jsem začal stavět v roce 2010. A tě raz, Tomáš, rostu jedna za druhou.
1: Já si nejsem jistá, že se tvýho prime time dožiju.
2: No.
0: Zatím, čo ostatní nerobili nic, tak já stavel a teď mám svůj prime time. Tady, tady, týra, tada, tada, tada. Tak čau.
1: Tak naschle.
2: To máš to dávkování i ty, čau.
3: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2. Steven Sanchez.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
2: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105,5 FM.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Kluci už jsou s námi a za námi je úterý.
1: No jo.
0: Ahoj.
2: Ahoj Tome, ahoj Zoe. Ahoj. Tak. Jak jste si to užili dneska, to úterý?
3: Bylo to nádherný, nádherný úterek. Vy, Tomášku?
0: Jo, tak musím říct, že na škále 1 až 10 to bylo jako zhruba na té 12. úrovni, no.
2: Damn.
0: A díky za nejlepší samozřejmě.
3: Co?
0: Nic.
3: Co řek?
2: Jednička, že je nejlepší.
0: Ne, bylo to super. Ze zorku je to vždycky příjemný. Musím říct, že jako to vysílání s kolegyní, která prostě má co říci, dokáže obohatit posluchače i mě, celoživotně mě naplňuje.
3: Všiml jsi si někdy, že mezi vysíláním a vysíráním je jenom jedna změna písmenka? Stačí jedno jediné písmenko změnit, to není náhoda, Tomáši.
0: No a většinou je to i tak, že když odebereš jedno písmeno ze slova čau, tak to potom jako dává to citoslovce, co bude následovat, no. Až skončíme.
3: No, tak čau, kluci.
0: Tak čau, ahoj. Mějte se krásně.
3: A teď už au.
0: Ahoj, ahoj.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
5: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
4: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
5: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
4: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
5: A vstupné je zdarma.
4: Více informací najdete na praha.eu.
5: Vaše hlavní město Praha.
4: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
6: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.

0: Je přesně 6, večer na Maximum za chvilku, teď Evropa 2 vysílá zprávy s Luckou Hněvkovskou.
1: Pěkný večer. Vodní nádrže v Česku jsou většinou plné ze 70

0: 100% a mají dostatek vody pro využití v případě extrémního sucha. V tiskové zprávě o tom dnes informuje Ministerstvo zemědělství. Podle projektu Intersucho už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Dalších 30% území je zasaženo druhým a třetím nejhorším stupněm. Představenstvo příbramské nemocnice dnes odvolalo předsedu Stanislava Holobradu. Dosavadní ředitel nemocnice je stíhán v kauze manipulace veřejných zakázek. Národní centrála proti organizovanému zločinu stíhá po zásahu v nemocnici z minulého úterý 6 lidí a 3 právnické osoby. Hodnota ovlivněných zakázek je podle úřadu veřejného evropského žalobce 280 milionů korun. Teď už má slovo Zuzka.
1: Jaderná elektrárna Temelín začala ve svém areálu budovat nové servisní centrum. Jde o halu o rozměrech 36x24 metrů. Díky tomu elektrárna zrychlí opravy motorů a největších čerpadel. Uvnitř haly bude dvoupodlažní část, která poskytne zázemí pro servisní týmy, technické vybavení i administrativu. Zkušební provoz začne v roce 2027. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Kapitán hokej nové reprezentace Roman Červenka potvrdil, že plánuje startovat na květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku. 40-letý útočník je dvojnásobným světovým šampionem. Letos nechyběl na olympijských hrách v Miláně a na nadcházejícím turnaji by nejproduktivnější hráč základní části extraligy měl patřit k lídrům týmu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: V kolonách se teď zdržíte na výjezdu z Prahy. 10 minut budete popojíždět na D1 před mostem Šmejkalka. A stále delší kolona, tedy už asi na 15 minut je na D5. Pomalu pojedete od prvního kilometru.
2: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
3: Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne.
2: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
0: Zítra ráno a dopoledne bude převážně slunečno, jen ojediněle přehánky. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Přehánky pak budou četnější a lokálně se objeví také bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty 22 až 26 stupňů. Na západě Čech bude chladněji, tam naměří maximálně 20. Zprávy končí, na Evropě 2 startuje Večer na maximum s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
5: My vás zdravíme a přejeme hezký večer.
6: Dneska 2:05, 5.5. Tak jdeme na to, startuje Večer na maximum.
2: Evropa 2.

0: Tohle už je totální léto. 5. května večer na Maximum na Evropě 2. To byl Sub Focus.
1: Yes. 6 hodin 7 minut startujeme večer na Maximum. Svátek dneska slaví Klaudie. Krásné jméno.
0: No ježiš, takže u vás se slavilo. A Klaudinka tak. Je totiž Ondrová dcera.
1: Mladší dcera, druhá dcera. A bizarně je to trošku v tom, že zítra má narozeniny hnedka k tomu. Dneska svátek, zítra narozky. My jsme si přáli, aby se narodila na ten svůj svátek, aby to měla stejně jako já. O jeden den to nevyšlo.
0: Hlavně, abyste ušetřili.
1: Je to tak, je to tak.
0: A jak to dopadlo?
1: No zítra, 6. 5.
0: To já vím, ale jestli byly dárky, jestli teda ušetříte. Nás zajímá, dárečky.
1: No neušetřili jsme, protože dárky jsme dávali dneska, budeme je dávat i zítra. Dostala Klaudinka k svátku obleček Michaela Jacksona.
0: Cože?
1: Ona má ráda Michaela Jacksona, ona miluje Michaela Jacksona.
0: Ne.
1: A dneska dostala...
0: Tak počkej, jedeme, Klaudince,
1: hrajeme. Bundičku, kraťásky, jako Michael Jackson.
0: Jakýho má ráda Michaela Jacksona?
1: Don't stop till the get enough. Ona už to dokonce ve 3 letech dokáže vyslovit. Tati, pus mi prosím Jacksona, don't stop till get enough.
0: Nekece. No. To je teda hvězdný. Tak Klaudinko, přejeme všechno nejlepší za Jacksona, jo?
1: No, a zítra bude mít dort. A my jsme se jí zeptali, co by si chtěla mít na dortu? Jakou postavičku? Holky mývají jednorožce nebo princezny.
0: Ledový království.
1: Klaudinka Jacksona. Takže na dortu bude Jackson.
0: To je hvězdný. Tak Klaudinko, Evropa 2 přeje všechno nej i tatínek.

0: žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Je tady úterý 5. května, máj, lásky čas. A my jsme rádi, že tady vidíme Petra Švancaru, žádný švanci.
2: Líbám úplně všechny, úplně všude, i tam, zdarec.
3: No počkej, jak to vlastně, jak to proběhlo 1. května u vás, líbal si?
2: Nebyl jsem doma.
3: Takže bohužel, líbal někdo jiný.
1: No soused, ne,
2: holky,
1: jako vždycky.
2: Jako prostě mezi sebou, jako dcera s manželkou a děcka jsou rozlítaný taky, takže samozřejmě cítil jsem se provinile, ale vždycky je to pak o tom, že člověk doveze dom nějakou gážu.
1: Ale neměl jsi strach, že přijde soused?
2: Ne, nemám. To když přijde, to nevím hlavně. To je základ. To nesmíš vidět. Vždycky jsem si myslel, že by bylo dobrý to vědět, ale bylo to lepší nevědět. A moje žena je jasně, jako my jsme zaláskovaní, tam je to lovely, jak jsi měla, takže jako...
1: Počkej, teď to můžeme říct, jo, soused neposlouchá, hlavně ti soused nešlá ne, ani po paty.
2: Takhle, pojďme si říct, teď jsem s ním mluvil se sousedem, je to halus, že se o to bavíme, no. On taky není doma. Že u nás na ulici je to samá ženská samotná s dětskama. A ze psama.
1: Dej nám přesnou adresu.
0: 18 až 20.

0: My, vy, Evropa 2, 2 minuty po 6:45, tady je Večer na Maximum.
1: A vy teď můžete volat na 257 400 888. Znovu máte možnost, a dneska poprvé teda, volat a vybírat songy na přání.
0: Tak dejte vědět, i když vlastně dneska je úterý, to znamená, že v 7:17 už ráno píseň na přání byla v ranní show.
1: To je pravda.
0: No.
1: To je pravda.
0: Tak kdo bude druhý, kdo si dnes na Evropě 2 bude přát píseň? Haló?
2: Zdravím, kluci.
0: Ahoj, kdo tam?
2: Marek Teplic.
0: Marku, zdravíme do Teplic, perla Ústeckého kraje, lázeňské Teplice.
2: Já nevím, radši bych nelhal.
0: Ale prosím tě, je to tam hezký. Teď tam máte velký obchodák novej.
2: No, novej úplně ne, ale...
0: No tak část je nová.
2: Tak.
1: Aha. Tak.
0: No.
1: Tak co můžeme do Teplic zahrát?
2: Hele, udělal by velkou radost písnička Vzpomeneš si od Evy Farný a Miraje. Umíme?
1: No umíme a taky nám uděláš velkou radost, protože to je hodně povedená věc, bych řekl.
2: Že jo?
1: No. A pro koho to bude?
2: Hele, pro mě.
1: Dobře. A na co tak nejradši vzpomínáš? Na co si vzpomínáš?
2: Na dobrý kafe.
1: Kdy jsi ho měl naposled, že musíš vzpomínat?
2: Když z něj zrovna jedu, tak vzpomínám.
1: Ty máš krátkodobou paměť.
2: Je to tak.
0: Je. A řekni mi, sladíš kafe nebo nesladíš?
2: Nesladím, nemlíkuju.
0: Ty ani nemlíkuješ, jo?
1: To je odborník teda.
0: Ty seš odborník.
2: Klasický malý preso, nejlepší.
0: Tak k tomu jsem se ještě nepropracoval. Respektive můžu ti říct, že dneska jsem si dal takovej lavor oslazenýho kafe s mlíkem, to si neumíš ani představit. My tady totiž...
2: Hele,
0: v rádiu máme automat novej a nám tam teď naskočila nová volba a to kafe se jmenuje lísko-oříškový krém. Ty bláho, no tak to je
2: konec. Tak teď už trochu soudím.
0: Počkej, to je sladký jak cecek, ale výborný, to je pecka.
1: Tak díky za výběr, hrajeme ti na Evropě 2, ahoj.
2: Díky, mějte se. Evropa 2. Večer na Maxi.

0: Eva Farná a Mirai na Evropě 2.
1: A teď vás vezmu na koncert Aikena. Dokonce mám pocit, že on tady bude s někým, Aiken. Nerozdávali my jsme na Aikena lístky?
0: Jo. S Niem.
1: Neo a Aiken. Mimochodem tak, kdybyste náhodou nevěděli, tak Aiken je tohle.
0: On teda, ten Aiken potom rapuje spíš.
1: No. Počkáme na rap. Mimochodem, tahle ta píseň se mi zrovna nehodí. Já bych potřeboval nějakou party bombu. On má nějaký party bomby.
0: Ale... Work hard, play hard.
1: No, ale myslím si, že tohle je takový jako nejvíc Aiken.
0: Jo, to jo, to.
1: Počkej. Teď hele. Jo, no.
0: Tohle je Aiken, jo.
1: Tak tohle je Aiken. No a on měl teďka koncert a vymyslel něco za mě úžasného, úžasného. Jenom si představ, seš interpret.
0: Ano.
1: Seš Aiken, anebo kdokoliv jiný.
0: Ano, jsem Aiken.
1: No.
0: Jo.
1: A teď máš koncert.
0: Jo.
1: A chceš udělat největší mejdlo.
0: Je tam vyprodaná hala.
1: Jo, no úplně jo. Našlapáno.
0: Tak to jo.
1: Kam se podíváš, lidi? Ty vylezeš, řev, takový ten ohlušující.
0: Jo.
1: No a teď jako dáš 2-3 pecky, no a potom tě to úplně, ale úplně dostane a chceš těm lidem být ještě blíž. Jo. Co bys udělal?
0: Já, kdybych byl interpret Aiken,
1: tak by se slíknul.
0: Ne, já bych jim začal zpívat písničky. To ještě nikdo nevymyslel.
1: To ještě nikdo neudělal, to je dobrá věc. Tak Aiken si vlezl do zorbovací koule. Vlez do té zorbovací koule, velký nafukovací koule.
0: Jo.
1: A vlítnul mezi fanoušky.
0: A oni si ho přehazovali.
1: Jo, a oni ho tam házeli.
0: Yeah. A třeba Mirai dělá to, že naskočí na nafukovací člun,
1: jo.
0: Ale ti lidi ho vozí. No,
1: taky se mu to nevyplatilo, protože jednou z toho člunu spad a docela si namlátil.
0: To je pravda.
1: No, no, no. Tak Aiken vlez do zorbovací koule. Teď se tam držel. Takže byl chluku nahoře, dole, vzhůru nohama, točili ho tam a on do toho furt.
0: Zpíval u toho,
1: no,
0: jo.
1: Jasně.
0: Zbláznil.
1: Jasně. A teď jakože vraťte mě zpátky. Tak to víš, jo. Bum, bum, bum, bum, bum. A jelo to takhle pořád. Do nekonečna. Už končíme. Koncert už končí. Ne. Ten koncert skončí, až rozhodneme my, fanoušci, a vrátíme tě na pódium.
2: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za...
3: 3, 4, 3, 2, 1.
2: Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
4: Co jste dělali vy, ty otázky, jsou strašně dobrý.
2: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
4: Tak co, těšíte se?
2: Předposlední srpnový týden v prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice.

0: Switch Disco, večer na Maximum, Evropa 2, za minutu 6:30.
1: Další hudba je na vás, můžete vytáčet 257-400-888.
0: Tak už nám to tady bliká a já klikám na tohle telefonní číslo a ptáme se, halo, kdo je tam?
1: Halo, tady Evropa 2. Co?
0: Halo?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
2: Dobrý den.
1: Emi, ahoj. Jak se máš?
2: Dobrý. No.
1: Ty máš radost takovou, že ses dovolala?
2: Jo.
0: No tak to máme taky radost. Čím ti uděláme radost hudebně?
2: Sorry. Růžový brýle od Lucky Bílý.
0: No tak pozor.
1: To se bojím, že nebudeme mít, my to teda prověříme. Kdyby nebyly růžový brýle, tak něco jiného od Lucky Bílé můžeme? Nebo něco úplně jiného by si vybrala?
2: Tak třeba... Sweet Chili Life Song.
0: No,
1: to máme může... určitě. A pro koho Bena. Bude Ben?
2: Pro mamku.
1: A mamka je tam s tebou, že?
2: Jo.
0: Mamka je ta nápověda. No tak maminku moc pozdravuj, opatrně dojďte domů, pozdravte nás za troubením.
1: No. Super.
0: A pozor, ale to bude pořádná kára, slyšel jsi ten klaxon? Čekaj, zatrubte ještě jednou, Ondra má totiž fantastickou vlastnost, on podle zatroubení dokáže poznat auto. No, Ondro?
1: Mustang GT.
0: Taky si myslím.
2: Je?
0: Je to tak, veď, Fábka.
1: Já trefil jsem to.
0: Fábka, 1-0 MPI. Tak šťastnou cestu, díky, tak holky,
1: Emi,
0: čau.
1: Ahoj. Let's go!

0: si tady. To je večer na maximum na Evropě 2. Dělej, co tě baví, s lidma, co tě baví. To je prostě definice večera na maximum.
1: Já tady mám ještě malé ohlednutí za víkendem, kdy cestoval ve Velké Británii fotbalový fanoušek Tony Goodman na zápas svého oblíbeného West Hamu United.
0: Yeah.
1: Jel vlakem. A v tom vlaku si ještě před zápasem chtěl dát něco dobrýho k jídlu, a tak si tam na ten stoleček před tím sedadlem ve vlaku začal všechno rozdělávat. Konkrétně, počkej, tady pečivo, majonéza, strouhaná mozzarella a marinované plátky hovězího masa. Naložený maso.
0: No.
1: A teď je, co s tím, že jo? Jak si to usmaží? Nebo
0: jo, že to bylo syrový to maso.
1: Syrový to maso, marinovaný teprv. A najednou se tam objevila žehlička na vlasy. On ji dal do zásuvky.
0: To je geniální.
1: A teď to cvaknul mezi ty dvě části žehličky na vlasy, to maso, a říká, podle něj bylo hotové během zhruba 20 sekund, mělo ideální stupeň propečení. Bylo to výborné, steak se opravdu povedl, neskrýval nadšení.
0: To je geniální. Moje Míša, moje manželka, pořád teďka touží po nějaký nový žehličce na vlasy.
1: No.
0: A mně se moc nechce, protože má doma jinou. A já jsem si říkal, proč bych kupoval novou želičku na vlasy, když tady má jen doma. Tak já si z té starý udělám grill. A pak ji bez problémů koupím novou.
1: Nemáš zač? 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Večer na Maximum na Evropě 2, to je to, co posloucháte, a před námi Song za trest.
1: Oblíbená rubrika, ve které se můžete pomstit někomu, kdo vás naštval. Povězte nám, kdo vám co provedl. Podělte se o svůj příběh.
0: Slovo podě svádí k tomu, že by se potom mohlo odehrávat něco jiného.
1: Co?
0: Jako podělat.
1: Aha.
0: Jestli se něco podělalo, podělte se o to.
1: Je to tak. 257-400-888 budou Car Sleepers a potom Song za trest na Evropě 2. Večer na Maximum.

0: Dneska přesně ve 6:45 Evropa 2 song za trest.
1: To je timing. Kdo je na drátě a kdo bude trestat?
2: Ahoj, tady Terka.
1: Ahoj, Terko. Když tak si ten telefon dej tak nějak víc k puse, nebo si třeba vypni handsfree, ať tě pořádně slyšíme. A řekni nám, co tě naštvalo, že voláš do songu za trest?
2: No, náš učitel na češtinu jel do New Yorku a nevzal nás sebou.
0: Aha, a on vám slíbil, že poletíte s ním?
2: Ne, to ne, jakoby on si tak odjel a nechal nás jiným učitelům.
0: Aha.
1: Jakože nemá právo odjet prostě, co si to dovoluje? Má říct, no, jedu do New Yorku a má požádat o svolení.
2: No právě. No.
0: A vy jste to nevěděli, že odletí?
2: Ne.
0: A na jak dlouho letěl?
2: To nevíme.
0: Dokonce nevíte? Aha, třeba emigroval.
1: Jo.
0: Už to bylo s váma k nevydržení, tak utekl za oceán.
1: Učitele češtiny bude učitel angličtiny. Jo.
0: No ne, může učit češtinu v New Yorku.
1: Za mořem.
0: No.
1: Navíc, ale přesně, učitel češtiny by měl třeba do Třeboně, do Budějovic, do Brna, dejme tomu. A co se lítá do New Yorku?
2: No, nevím.
1: Víš, tam by mohl lítat angličtinář třeba.
2: No, jako jo.
0: No a vy teda místo něj máte takzvaný supl.
2: Ano.
0: To je nepříjemný. A
1: ještě nám řekni, ten učitel češtiny je nějaký třeba mladý, hezký, že vám takhle chybí?
2: Ne, on je starý.
1: Kolik je starý?
2: Já nevím, nějak přes 60.
0: Třeba, jo, tak to jo. Tak to jo. A vás to teda zlobí, že odletěl?
2: No.
0: To je zajímavý. Dobře, no tak mu můžete za oceán do New Yorku něco vzkázat přes éter Evropy 2. Pojď do toho.
2: Tak. Ať si jako nejezdí nikam bez našeho svolení.
1: Přesně. Song za trest. Tak do New Yorku přes oceán hrajem tenhle song za trest.
0: Aha. Aha, Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind.

0: Posloucháte Evropu 2, večer na Maximum. Tohle byl Song za Trust od Terezy pro pana učitele.
1: Takhle si představuju, že by mluvil Donald Trump, kdyby uměl česky.
0: Yes. Hello, I'm Donald.
1: Tak Tereska hrála svému češtináři, který bez dovolení odletěl do New Yorku. Prostě se sebral a odletěl do New Yorku a jeho žáci mu to nepovolili.
0: Jo. Pamatuju si doby, kdy se žáci museli ptát učitele, jestli můžou někam jako odletět nebo tak. Teď je to naopak.
1: Jo, jo, jako v opačném gardu.
0: Učitel se musí ptát žáků.
1: Ty bravo.
0: Oh my god, kam jsme to dopracovali.
2: Večer na Maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. 88,0.

0: Ladíte Evropu 2 úterní večer na maximum.
1: My sledujeme příběh Keporkaka Timmyho. Mluvili jsme o tom, že víkendová záchranná operace se s největší pravděpodobností povedla ve smyslu. Dokázali toho Timmyho, tu rybu, velrybu, Keporkaka, dostat 70 kilometrů od pobřeží na volný prostor.
0: Včera jsme se tady radovali.
1: No a teď tady čteme, že přesně to, o čem jsme mluvili, že se sem tam ta GPSka ozve, sem tam neozve, sem tam ozve, sem tam neozve, je dobrý, protože to je znamení toho, že Timmy plave a že se musí vždycky vynořit, aby se nadechl. Jenomže...
0: Což znamená, že ta GPSka funguje jenom nad vodou, ne pod vodou.
1: No jasně, asi to z toho bylo patrný, ale lepší to říct. No a teď se tady píše, že ta GPSka už se dlouho neozvala. No, takže odborníci a biologové tvrdí, že díky tomu, že se vlastně Timmy odmlčel, ta GPSka nemá signál, to znamená, je dlouho pod vodou, nenadechuje se, tak je Timmy zřejmě mrtvý. Na druhou stranu, teď jsem to tady proklikal a nenašel jsem teda oficiální zdroj, ale různě tady lidi píšou, že na zahraničních webech někde tu GPSku trackujou a že se Timmy teda ještě ozval.
0: No, jenže, ale to nemáme zdroj.
1: Jedna paní povídala.
0: No, takže to vůbec bych ani nezmiňoval. Oficiální zdroje tvrdí, že GPSka nefunguje.
1: Tak by to mohlo skončit.
0: A tím pádem nefunguje ani Timmy.
1: Tak by to mohlo skončit. Ale uvidíme. Maximum. Večer na maximum.

0: Zane, večer na maximum 7:07, posloucháte Evropu 2.
1: Chlapi dneska mají svůj večer, protože se hraje Liga mistrů, semifinále. Arsenal Londýn, Atletico Madrid. No. Je to odvetný zápas, ten první zápas končil 1-1, takže je to velmi vyrovnané. A dneska se hraje v Londýně. No, a samozřejmě hráči ze Španělska už přiletěli včera a spali na hotelu.
0: Sangria.
1: Co sangria?
0: Byla sangria, mejdan?
1: Nebyla sangria. No, úplně ne mejdan v tom pravém slova smyslu. O ten mejdan před jejich hotelem se postarali fanoušci Arsenálu, toho druhého týmu.
0: Jo, počkej, jakože je chtěli unavit, aby se nevyspali?
1: No, víceméně tak, já budu citovat teda, jo. Vedení Atletica Madrid podalo stížnost na Unii evropských fotbalových asociací. Důvodem je evidentní snaha rozhodit jeho hráče před odvetou semifinále fotbalové ligy mistrů s Arsenálem, které se dneska večer hraje. V noci před jejich hotelem skupina lidí odpálila dva ohňostroje.
0: Počkej, sorry, já to špatně chyt, já myslel, že to dělají fanoušci fanouškům.
1: Ne.
0: Že fanoušci Arsenálu to dělali Atletiku Madrid.
1: Hráčům.
0: Tak to je geniální. No,
1: dva ohňostroje, já jsem zažil jeden, ale dva, to už jako zainvestovali do výhry svého klubu. Tak jako nechci úplně radit, jo, ale jestli si občas něco rádi tipnete, tak dneska na ten Arsenálek by to mohlo vyjít.
0: Já úplně vidím vždycky, jak je přece nástup, jak se tam takhle uprostřed vlní ta vlajka, ano. Champions League, vlevo, vpravo, jeden, druhý tým, tak...
1: Hráči Arsenálu čerství.
0: Úplně v pohodě a teď to Atletico Madrid.
1: Kdy už to skončí?
0: Uzývaný. Evropa 2. Večer na maximum. Brankář normálně opřený o branku o tyč.
1: Spí. Trenér na střídačce chrápe.

0: 257 400 888 i po 19. hodině můžete volat a vybírat do éteru Evropy 2.
1: Necháme v klidu někoho z vás vytočit Evropu 2. Mimochodem psala mi teďka maminka manželky, tchýně, já to nerad říkám, ale maminka manželky, jsou v autě, jedou z Polska, byli kousek od Hradce Králové a auto jim ukazovalo 30 stupňů. Takový teplo dneska bylo.
0: Ale teď už u Hradce Králové prší.
1: A bouřka?
0: Je tam bouřička.
1: Tak zdravíme na cestu samozřejmě.
0: Pojďte nám zavolat i vy, můžete reportovat, jak to u vás vypadá, ale já když se dívám na mapu, tak Kolín, Pardubice, tam se to žene, ta bouřka, tam se to žene.
1: Haló?
2: Dobrý den.
3: Tento hovor se teď nahrává.
0: Dobře, v pořádku.
1: Pozor, jsme pod drobnohledem.
0: Aby jsme byli fair, my si to taky nahráváme. Tak kdo se dovolal?
2: Ema.
0: Ahoj, Emi.
1: Ahoj.
0: Co ti můžeme zahrát?
2: Dance Monkey.
1: Dobře.
0: Okay. A chceš to někomu věnovat?
2: Rodině.
0: Super. A je. Emi, řekni nám, odkud voláš, z jakého města?
2: Jsem z Našovic.
0: Nošovic?
1: Nošovice.
0: No tam asi neprší, co?
2: Ne, neprší.
0: Máte hezky ještě, to je dobře.
1: No, ono to k vám dojde, ale ještě si pár hodin užívejte toho krásného počasí. Emi, díky, pozdravuj nápovědu a měj se moc hezky, čau.

0: Posloucháte Evropu 2 večer na maximum.
1: Pojďme se vypravit do vesmíru, i když strašně blízko. Do Brna, do tvého rodiště.
0: No to je daleký vesmír. Ne. Ale Brno, to je úplně jiný vesmír. Ne,
1: počkej, Brno je fakt fantastický.
0: Je.
1: Ideálně velký, strašně fajn lidi. Je pravda, že někteří z Brna zdrhli, šli na zkušenou,
0: ano.
1: Ale třeba se do Brna nikdy vrátí.
0: 100%.
1: Teoreticky, mluvím o tobě. No a Brno má festival planet. Brněnské planetárium je vyhlášené. A teď si představte, že oni mají takový velký nafukovací planety. Vždycky to je na Kraví hoře. Ano, říkám to správně.
0: Takzvané na Kraváku.
1: Na Kraváku. Já už se tam orientuju v Brně. Ano. A mají tam slunce, mají měsíc, mají Mars a tak dále a tak dále. A teď přibyla další
0: planeta.
1: Další vesmírná entita. Vesmírný objekt.
0: Ano.
1: Ne. Žádná planeta. Ne. Žádný měsíc.
0: Ne.
1: Brno má černou díru.
0: Aha.
1: Jo. No ale počkej, já tady koukám na videa a vypadá to teda hvězdně. Oni teďka dali na to náměstí, jak tam je takový ten kůň?
0: Moravské náměstí.
1: Moravské náměstí. Je na Moravském náměstí. Je vedle toho koně. Jsou teda fantastický záběry, jak je teda záběr na tu černou díru. Hmm. A předtím je ten kůň, který má hodně vidět toho, co z něj dělá koně.
0: Jo.
1: No, tak je to takový jako zajímavý, ale musím říct, že to je fakt povedený a na tom videu, který tady teďka Planetárium zveřejnilo, to vypadá fakt moc hvězdně, ta černá díra. A líbí se mi, že se toho Brno nebojí.
0: Je to hezký a já nevím, ty z toho děláš, Brno má černou díru. Já mám pocit, že černá díra se najde na každé radnici, v každém městě České republiky snad, ne? I ve vládě nějaká ta černá díra bude.
1: Ne, tak to 100%. Ale že Brno to takhle řekne oficiálně.
2: Večer na maximum.

0: ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
1: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
2: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
0: Zpátky k muzice.

0: 19.23. Teď hledáme tady v rámci Večera na Maximum na Evropě 2 někoho, kdo se k nám dovolá a kdo si bude přát nějakou píseň.
1: 257 400 888.
0: Evropa 2, haló?
2: Ahoj kluci, tady Norika.
0: Ahoj Mariko, vítáme tě.
1: Pardon, nebyla to Norika?
2: Ano, byla to Norika.
0: Norika, jo?
1: Ano. Já jsem slyšel dobře.
0: Ty, tak to je hustý.
1: Noriko, co to bude, pro koho?
0: Počkej, to si jdu najít.
2: Prosím tě, mám tady všechny své tři děti, takže bych chtěla písničku pro ně. Mm. A byla by to písnička, kterou si vybrali, Headlights.
1: Tak něco mi to říká.
0: Od Noriky jdu hledat Headlights. Nevíš, od koho to může být?
2: Alan Walker.
1: Alan Walker, ano, ano, ano, ano. No, mrknem na to. Od Alana Walkera tady máme spoustu věcí, snad i Headlights.
0: Zrovna ne. Máme tady třeba Dark Side, Play, On My Way, Alone, Ghost, Ritual.
2: Dark Side,
0: super, je to tam připravený.
1: A kam jedete, protože jste asi v autě, že jo?
2: Ano, prosím tě, jsme v autě, jdeme od zubaře a jdeme domů.
0: Od zubaře.
1: Jak to dopadlo?
2: Úplně na pohodu, takže jsme spokojení a žádný řev, žádný bolesti.
0: Aha, takže v pohodě kontrola.
2: Ano, ano.
0: Tak, super. A teď pozor, jméno Norika a jeho význam. Tak ženské jméno Norika je japonského původu, podle statistik z roku 2020 ho v České republice má 14 žen. Jenom 14. A jedna z těch 14 nám teď telefonuje.
2: Ty. No tak to je vzácnost, to je hezčí.
1: Ty jsi normálně ohrožený druh?
2: No, ano. Červená kniha.
0: A Noriko, nemáš ty někoho v Japonsku, jako třeba Mirai?
2: No, bohužel nemám. Ale doufám, že se tam aspoň třeba někdy podívám.
1: Měla by si, s tímhle jménem by si měla, budeš oblíbená určitě.
0: Jenom jste prostě doma měli televizi od Sony, video Panasonic, tak tě pojmenovali Norika.
2: No, přiznám si, že v době, kdy jsem se narodila, tak rozhodně naši televizi Panasonic.
0: Okay. Tak Noriko, Nori, moc děkujeme a hrajeme, ahoj.
1: Ahoj.
2: Děkuju vám, mějte se, ahoj.

0: 2:30 po půl osmé, tady je Večer na maximum na Evropě 2.
1: Ty jsi poměrně velký fanoušek AI, využíváš to, nebráníš se tomu?
0: Tak nějak se snažím plout v té řece AI.
1: Ano, takový fanoušci jsou i ve světě filmů, tedy u tvůrců filmů, že už AI pomáhá při psaní scénářů a tak dále.
0: No ty bláho, slyšel jsem věc, že se kina rozdělí jako v úvozovkách na dvě poloviny. Jestli do toho ještě můžu skočit.
1: No jistě.
0: Že třeba bude film, nevím, Top Gun Maverick, jo, kde hraje Tom Cruise. A ten film v kině, kde hraje Tom Cruise, bude stát $100. Hmm. Ale potom bude AI vygenerovaná verze a ta bude stát $50.
1: Dobře.
0: Ličtí herci a nebo AI.
1: Ale film bez Toma Cruise s AI nebude mít šanci vyhrát Oscara.
0: Aha.
1: Protože producenti a organizátoři Oscara řekli, že pokud k tvorbě využije někdo z tvůrců AI umělou inteligenci, nebude moc být nominován na Oscara. V žádné kategorii. Prostě reální herci, reálný scénář napsaný lidmi.
0: Jakože třeba ChatGPT, kdyby napsal scénář hollywoodskýho trháku,
1: no,
0: tak a nic.
1: Tak nic. Ne, nemůže se na tom podílet. Samozřejmě, víš, přijde Petr Zíbal a řekne, já jsem napsal fantastický scénář k novému filmu.
0: Jasně.
1: Ve skutečnosti ti to udělalo ChatGPT, což asi se dá nějak poznat nějakým způsobem. Možná.
0: No.
1: Tak prostě bys toho Oscara nedostal. I když by to byl trhák, biják jako blázen, tak toho Oscara nedostaneš, protože AI. A já jsem pro. Ať si to strčí někam, tu AI.
0: Ty jsi takovej nepřítel AI.
1: Jsem.
0: Počkej, ty jsi už o tom dneska mluvil. Všechno, co tady říkáš, se nahrává.
1: No.
0: Teď to třeba někde nějaká umělá inteligence poslouchá. Ale to, že umělá inteligence převezme vládu nad světem, už je jasný, ne?
1: Ne,
0: s tím počítáme.
1: Ne.
0: No počkej.
1: Ne.
0: Já bych nechtěl, abys byl první, za kým půjdou. Víš, až zaťuká u tebe robot, té tisíce, řekne, pane Urban, pojďte.
1: Ať přijdou, já se jich nebojím.
2: Večer na maximum.

0: Večer na Maximum na Evropě 2 blíží se 7:45, což znamená, že je před námi last call.
1: Ano, 5.5. dnešní den se blíží do finále. Klaudinkám ještě všechno nejlepší k svátku, ještě jednou.
0: No, mimochodem dneska je taky květnové povstání českého lidu.
1: No, to bude večer. Květnové povstání.
0: Já jsem to dneska nadhodil doma několikrát. Já to samozřejmě pochopil hned, jak jsi to řekl.
1: Jistě.
0: Doma se to nějak nechytlo.
1: Ne, ani to nepochopili doma. Tak musíš to vysvětlit večer. No nic.
0: Možná, že až to povstání propukne, no, že to pochopí.
1: Tak to už, snad, to už doufám, že opravdu pochopí, co se děje. 257-400-888, kdo je na drátě?
0: Haló? Haló, Evropa 2?
2: Ahoj, tady Petra.
1: Ahoj, Petro. Peťo. Pochopila jsi naši poznámku o povstání?
2: No tak povstání jsem pochopila a už jsem poslední věty neslyšela slova, protože jsem vytáčela usilovně.
1: No, to si žádná. No ale vidíš, Peťa pochopila.
0: to buď ráda.
1: Tak co ti můžem zahrát?
2: No já bych hrozně ráda chtěla zahrát nějakou italskou pecku. Mm-hmm. Protože máme za sebou s manželem úplně úžasný prodloužený víkend ve Veroně. A tak bych chtěla takovou vzpomínku na to ještě. Tak třeba Sara Perketiamo nebo něco takového.
0: No mě právě s tím květnovým povstáním napadlo, že bychom zahráli Eros Ramazzotti.
2: Tak asi může být. Proč ne?
0: Jo?
2: To je vlastně taky takový romantický, hezký.
1: Je,
0: mám tady. Buď můžeme zahrát klasiku Sebasta una canzone, anebo, to jsem dlouho neslyšel a měl jsem to fakt rád historicky. Vlastně nevím, jestli to pořád bude tak dobrý, ale Eros Ramazzotti má dohromady písničku s Anastasiou.
2: Aha.
1: To má, ano. To podle mě není moc ta italština, ne? Nebo co?
0: Já myslím, že trošku jo.
1: Nevím.
0: Co?
2: Tak já bych možná volila tu Una canzone.
1: Dobře, no to je to tvoje volba, správně jsi o to řekla.
0: Ne, dobře, tak já si potom tu Anastasiu pustím v autě.
1: No, přesně.
0: Tak ahoj.
1: Tak čau.
2: Díky moc.
0: Rádo se stalo. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Eros Ramazzotti na Evropě 2 dohrál právě teď.
1: Ty jsi to řekl jak nějaký jogurt teďka. Co si dáte? Eros Ramazzotti.
0: Vanilkový Eros Ramazzotti.
1: Za chvilku, ježiš, to bude dezert. Petr Švancara, náš slaďouš, přijde, posílí naší partu, no a probereme máj, byť máj, lásky čas.
0: Obecně dneska taky jsou zajímavé mezinárodní dny, možná se k tomu dostaneme, uvidíme, co všechno nastřelíme. Petr Švancara tady bude.
1: Za chvilku na Evropě 2. Evropa 2. Večer na maximum.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Je tady úterý 5. května, máj, lásky čas. A my jsme rádi, že tady vidíme Petra Švancaru, žádný švanci.
2: Líbám úplně všechny, úplně všude, i tam, zdarec.
3: No počkej, jak to vlastně, jak to proběhlo 1. května u vás, líbal jsi?
2: Nebyl jsem doma.
3: Takže bohužel, líbal někdo jiný.
1: No soused, ne,
2: holky,
1: jako vždycky.
2: Jako prostě mezi sebou, jako dcera s manželkou a děcka jsou rozlítaný taky, takže samozřejmě cítil jsem se provinile, ale vždycky je to pak o tom, že člověk doveze dom nějakou gážu.
1: Ale neměl jsi strach, že přijde soused?
2: Ne, nemám. To když přijde, to nevím hlavně. To je základ. To nesmíš vidět. Vždycky jsem si myslel, že by bylo dobrý to vědět, ale bylo to lepší nevědět. A moje žena je jasně, jako my jsme zaláskovaní, tam je to lovely, jak jsi měl, takže jako...
1: Počkej, teď to můžeme říct, jo, soused neposlouchá, hlavně ti soused nešlá ani po paty.
2: Takhle, pojďme si říct, teď jsem s ním mluvil se sousedem, je to halus, že se o to bavíme, no. On taky není doma. Že u nás na ulici je to samá ženská samotná s dětskama. A ze psama.
1: Dej nám přesnou adresu.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Zlíbal. Evropa 2.
1: Brzda Evropy 2. Nasty, Arny, Vojtáno za okamžik.
3: A my se těšíme zase zítra od 18 hodin na Evropě 2. Ahoj.

0: Evropa 2 startuje úterní brzda. Vojtáno, Arne a Nasty, pánové, hezký večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Tak máme za sebou pondělí.
2: No jo.
0: Myslíte si, že už máte, když se na vás podívám, vhodný základ do opalovací sezóny?
1: Jo.
2: Jak to myslíš?
0: No, opálil ses? Trošku jo?
2: Já jsem chytlavý, ale já nesnáším sluníčko. Já jsem jako neopaluju záměrně v létě, ani náhodou, já zdrhám.
1: Jsem taky stínový hráč. Jako, no.
0: Vy máte, fakt jo.
2: No, kdy,
0: ale jako pokoška tmavšího typu, když no, jste opálený, tak...
2: Tak tmavnu, no.
1: Ale hele, připomnělo mi to jenom, promiň, Nasty, tvýho kamaráda, který mi doporučoval, teď jsem na to myslel, jak vylezlo sluníčko, abych si opaloval varlata. Že,
0: jo, že to nabírá testosteron.
1: No, tak na to jsem ještě nepřistoupil a stám
2: se. Takhle, že to nabírá testosteron.
0: No, že on na lavičce většinou dá dechnout a...
2: Jo, já totiž je mám jako pěkný, ale já myslel, že to... Ne...
1: Dobrý, dobrý. Pojďme dál.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda na Stejarny Vojtáno. Na prodeji je v Británii nejosamělejší dům. Je to dům, který v okruhu 130 kilometrů není žádná civilizace. Mě ty samoty baví, jo. Ale
1: má to svoje ale.
0: Tohle už je trošku moc asi.
1: Myslím si, že večer dostaneš chuť třeba jít do restaurace.
0: Tak to, vůbec, to jsem zvyklý i já tam, kde bydlím, že to prostě nedostaneš tu chuť. To už víš, že ji nesmíš dostat. Jo, s tím se srovnáš, ale jakože bych se asi už i bál teda. Jako. Či,
2: no ale zase tam už nemáš koho, že jo?
0: Kdo by se tam táhnul?
1: Že jsi zloděj a jedeš 2,5 hodiny třeba no. Nějakýma serpentínama.
2: A třeba sanitka tam jde dlouho.
0: No a tady ty věci prakticky.
1: Že možná, když přijede ten zloděj, že je lepší se dohodnout s ním, jako na Prahu,
0: Na spolujízdu.
2: Jako. Zbalit ty svoje krámy. Naložit moje.
0: Já ti dám na beň. Brzda.

0: Evropa 2, úterní brzda, Vojtano, Arny, Anasty. Jak moc sledujete Banksyho, hoši?
1: Tak vím, že existuje, vždycky se mi ty věci líbily, no.
2: Občas, no.
0: Umělec, který ano. Vlastně ta identita až letos, mám takový pocit, že píchli do vosího hnízda, kdy zaznělo z několika stran taky různý indicie, že někdo řekl Ben, a teda Banksy, jo, a tak nějak se to ano. Formovalo, že teoreticky to má být člověk, který dělá v Massive Attack, což je jedna kapela, a nebo ještě někdo úplně jiný. Nicméně teďko nainstaloval v Londýně nový dílo. Viděli jste tu vlajku přes ne. Obličej člověka, který má našlápnuto mimo ten piedestál, takže to vypadá jako...
1: Když padá.
0: Jako, že bude padat. Aha. No, on se přiznal tady k tomu autorství v ulici Waterloo, kdybyste tam
2: byli. Ale pořád se teda neví, kdo je Banksy.
0: Neví, ale věc je taková, že jsem si vlastně říkal, on byl dokonce i jeho dílo spatřil na Ukrajině, že doma je přijela sanitka, vyběhla tři typové s kuklama, s čepicema a nasprejovali na zbytek budovy pána ve vaně. Ale že vlastně kolem něj je to taková dobrá energie, my to aspoň pro mě. To,
1: aura.
0: Taková aura jako cítíš nepolapitelnosti.
2: Cítíš se dobře, vy vedle mě.
0: Kámo, kdyby to prasklo a zjistil jsem, že seš to ty. Počkej, já se to musím představit.
2: Arnie Banksy.

0: hvězdám na Evropě 2.
1: Ahoj, Czechia, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
2: dancing. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropu 2.
3: Ahoj, tady Tate McRae. Poslou cash Evropu 2.
4: Evropa 2.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: 5. května, úterní brzdárny na Stevojtáno a fake news, udělej čubrlik.
1: To znělo, jak když si máme kupovat lísky do autodráhu.
2: A že to není moc dobrý.
1: Fake news.
0: Vladimír Putin je po smrti. Líbila se mu jedna krásná Kazachstánka a tak se do ní zaminoval.
1: Jsem zaminovaný. Dobrý.
2: Bojová organizace Clash of the Stars spojí síly s reality show Naked Attraction. Nově se tak v kleci utkají nazí bojovníci. Prvním tahákem je zápas Carlose Vémoli s Martinem Hranáčem. Martin se prý už těší, jak mu Carlos natrhne prdel.
1: Kámo. To bude souboj na pytel.
0: A nebo taky na opak.
2: Poprvé v kariéře Carlos dostane.
0: Za uši.
1: Bude po ptákách. George Bush začal jezdit hromadnou dopravou, ze všeho nejvíce se mu zalíbil autobus.
2: Autobus, dobrý.
3: Brzda. Jakoby show.

0: Evropa 2, úterní brzda. Hoši, mám tady 7 typů žen a vy mi říkejte, které, se kterými byste teoreticky vydrželi. Jo, protože jsou to spíše vlastnosti, které nechceš mít po svém boku. Kverulantka, což je žena, která...
1: Pičuje. Můžeme to zjednodušit, takovou mám doma, přežil bych to.
0: Posouvá prostě pesimismus na zcela novou úroveň.
1: No tak to zase není, no.
0: Je to prostě...
2: Spíš ne.
0: Dáma v nesnázích.
2: No tak.
0: Že muž vyřeší úplně všechny problémy, čímž si zadělává na zklamání.
2: Jo, takže kdo?
1: Kdo je zklamaný?
0: No, ti muži v podstatě, jo. Protože se jim asi nedostane...
2: Ona je úplně neschopná, jasný.
1: No takže tak ne, dál.
0: Klíště. Bombarduje muže zprávami několikrát denně,
1: ne.
0: Mu volá, má potřebu fyzického kontaktu.
1: No to vůbec.
0: Dáváte...
2: Ne, to mě záleží... Klíště jako zní odpudivě,
0: no,
2: ale...
0: Vzhledem k tomu, že ty máš doma antiklíště,
2: ale
0: to jsem pochopil.
2: Ale jestli to je fajn klíště...
1: Ano. Jasně.
2: Tak mi to nevadí, jako.
1: Jasně.
2: Napeš.
0: Jasně.
2: Že se jako přicucne trochu.
0: Jasně. Tak občas klíště. Královna dramatu.
2: No vůbec.
0: To asi víme, že... Přenašečka staré bagáže, která v podstatě z minulých vztahů přenáší tu zátěž do nových.
2: To ti úplně do hajzlu stěží.
0: Ty další dvě už říkat nebudu.
1: Ne, nic, nula.
0: Ty pou stejným směrem.
1: Nula bodů. Brzda. Evropa 2. Jakoby show. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2. Ale Fabn a René.

0: Úterní brzda Evropa 2, Nasty Arny Vojtáno a náš ucpanej samofor. To znamená, že Nasťák nám to tady ucpal slovem ucpanej. A my, každý z nás, jsme vymysleli for, spíš nebudou moc vtipný, na téma ucpanej.
1: No, děkuju za ten úvod, takže si vezmu slovo. Protože hoši, no to je jedno. Týpek je v klubu na party, jo, a vzal si LSD. No a přijde na bar a říká barmanovi, promiňte, ale máte ucpaný záchod, můžete ho nějak uvolnit? A barman mu říká, ježíš, to neřeš, ať je na jiný. A týpek, ale my jsme kamarádi.
0: Tohle
1: to se skutečně stalo,
0: ano, ano, tohle jsem chtěl říct, tohle nevymyslí někdo, kdo nikdy nezakopal obálku.
2: Jsou dva nosy ucpaný a baví se od toho jsou poltovitu. A ten a on říkal, víš, o to se těším? A on říkal, na to se těšíš? A on říkal, až se vyspím s Olintem a ten mě pořádně vystříká.
1: Ten hlas to zachrání.
0: To, že ti nebylo chvílem a rozumím.
1: Ale Olint jsem rozuměl, jasně, rozumím.
2: Rychle něco, říkej. Pojď.
0: Přijde chlápek do servisu a říká, prosím, já mám nějaký ucpaný vejfuk, já jsem neprošel emisema.
2: Všichni máme ucpaný.
0: Jo, jasný, jasný. Tak zajďte tam na zvedák, jo, tam zabrzděte to auto hlavně, jo, pořádně, ať to nesjede z toho, pak z toho vystupte, jo, a pak stáme v ohni a to okouknu.
2: Mm-hmm.
0: Ten vejfuk, jakoby. Olintem to.
1: Vystříká to teda, dobrý. Brzda. Evropa 2. Jakoby show.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
2: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole, and it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Jsme v polovině dnešní úterní brzdy Evropa 2 na Sty Arny Vojtáno a básničky těm, co slaví svátky.
2: Tak začni.
1: Tak kluci, začněte někdo.
2: Tak já začnu.
1: Já to rychle vymyslím.
2: Radoslav. Oslavuje Radoslav, je to náš gej Radek. Pořádně to rádio slav a tě bolí zadek.
1: Tak já navážu. Já navážu Stanislav. A Standa mu ho tam nandá.
2: No a je to. A šťastný jsou oba. Přidej tam někoho ještě do trojky.
3: Já to mám externí. Já mám Zikmunda.
2: Ne, toho nechcem. Do trojky. Zikmunda si ne.
3: Co tam nehojí.
1: Zikmunda.
3: Na centrifuze slaví opět. Zelený Zikmund tam nechal oběd.
1: To je úplně jedno.
3: Díky.

0: Letíte v roku 2 úterní brzda na Stiarny Vojtáno. Zjistil jsem, že na Oxfordské univerzitě mají takovou zvláštnost, mají tam knihovnu a tu údajně řídí kocour.
1: Jako zvíře kocour
0: pomáhá studentům a do práce jezdí autobusem. Že ani to nedá pešky a to je jedno, no tak se nějak tam dostane.
2: To docela povýšili ty kočky a kocouře. Já si pamatuju, že švihali patičkou do klubíčka a dneska už řídí autobus. Co se vyvinuli?
1: Tady machrujou v Oxfordu, že mají kocoura s knihovnou, my máme kočku, tady má Matějskou celou.
0: A to je pravda, to je pravda. Ale číst možná.

0: Vadíte v roku 2 úterní brzda na stě Arne Vojtáno. Jenom jsem narazil, že další sraz Velorexů. Pro posluchače, který nevědí, tak to jsou ty malý autíčka, tříkolky, vlastně takový jako tříkolka s kabátem v podstatě. Mají sraz, mně to vždycky přišlo tak krásně bizarní, a že je to český vynález, ne?
1: Není? Ano, je to Japa.
2: Jo.
0: Jo, že to je motor z Javy, jasně, oblíklej do něčeho. To je, jako myslím, světový unikát. Japonci taky dělají takový ty malý vozítka, ale udělat to jako z kabátu, nebo prostě...
1: No, ale hlavně už někdy v 50. letech, nebo když, jo? Jako,
0: jasně. To je... Znal jsem jednoho člověka, který k tomu jezdil, když jsme jezdili k babičce na chatu, tak se tam... Znáš osobně takovýho člověka?
1: No, jasně.
2: Hele, 51, no, začala produkce. František Stránský a Mojmír Stránský to odpíchli.
1: Asi bráchové, ne?
2: Zřejmě. Zní to tak.
1: To byla velká náhoda, kdyby Velorex...
2: Ne, jsou to bratři, no. Jsou to bratři. Potvrzuju.
0: Ne,
2: tak to nikdy nevíš.
1: Tak samozřejmě to... Velorex proslavil film Vrchní prchni.
0: Jasně.
1: Že jo, tam jezdí pan Abraham. No, džínový, Velorex džínový, ano, plátěné vozítko, no.
2: Já jsem nedávno viděl, jakým způsobem se spasovávaly dveře, když vznikal Trabant. Jak dneska máš, že ta deformační zóna, všechno je tak strašně jako bytelný. Tak u Trabantu my s tím bouchli, on se to nelíbil, jak otevřel, a mé okoleno ty dveře vlastně jakoby vohnul, jako když někomu, jako když Vémola dává prostě triangle, tak tohle von Frajer udělal na dveře. Tímto, a zase s tím mrsknul, tak ještě potom jednou a pak už to bylo hotový.
1: Hlavně on se to jako rozlámalo spíš, ne, při havárii to auto, to se jako nedeformovalo jako plech, ten baklit, že jo, jako to se jako lámalo, jakoby. Dneska mimochodem jsem měl sem do rády a přede mnou Trabant, ale jak kdyby vyjel z fabriky.
0: Počkej, a taky, já tím jsem možná jeli někde kolem sebe, protože no taky jsem
1: nebo měli třeba někde sraz, ale vytuněnej, krásný originál, bílý Trabant. Já miluji ten smrt, já jel za ním, já se otevřel okýnko.
2: No proto si přijel takový trošku.
1: No.
0: Nahulenej.
2: Nakouřenej.
3: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... 5, 4, 3, 2, 1. Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník, a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
4: Co jste dělali vy, ty otázky, jsou strašně dobrý.
3: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
5: Tak co, těšíte se?
3: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the

0: Evropa 2, úterní brzda, jakoby hádanka, to znamená jediné, za malý okamžik zazní otázka, vy můžete tipnout, jaká je odpověď a my vám to potom řekneme popravdě, jak to bude znít. Tak hoši?
1: Já mám takovou matematickou, neobvykle. Kolik je 5x čapí hnízdo? Kolik to vychází?
0: Já to asi nechci vidět.
1: No je to čapí hnízdo.
2: Jo, klasická, krásná, školní. Kluci, víte, co zabírá na všechny holky, co mají zlomený srdce?
0: Povídej.
2: Víte, co zabírá? Kapriostimulátor.
0: Jo. Kau, tak teď si preskumaš na mě. To je neskutečně, to máme mezi sebou 3,5 metru.
1: Cítil jsem, že to vylítlo, no.
0: Já mám, jak už bývá zvykem, lepší než jedna dobrá, mám
2: lepší než já. Jak už bývá zvykem, mám lepší než ty.
0: Proč lidi opouští zaměstnání a jdou makat do směnárny?
2: Do směnárny.
0: No, protože měna je život.
2: Jo, hezky. To je jak reklamní hesla. Heslo na nebo na banku.
1: No.
0: Tak jsem rád, že z takový jako vtipný věci jsme udělali slogan na billboard.
1: Vážnou.
0: A teď dám druhou vážnou. Počkej.
2: Počkám.
0: Jak pracuje Martin Kocián se Sámerem i Sou? Mají efektivní práci.
1: Chtěl jsem tam ten efedry nějak dát, viď?
2: Efedry divní.
0: Ne, ten efed jsem tam chtěl.
2: Ale měna je život.

0: Je tady Arnyho otázka. Dobrý den, Evropa 2.
1: Úterní brzda a tady Arny, ty máš na nás otázku. Ano. Ono to není tak jenom jako úplně jenom na nás, ale na každého i posluchače. Tak pojďme si společně udělat takový psychokoutek, jestli jedete autem, tak si potom můžete odpovědět.
0: Přesně, proto je to dneska zajímavý. Asi hodně posluchačů teď jede autem. Hoši i vy, co nás posloucháte, co si myslíte o elektrokoloběžkách a hlavně o elektrokoloběžkařích ve městě?
2: Hele, nedělá mi to radost. ale vlastně je to spíš těma majitelama asi, no, nebo těma jezdcema. No, hele, já se o ně bojím vlastně, jo. Vadí mi, když se míchají mezi nás motoristy. Už tak jako ty na kolech a na motorkách jako taky z toho nemám úplně dobrý pocit, ale jako na té koloběžce to mi fakt přijde nebezpečný a nezodpovědný a jezdí ožralý ty, teď s ním hrozně jako staře a trapně, no, tak zkus nějaký mladý pohled.
1: Já jsem dlouho neviděl, že by na té koloběžce jel jeden. Já vidím většinou dva. Aha. A přijde mi to potom těžce ovladatelný, protože jsem to taky zkoušel.
2: Jasně.
1: Ale tam je horší to, že vlastně ta koloběžka je součástí dopravního provozu, ale zároveň vlastně, když se to nehodí, tak jedeš po chodníku.
0: Jasně. Právě to je to, jak oni ty vole jedou po chodníku, jezdí to moc rychle, skočí ti před auto, pak se na ten chodník zpátky. Já teda nevím, neprobíhá v Praze už nějaký jakože zákaz nebo řešení?
1: Pamatuju si jediný, že mi volal kolega Andrew, který má takovou tu jednokolku, jak si ji strčíš mezi nohy.
0: Tak to začal tady ten blázen, čo Andrew?
1: On nějak jel, choval se na ní vlastně jako chodce a volal mi, měl sluchátka a on nosí jako tu helmu, jak kdyby skákal z vesmíru. A najednou mluví, pak se odmlčí na 3 vteřiny. Pak říká, promiň, mě teď on srazilo auto a volně navázal.
0: Protože to je Andrew, je Robocop.
3: Evropa 2. Prstá. Jakoby show. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2. Steven Sanchez.

0: Evropa 2, úterní brzda, závěr dnešní brzdy. Hoši, já vám přeju krásný zbytek týdne. Užijte si to. Máte něco v plánu? Nemáte, dobře. Díky za všechny vaše odpovědi.
1: Nemám, já budu jenom zevlit. A nebudu jenom zevlit, ale jako
0: řekni
1: nemám...
0: slova vzniklo slovo zevlit?
2: Zevl bába.
0: Takže si jenom od zkušených starších.
1: Když bude něco zevleněný. Zevl bába. Sakra, to chceš mít doma zevl bábu.
0: A my by se měli zevl dětkovat vlastně.
2: To
1: budu dělat tenhle týden. Takže děkujeme, že nás posloucháte. Zevlujte, jak můžete. A nějaký pěkný zevl bábě, ať podkáze.
2: Čau.
0: Dobrou.
1: Čau. Brzda. Evropa 2, 88.

0: Summer Camp Európy 2. Kluci a holky medzi 9 a 15 lety, rýchle vlítnete na web Európy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký si táborník a tešte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Európy 2. Európa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
2: Čumíš, vej? Jo.
0: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Mariánku.
1: Marianka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
2: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
0: Ty nejdůležitější témata celého dne.
1: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
2: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na

0: Dvou osobních aut.
1: Nejsme normální rádio.
2: Už to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
1: Jsme Evropa 2. We were staring down disaster.